0: na vysokých místech a tam jsem si četl knížky lidí, kteří se na život uměli podívat zvysoka. Jo, takže filozofii a tak. A pak jsem začal číst různé životní příběhy různých lidí. A pro mě je tohle spojeno. Možná je to i taková metafora, jo, že když se podívám do velkého údolí a mám velký výhled, do hlubokého údolí a mám velký výhled, tak mi to pomáhá trošku mít odstup od toho svého života, protože já jinak jsem zahlcen detaily a to mě paralyzuje. Pak mám jako jakž takž odvahu žít do zítra a i tím se jako trápím. A dívat se z dálky i na svůj život, podívat se do minulosti a trošku si to tak jako shrnout pro sebe, čím všem jsem prošel. A podívat se do životu jiných lidí, čím vším procházeli, že vlastně to neměli snadné, ale že vlastně to dávalo smysl a že vlastně se přeci jenom rozhodovali vstupovat do věcí, do kterých to chtělo odvahu, tak je pro mě obrovskou inspirací. Ale v tomhle věku, mě 40, tak pro mě do velké míry i opravdu to vztažení se k sobě samému. Někdy, když si jako připomenu, co všechno jsem překonal, proč, jak jsem se cítil před nějakým krokem životním a že vlastně potom jsem žil dál a něco se zvládlo a šel jsem dál, mohl jsem být hrdý na to, že jsem se posunul, přestože to byla z jedné strany boží milost, z druhé strany moje odvaha a někdy spíš jako netrpělivost nebo horká hlava. Tak to je pro mě asi podstatný.
1: Marku, proč jsou pro nás lidi tak důležité nějaké předěly? Víš, přemýšlím o tom, že pro spoustu lidí je prostě konec roku nějaký symbol něčeho, nového začátku, nových možností, dáváme si předsevzetí, říkáme si, už to budu dělat jinak. V čem nám to myšlenkově pomáhá, abychom začali jinak nově?
0: Myslím, že nám to pomáhá to právě tak nakouskovat a říci, teď už je to nějaká příležitost udělat krok. Jednak si připomenout nebo zvědomit, jaký vlastně ty kroky chci v životě udělat dál, ale je to i nějaký jako milník, u kterého si můžu říct, tady je a odsud dál se bude dít něco jako jinak. My tohle potřebujeme, ale mám dojem, že je součástí trochu i duchovní zralosti a dělají to nejenom věřící lidé, ale i více uvědomělí nevěřící lidi, že umějí takovéhle milníky si generovat i v rámci běžného života. Ten nový rok je takový sdílený, protože víme, že to dělají trochu všichni. Vlastně nám to, že píšeme ten datum nově, tak nám dává ten pocit, že teď je to jiná doba, je to jiný čas, než to byl ten čas předtím. A to nám pomáhá vlastně k tomu vědomí, že teď žiju nový život vlastně trošku. Ale takhle se dá vzít každý nový den, jo. Takhle se dá vzít, když reflektujeme, kde teď jsem, co potřebuju dál dělat jinak, tak můžeme podobné vlastně příležitosti generovat a podobné milníky si stavět i jindy. Myslím, že ve staré smlouvě to trochu fungovalo právě, když se někdo s Bohem setkal na nějakém místě, jak tam postavil oltář. A nemusel k tomu být jako on Silvestr. Ten oltář vzniknul proto, že se stalo něco podstatného, že bylo třeba něco připomenout. Vznikaly v různých dobách, na různých místech, a my v našem životě, když jsme věřící a žijeme ho v dialogu s Bohem, tak vlastně pro nás se takovým jako novým rokem může nečekaně stát jakýkoliv den. Jo? Nikdy nevím, co Bůh připraví a kam mě ten život dovede zase pod nějakou jako boží režii, abych dneska postavil oltář, ke kterému se budu moct vracet. Tam to začalo. Tam začalo něco nového, tam jsem se rozhodl.
1: Úplně nám to vrací ten dotek, o kterém tady přemýšlíme celou dobu, protože to je přesně ono, že je to citlivost na ten dotek a je to ten symbol toho doteku, je to ten symbol toho propojení, které se, byť je na duchovní rovině, tak se zhmotňuje něčím fyzickým, tím milníkem, tím místem, které pořád dokola má připomínat Eben Ezer, až dosud nás provázel Hospodin.
0: Myslím, že ten nový rok je velmi dobrou příležitostí k tomu tohle udělat, ale rád bych z toho udělal, protože ty novoroční předsevzetí jsou chronicky jako slabá v tom, aby u nich člověk vydržel. A myslím, že je to tím, že my zároveň víme, že ten nový rok je trošku jakoby hra, že je to vlastně jako umělý. Zatímco v tom, když vezmeme život vážně a zvlášť život s Bohem, tak když dojdu na nějaké místo a uvědomím si, teď mě Bůh něčemu vyzývá, nebo teď je příležitost, abych se k něčemu rozhodl. Tak to není umělý. A to se vám může stát klidně 5. ledna, anebo 1. dubna. Takže ten nový rok je trošku připomínkou, možná je to symbol něčeho, co vlastně můžeme se učit trošku dělat jako kdykoliv. A dobrou praxí v duchovních cvičeních bývávalo ta schopnost jednou za čas, ideálně každý den jednou se zastavit, postavit se před Boha, podívat se na svůj poslední den, anebo pár dnů to jedno, a tváří v tvář Bohu se zeptat, kde se z mě dotknul, co se teď stalo, k čemu mě teď voláš. A vlastně potom každý den je příležitost nechat se dotknout. Někdy se něco stane, někdy ne. Potom můžeme slavit Silvestra častěji.
1: Mně přijde, že někdy jsme jako křesťané, zvlášť pokud klademe důraz na to, že někomu je den jako den, takže pak ztrácíme právě tu schopnost té citlivosti na to, někde ten milník postavit, někde ho mít, protože to je přece jeden ze smyslů symbolů, jeden ze smyslů milníků, aby bylo kam se vracet. A samozřejmě, že stejně tak platí, že je den jako den, protože jsou před Bohem a jsou od Boha darem, ale to přece nic nemění na tom, že tohle může být ten den, který je mimořádný, protože ke mně Bůh nějakým mimořádným způsobem přišel. A stalo se to tehdy a tehdy. Nestalo se to ani včera, ani zítra, stalo se to teď.
0: Ano, a s Bohem se jakýkoliv den může stát novým rokem, jo. Ale není to, protože já se rozhodnu, nebo že jako, jakmile chci říct, že každý den je zázračný, tak jakoby to zase ztrácí smysl. Jo, je to spíš o jako připravenosti kdykoliv to jako zažít nebo zjistit. A kdykoliv přímo tu výzvu, před kterou se najednou odstnu. Ty největší výzvy v životě, na které přistoupíme, přicházejí nevyžádaně, nebo nás spíš tak jako zaskočí, ale to jsou často ty milníky. Já si to rád potom připomínám, jsem takový symbolicky žijící člověk, jo? Takže já, když se stane něco, co mě právě takhle osloví a co vím, že je obtěžkáno smyslem, jak někdo říká, nebo těhotné smyslem, jo? Nějaká událost, nebo najednou udělám právě nějaké rozhodnutí a podobně, nebo se stane něco v životě někoho, na komu mi záleží, co je taky takhle podstatný a je to i milník pro mě, že se něco stalo, tak já si to rád připomínám různýma věcma, takže já si jako koupím něco, co mi potom, vlastně si tuhle koupím nějakou knížku, která měla na obale obrázek, který má připomínat, že se něco změnilo. A mám ji tady, prostě v knihovně chodím kolem ní, ale je to pro mě připomínka něčeho, co bylo 2 měsíce zpátky. Změním si fotku na obrazovce v počítači, jo, nebo různé věci, které pro mě jsou připomínkou na nějakou dobu, abych mi to, co vidím a potkám, trochu jako zrcadlilo to, co se stalo a co by mi snadno uniklo v tu chvíli, kdybych se zase jenom ponořil do toho běžného proudu každodenního. Tam člověk potom pro stromy nevidí les. Takovéhle milníky, připomínky nám pomáhají si uvědomit, že nejsou kolem jenom stromy a nejsou všechny stejné.
1: Rozumím tomu dobře, že tohle jakési ohlížení do minulosti, budování tady těch pomníků, může pomoci v tom běžném běhu věcí těch všedních dnů, které nejsou takhle obtěžkány smyslem?
0: Ano, protože oni nám pomáhají uvědomit si, to není jenom ohlížení se do minulosti, oni nám pomáhají udržet dobře zamířené světlo na to, co se děje v přítomnosti. Já dávám někdy příklad svého pracovního zahlcení. Já jsem člověk, který si umí vygenerovat hodně práce a potom jsem otrávený. Mám se zbudit do dalšího dne a otravují mě všechny detaily, které vím, že mě čekají a prostě nejsem ten, co vstává ráno jako svěží a tak. Možná to souvisí s tím, že jsem spíš takový ten noční tvor, ale jedna z věcí, kterou já si potřebuju často připomínat a kterou Pán Bůh mě naučil si připomínat je, já se tak jako vrátím v mysli do doby, kdy mi bylo 15 nebo 16. A vžiju se do toho Marka, 15 nebo 16 letýho, v tom roce 97, jo, 96, který snil o tom, co bych jednou chtěl dělat. A uvědomím si, že dneska dělám přesně to, o čem jsem snil. A lepší. A v tu chvíli ten den vypadá jinak. Že se potřebuji vrátit, udělat tak jako mentální trošku cestování časem. A jsou věci, které mi to taky připomínají. To mi hrozně pomáhá si uvědomit jednak, jak vděčný jsem za to, co mám každý den, uvědomit si, jak super to je, co mám, a taky dávat odvahu k tomu, jakoby dělat podobné rozhodnutí, protože tehdy by mi přišlo, tehdy jsem se bál, tehdy to pro mě byla fantazie, co bych si přál v životě, a nejen třeba být psycholog a mít jako kvalitní přátelé a tak dále. Dneska je to realitou, ale nevěděl jsem, jak na to. a bál jsem se vstoupit do toho života, jo? Byl jsem takový ucho, jak se říká. A dneska jsem ucho v jiných věcech a dneska se bojím jiných věcí a dneska jsou jiné věci, o kterých nevím, jaké mám zařídit, ale tohle mi dodává odvahu k tomu, že vím, že jsou věci možné, které si člověk v danou chvíli představit neumí a že jsou naprosto hmatatelné.
1: Marku, jak bychom mohli vlít aspoň kapku naděje do života člověka, který, když se na svůj život podívá, tak jak ty jsi to popisoval, tak má dojem, že nežije nic z toho, co si přál někdy v 15 nebo 16.
0: To bych byl dobrý psycholog, kdybych na tohle měl snadný recept. Já myslím, že je to právě ještě druhá jako rovina, jo. Z božího hlediska my nežijeme svůj příběh. Náš život je ponořený do příběhu, který nás přesahuje. Z božího hlediska jde hlavně o to, o tom mluvíte Martin Buber, o kterém jsme mluvili kdysi, naučit se žít tváří tvář Bohu. A tomu můžu i dneska říct, jak to mám. To můžu i dneska říct i při pohledu do minulosti, který může být smutný. Tak mám příležitost teďko se před něj postavit a říct mu, kde teď v tuhle chvíli jsem. A čím víc pravdivě komunikuju s ním, zvědomím, že je to Bůh, tak tím víc je šance, že zažiju právě to, že mě podebere a že zjistím, že jsem v lepším příběhu, než jsem si myslel. A ten může začít kterýkoliv den, ale zase je to otázka trochu božího jako slitování, protože může trvat dny, měsíce, někdy může trvat roky toho, že se stavím před Boha a říkám mu, podívej se, mně se v tomhle nelíbí. Pokud to říkám směrem k němu, tak dozrávám do místa, kde najednou zjistím, že se na mě dívá s láskou a kde najednou zjistím, že ten příběh, ve kterém ve skutečnosti jsem, je jiný a daleko lepší, než jsem čekal. To je svědectví lidí, kteří se obrátí k Bohu. Jo? Často vyprávějí svůj příběh a žijou svůj příběh, který může být velmi složitý a řekněme špatný. A ve chvíli, kdy najednou poznají Boha, tak zjistí, že on s nima byl už předtím. Najednou i ta minulost vypadá jinak, přestože je stejná. Člověk zjistí, že Bůh už tehdy nějak byl za oponou, že už tehdy byl nějak přítomen. A myslím, že to je dobrý vzor pro nás. A jako věřící lidi si to taky musíme jakoby často připomínat, protože někdy se cítíme stejně. Můžeme být věřící, můžeme mít vztah s Bohem a cítit se naprosto opuštěně, anebo mít dojem, že věci nedávají smysl. Potřebujeme si tehdy vzpomenout, anebo se podívat do životu jiných lidí, kteří zjistili, nebo do chvíl, kdy my jsme v minulosti zjistili, že Bůh byl s náma tehdy, když jsme o tom nevěděli. A to nám dá naději k tomu vydržet tehdy, pokud to pořád nevíme, anebo si uvědomit, že je tady i teď.
1: Končí pořad Uši k duši. Naslyšenou se i příště těší Lucie Andlicherová a Marek Macák. Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.
2: Bůh sám je zdrojem duchovní potravy, kterou potřebují jeho následovníci. To připomíná Jiří Hurta, když nahlíží do textu začátku 10. kapitoly 1. listu Korinským. O řádu večeře páně bude přemýšlet v relaci Studna slova zítra v 7 hodin a 45 minut.

soustřed se na svůj dech, zhluboka z plic matky země. Zahřevi si, rozbor zeď, připrav se, postav se pevně. Vezmi zpět

Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

nadýchaných mraků prach, hlína a štěrk. Co nás tam čeká, voják se ptá. Se svatým obrázkem, noc vítězná!

se svatým obrázkem, naše nit se tam tká. Naše nit se tam tká. Naše nit.

večer doma, to já vám budu přečítat.

schová se do skály, mrak se zase rozplyne, až úplně zmizí. Ale ty ne. A pak je tma, jenom tma, co si se dá nalípit. Neptá se, nečeká, jenom tma.

0: jdeš, tak jdu, jen nevím, kde zahnout.
1: A pak je tma, jenom tma, co si sedá na lípy. Neptá se, nečeká naše tma.

0: Na Proglasu začal pořad Jak se vám líbí. Od mikrofonu vás vítá Josef Javůrek. Dnes se jedná o velmi speciální díl k 30. výročí vzniku pořadu. Mým hostem je hudební šéfredaktor, jeden z jednatelů Proglasu a dramaturg Milan Tesař. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Milane, mám na tebe takovou vykopávací otázku. Jaké to je být s jedním ze stovek hostů Jak se vám líbí?
1: No je to, že člověk se musí přeorientovat na tu opačnou stranu, protože já jsem zvyklý v tomto pořadu se ptát, takže je to ten opak a uvidíme, no, jaké to bude. Teď je to hlavně na tobě. Jak?
0: Pustíme si první písničku Piráti od Zuzany Navarové.

0: Poslouchali jsme Zuzanu Navarovou, od jejíhož skonu včera uplynulo 21 let. Milane, možná bys na ní mohl trochu vzpomenout.
1: Já jsem písničku od Zuzany Navarové vybral do tohoto pořadu záměrně. Je to tak, že Proglas slaví své výročí 8. prosince. To je den, kdy byl zavražděn John Lennon, takže to je vlastně pro hudbu, je to takový symbolický, ne úplně veselý, radostný den. A vlastně 7. prosince, den předtím, je tedy datum smrti, předčasné smrti Zuzany Navarové. Odešla mladá vlastně na vrcholu tvůrčích sil, bohužel. A já vlastně, když se tady budeme bavit o 30 letech pořadu, jak se vám líbí, tak já vlastně jsem rád za to, že za těch 30 let se nám povedlo mít ve studiu Proglasu opravdu hosty, muzikanty od úplných objevů, začátečníků až po legendy, a mezi nimi tedy i spousta těch, kteří už dnes mezi námi nejsou. Takže opravdu vzpomínám na rozhovor se Zuzanou Navarovou, vzpomínám třeba na rozhovory s Pavlem Bobkem, s Karlem Zichem, s Oldřichem Janotou, který u nás hrál živě, s Michalem Ambrožem ze skupiny Hudba Praha, se spoustou vlastně muzikantů, které buď máme zarchivované v těch rozhovorech, anebo aspoň můžeme tedy vzpomínat, že Proglasem prošli a že o své hudbě tady u nás mluvili.
0: Ještě než se začneme povídat o historii pořadu, jak se vám líbí, tak bych se zastavil u toho, kdy jsi nastoupil do Proglasu. Kolik ti bylo let?
1: Tak já jsem vlastně úplně první kontakt s Proglasem, nebo respektive s otcem Martinem, byl někdy v březnu nebo dubnu 1995, čili zhruba půl roku předtím, než se začalo vysílat. Já jsem v té době byl ještě student gymnázia, bylo mi 19 a něco, a pracoval jsem externě v jiném brněnském rádiu, zároveň jsem věděl, že bude vznikat Proglas, takže jsem přišel nabídnout své služby. Potom se zhruba půl roku nedělo nic. V tom druhém brněnském rádiu mě pak už nechtěli, tam došlo k výrazným programovým změnám v neprospěch jakýchkoliv, třeba já jsem tam dělal rozhovory do zpravodajství, takže tam jsem skončil a znovu jsem se přišel ucházet do Proglasu, jestli by třeba to místo nebylo, a to už byl nějaký asi říjen 95. Nastoupil jsem, původně jsem myslel, že nastoupím do redakce zpravodajství, protože v té době jsem začínal studovat žurnalistiku, ale mým tajným snem po celou tu dobu bylo pracovat v hudební redakci. A protože Proglas v té době měl člověka na vážnou hudbu, ale neměl ještě nikoho na ostatní žánry, tak já jako velký fanoušek všech možných hitparád a prostě písní, tak jsem se tam ocitl jako jednooký mezi slepými a v podstatě jsem byl angažován tedy, že mohu vyzkoušet něco, bylo mi teda v té době 20, a nás vlastně bylo hodně v té době tady takhle mladých, jo? Že to, ten kolektiv Proglasu v úplných začátcích byl celý, takový velmi mladý, takže kolem 20 nás tady byla spousta třeba moderátorů a podobně, no a takže to byly ty začátky. No.
0: Velmi brzy se tady stal hudebním redaktorem a k tomu už byl krůček ke vzniku pořadu Jak se vám líbí. Jaké je to úplně podhoubí? Já teda vím, že původně to byl pořad, kde se vysílaly bloky různé žánrové hudby.
1: Tak tím, že jsem nastoupil asi měsíc před začátkem vysílání, tak jsem ještě stihl být u vymýšlení programového schématu. Tam můžu prozradit, že byly takové věci, jako že třeba byly vymyšlené názvy pořadů, ale nikdo nevěděl, jak ten pořad má vypadat. To je příklad Slyšte lidé. Jo? To se vědělo, že bude na Proglasu hudební pořad s názvem Slyšte lidé, ale vůbec se nevědělo, kdo ho bude dělat, jak bude vypadat, takže já jsem si ho vlastně přivlastnil a začal jsem ho nějak naplňovat. Nebo se vědělo, že bude hitparáda, že se bude jmenovat Kolem se toč, protože byla znělka vytvořená podle písničky Červený šátečku Kolem se toč, ale musel někdo ta pravidla vymyslet. A nejprve tam byli nějací dva mladí, myslím, gymnazisti, kluci, ti nakonec prostě z nějakých důvodů z toho sešlo, tak jsem dostal víceméně příkazem vymyslit do týdne hitparádu. Takže takhle to všechno vznikalo. No a pořad Jak se vám líbí, vlastně opravdu původně byla 3/4 hodina hudby nějakého žánru. V pondělí folk, v úterý country, ve středu jazz, ve čtvrtek dechovka a v pátek křesťanské písně. A to fungovalo pár měsíců takto, A postupně se to začalo transformovat v pořád, do nějž přicházejí živí muzikanti a my si s nimi povídáme o jejich hudbě. Nějakou dobu tohle to fungovalo tak nějak na střídačku, to znamená, když byl host, tak byl host, když nebyl, tak se hrála hudba toho žánru. No a samozřejmě to už se teď dostáváme, možná budeme částečně tu historii probírat ještě podrobněji, ale v určitý okamžik jsme si uvědomili, že to dělení na žánry není příliš praktické, protože zatímco folkových hostů byla spousta, jazzových bylo méně nebo countryových bylo méně, takže jsme žánry postupně zrušili a stal se z toho vlastně jeden večerní pořad.
0: Milane, mám zvídavou otázku. Aha. Kdo byl historicky prvním hostem pořadu Jak se vám líbí?
1: Tak tam je zajímavé, že většina těch novinek, to znamená vůbec živý host nebo potom třeba koncert ze studia a podobně, tak vlastně nevyšla od nás, že bychom my tady v Proglasu si řekli, budeme dělat pravidelně rozhovory s muzikanty. Já jsem po něčem takovém jakoby toužil, ale vlastně nedošlo k tomu, k té koncepci. Ale bylo to tak, že vždycky přišel nějaký muzikant a ten se v uvozovkách vnutil v dobrém slova smyslu. A ten úplně první, to bylo někdy na jaře 1996, tak byl písničkář, pro mě tenkrát úplně neznámý, Pavel Foltán, který se do Proglasu dostal kvůli nějakému jinému pořadu, ale zrovna v té době vydával dvojalbum a nabídl, že by tady tu svou novinku mohl u nás nějak představit a že bychom třeba s ním mohli udělat rozhovor. A protože mě nenapadlo nic jiného, než právě ho vzít do té folkové 3/4 hodiny, říkal jsem si, tam se to hodí, takže tak vlastně vznikl první naživo vysílaný pořad Jak se vám líbí ve formě rozhovoru s hostem.
0: My si teď Pavla Foltána připomeneme písní Prostor pro tebe.

0: Tak to byl Pavel Foltán a píseň Prostor pro tebe. Mým dnešním hostem je Milan Tesař a bavíme se tu o 30-leté historii pořadu Jak se vám líbí. Milane, ty jsi říkal, že na začátku ty nabídky přicházely, ale já vím, že na festivalu Zahrada si třeba oslovoval muzikanty s tím, jestli by nechtěli přijít.
1: Tak ono od začátku to bylo tak, že nabídky na jednu stranu přicházely, na druhou stranu my jsme si museli vytvořit nějaké portfolio těch muzikantů, kteří o nás vědí a kteří budou chtít nejenom přicházet do Proglasu, ale vracet se, když vydají nové album nebo když u nich bude něco zajímavého. A já jsem opravdu pro tuto věc využil v roce 1996 festival Zahrada. To byl v té době největší český festival folkové hudby. Kdo si pamatuje Portu na konci 80. let, kam jezdili 10 000 diváků, tak Porta šla potom do útlumu a dlouholetý dramaturg k Porty Michal Jub Konečný založil v roce 1990 festival Zahrada. Ten se konal ve Strážnici, později v Náměšti na Hané. No a já jsem v tom roce 96 tam poprvé jel za Proglas. Měl jsem možnost tedy vstupu do zákulisí, za scény a bylo mě, pořád jsme v té době, kdy mě bylo něco málo přes 20, takže jsem byl takový z toho ještě vystresovaný, strémovaný, stál jsem za tím pódiem a vždycky jsem čekal, až takový ti lidé jako Petr Ulrich, Vlasta Redl, Slávek Janoušek, Poutníci, prostě muzikanti, které jsem znal z gramofonových desek nebo z rádia, tak až sejdou z toho pódia, já se jim představím, řeknu, že jsem z toho a toho nového rádia a že bych byl strašně rád, kdyby k nám někdy přijeli na rozhovor. Jo? Takže to bylo takové, já ještě tím, jak jsem založením introvert, tak to pro mě bylo opravdu, byl to pro mě takový nadlidský výkon a bylo i krásné, jak někteří velmi srdečně, že rádi přijedou, s některými to bylo náročnější, ale nakonec z toho vlastně byla pěkná série rozhovorů tady s těmito lidmi, třeba z toho okruhu té folkové muziky a samozřejmě potom se pořád nějak žánrově otevíral, ale tohle to vlastně byly ty základy.
0: Později postupně došlo k tomu, že Proglas přistoupil k živým koncertům.
1: To vlastně vzniklo tak, že my jsme od začátku měli jedno větší studio, to bylo ještě na Barvičově ulici, kde bylo studio, které se původně jmenovalo Goliáš, potom kvůli negativním konotacím jsme je přejmenovali na... vidíš, teď mě to vypadlo... Jonatán, protože to jsem navíc vymyslel já to jméno, protože vedle je režie David. Takže David samozřejmě proti Goliášovi, to je biblický příběh známý, ale zároveň David měl v Bibli přítele Jonatána, takže když to nemohl být Goliáš, tak to byl potom Jonatán. V každém případě tady v tom velkém studiu byla možnost pořádat koncerty kapel, ale my jsme je zpočátku to studio využívali na něco jiného, a sice na natáčení demo nahrávek. Jezdili k nám písničkáři, křesťanské kapely a nahrávali u nás tehdy ještě kazety, které jsme vydávali, později CDčka. No a jednou, a zase to bylo úplně z jiného důvodu, jednal jsem s člověkem z jednoho hudebního vydavatelství a on mi pak říká, já mám kapelu, ta se jmenuje Sunnyside, hrajeme bluegrass a my jsme taková strašně jednoduchá kapela na nazvučení, nám stačí jeden mikrofon a my prostě zpíváme, vždycky kdo má solo, tak se přiblíží k tomu mikrofonu, to se strašně jednoduše nazvučí, nechcete, abychom u vás zahráli naživo? Takže to byl první živý koncert v pořadu Jak se vám líbí, kapela Sunnyside, která přijela tady tou formou, jak říkám, to znamená na jeden mikrofon s přibližováním, vzdalováním, tak jak se to dělávalo třeba ve 20. ve 30. letech, tak takhle odehráli koncert a pro nás to znamenalo nasměrování nějakým zase nějakou novou cestou, že je možné nejenom zvát do rádia muzikanty jako hosty a povídat si o jejich tvorbě, ale přímo je nechat hrát živě. My jsme později spoustu nebo vlastně všechny ty koncerty pak zaznamenávali, máme je zarchivované. V posledních letech už je normou, že je streamujeme na YouTube, ale v těch úplných začátcích vlastně nás to ani nenapadlo to nějak uchovávat, takže musím říct, že bohužel ty nejstarší zaznamenané nejsou, ty šly opravdu jenom do živého vysílání, pak už je odnesl zub času, nicméně vzpomínám na to rád a jsem rád vlastně, že to takhle taky začalo. Asi bych neřekl přesně, ve kterém roce, natož měsíci to bylo, ale zjistil jsem, že nejstarší nahrávku kapely Sunnyside tady máme v archivu z roku 1998, takže předpokládám, že i ten koncert ze studia mohl být někdy přibližně z té doby.
0: Jak se jmenuje?
1: To album?
0: Ta píseň, kterou si teď pustíme.
1: Píseň pustíme si právě z toho alba, které jsem zmínil. To album se jmenuje Lonesome Station a píseň se jmenuje Long Journey Home.

0: Poslouchali jste skupinu Sunnyside, hostem dnešního pořadu Jak se vám líbí je Milan Tesař. Milane, na které hosty nejvíce vzpomínáš?
1: Ona je samozřejmě otázka, jak to vezmeme. Já možná tomu předsunu takové malé vysvětlení, že pořad Jak se vám líbí sice vznikl tak, nebo ta rozhovorová varianta, že muzikanti jezdili nebo chodili přímo k nám do studia, ale postupně se z toho stala taková širší platforma rozhovoru s hudebníky natáčených a vysílaných různým způsobem. Takže často to bylo tak, že my jsme naopak někam jeli na festival, tam se natočil záznam a ten se odvysílal. Stále byla i ta varianta, že muzikanti jezdili a jezdí k nám do rádia, pořád je ta varianta živých koncertů ze studia a postupně začala přibývat další varianta a to byly rozhovory na dálku, to znamená nejprve přes telefon, později přes jiné nástroje internetové, dneska je to většinou přes Zoom, takže v současné době pořád Jak se vám líbí funguje i tak, že máme hosta úplně na druhé straně zeměkoule, povídáme si s ním a samozřejmě se to proloží jeho písněmi, takže ten host nemusí nutně sedět tady. Já tím směřuji k tomu, že kdybych měl říct některé svoje splněné sny, tak samozřejmě ano, jednak by to byly v podstatě asi všichni mý oblíbení čeští interpreti, ti, které jsem ještě mohl stihnout, nebo kteří stále fungují, takže z folkové scény prakticky všichni a řada dalších, takže třeba rád jsem dělal rozhovory, nebo dělám třeba s Danem Bártou například, s už zmíněnou Zuzanou Navarovou, z těch, kteří už tady nejsou, ale byla i řada zajímavých zahraničních hostů a já, když jsem byl tak na střední škole, tak jsem měl jedna z mých nejoblíbenějších kapel byly australští Midnight Oil, kteří když potom hráli, teď už nevím v kterém roce, na Colors of Ostrava, tak právě v souvislosti s tím festivalem jsem měl možnost s nimi natáčet po telefonu nebo respektive s jejich kytaristou, takže to byl určitě jeden ze splněných snů. A potom jsou takové ty, to ani nejsou splněné sny, ale to si člověk až po letech uvědomí, u čeho vlastně byl. Takže možná, tady mám takový jeden příklad, to je Glenn Hansard. Glenn Hansard, pozdější vítěz nebo držitel Oscara za filmovou píseň, držitel Grammy, tak začal někdy po roce 2000 pravidelně jezdit do Česka. V roce 2002 měl ve Staré pekárně v Brně společný koncert s Michalem Ambrožem, já jsem ho tady dneska už zmiňoval, z kapely Hudba Praha a díky vydavatelství Indies tenkrát jsme měli ve studiu zároveň oba tyto pány. Zatímco Michal Ambrož povídal a pouštili jsme jeho hudbu, tak Glenn Hansard tehdy přišel se svou takovou tou otřískanou kytarou, na kterou pořád hraje, a zahrál asi 3 nebo 4 písničky do živého vysílání. To byl rok 2002. V roce 2004 se mi podařilo mít Glenna Hansarda v rádiu znovu. To už byl celý pořad jenom s ním, taky to byl živý koncert ze studia. No a protože v té době já jsem si ještě netroufl pořad moderovat nebo ptát se anglicky, tak on si přivedl tlumočnici 16-letou, nějakou Markétu Irglovou, která tam byla opravdu jako tlumočnice a když Glenn Hansard zpíval, tak ona asi metr za ním seděla a zpívala potichu doprovodné vokály. A zpívali mimo jiné píseň Falling Slowly, za kterou tedy o pár let později tato dvojice dostala Oscara, ale my máme zaznamenanou právě tu verzi, jakože sólovou od Glenna Hansarda ze studia Proglasu, kde Markéta Irglová jako mladá tlumočnice zpívá jenom právě nějaké to doprovodné, jak se říká, křoví, ale je to tam slyšet.
0: Pojďme si ji pustit.

0: pořadu Jak se vám líbí jsme poslouchali Glena Hansarda a píseň Falling Slowly, živou nahrávku z Radia Proglas. Milane, když jsme u těch zahraničních umělců, ty umíš francouzsky. Jaké to je vést rozhovor v cizím jazyce? Je to trošku odlišné než v mateřském jazyce?
1: Tak vždycky je to samozřejmě poplatné tomu, jak moc si člověk v tom jazyce věří. Já vlastně na začátku nás ani moc nikoho nenapadlo, těch moderátorů pořadu, jak se vám líbí, bylo od začátku víc samozřejmě. Já se tady bavím o svých zážitcích, ale bylo nás vždycky víc, ale na začátku asi nás moc nenapadlo vést rozhovory s jinými než s českými nebo slovenskými hosty. Ale samozřejmě nastaly ty situace, kdy se k nám třeba někdo přihlásil, že by rád přivedl zahraničního muzikanta, který tady například koncertoval, a museli jsme řešit tedy, jak rozhovor vést, to znamená, jestli to třeba tlumočit přímo ve studiu, nebo nechat jenom v tom původním jazyce a potom předabovat. Všechny ty varianty jsme zkoušeli, se všemi máme zkušenosti. A já jsem prošel školním vzdělávacím systémem, takže jsem měl na základní škole ruštinu, na gymnáziu, já jsem dělal takovéto gymnázium s předměty ve francouzštině, a jako druhý jazyk jsem měl němčinu, takže já jsem vlastně nikdy ve škole neměl ani hodinu angličtiny. Takže zatímco na tu francouzštinu jsem si troufl docela dobře, protože mám vlastně státnice, dokonce jsem se nějakou dobu jsem si přivydělával tlumočením, a pro nějaké časopisy, konkrétně Harmonii, jsem od určité doby dělal rozhovory s francouzskými jazzmeny, tak s angličtinou to bylo horší, a když už přišel host, který mluvil anglicky, tak zpočátku vždycky jsem potřeboval nějakého tlumočníka. A zároveň ale já jsem tu angličtinu tak nějak chytal z písniček a z poslechu rádia a četl jsem a snažil jsem se ji nějak sám naučit, ale dlouho jsem měl tu bariéru, že jsem neměl odvahu na mikrofon a vůbec prostě se s lidmi anglicky bavit. Takže než jsem tady tu bariéru ze sebe setřásl, tak jsem si vypomáhal tedy pomocí jiných lidí, ale postupně pak jsem přišel vlastně, že když můžu vést rozhovory francouzsky, tak vlastně můžu vést i anglicky. Troufal jsem si do toho jít samozřejmě s chybami a do dneška nejsem nějaký úplně excelentní angličtinář, ale prostě jsem zjistil, že to jde. Takže když se vlastně ptáš, jaké to je, no tak samozřejmě je to omezující v tom, že v tom cizím jazyce člověk nikdy nemá takovou slovní zásobu a takovou pohotovost jako ve svém mateřském jazyce, takže potřeba se asi lépe připravit. A je pravda, že když potom jsem dělal rozhovory například s nějakými mississippskými bluesmeny, kteří měli tak šílený přízvuk, že jsem vůbec nerozuměl, co mi odpovídají, tak pak ten rozhovor vedu, takže se vlastně ptám, nahrávám, co mi odpovídá, a zase se na něco ptám a až potom se sluchátky se to snažím rozluštit, co mě vlastně ten člověk řekl. Podobné je to, když se dělali rozhovory po telefonu a ten hlas byl zahůhlaný a tím telefonním přenosem zkreslený, taky nic moc. Naštěstí dneska samozřejmě taky v tom jazyce se člověk pořád nějak zdokonaluje a jednak dneska už máme naštěstí takové ty nástroje umělé inteligence, ano, a další, které nám ten rozhovor krásně přepíšou, takže člověk je někdy překvapený, co tam neslyšel a co tam ve skutečnosti všechno bylo.
0: Milane, ty jsi trochu zmínil ten tým, takže by si mohl říct, kdo všechno se na pořadu podílí nebo podílel a jak se ti s těmito lidmi pracuje?
1: Ten tým má dvě dimenze. Jedna dimenze je ta, že nikdy nestačí ten redaktor. Vždycky tam musí být zvukař, který ten pořad finalizuje. Když je to koncert ze studia, tak ten zvukař tam má opravdu velmi důležitou roli. V poslední době, kdy vysíláme i s videem, často tak je tam ještě navíc člověk, který má na starosti právě to video a osvětlení a podobně. Takže to je ta jedna dimenze. A druhá je ta, že jak se vám líbí, je každodenní pořad nebo každovšední. Denní a tím pádem to samozřejmě není násilí jednoho člověka, takže úplně od začátku mým takovým dlouholetým parťákem byl Radek Habáň, který mi pomáhal od začátku. Několik let to s námi táhl písničkář Petr Pololáník, ten potom bohužel tragicky zahynul, takže ten tím pádem moc dlouho se tomu pořadu nemohl věnovat. Eman Míšek, kterého známe ze společných projektů s Josefem Fojtou, textář, tak ten taky moderoval, jak se vám líbí. A potom přišli další a další kolegyně, Aneška Jakubcová, Aneška Věvjorková, Taky třeba, když jsem zmínil Jošku Fojtu, tak jeho žena Staňka, která u nás kdysi moderovala, ta taky moderovala Jak se vám líbí a další a další. No a potom takovou velkou posilou už před více než 10 lety byl Martin Kišperský, který dodnes tedy tak, jak mu čas dovolí a jeho velké zaneprázdnění muzikanta, producenta, v současné době hodně pořadů vlastně dělá Janis Moráz. Anička Janošková je další hodně důležitý člen týmu. No a ty vlastně, Joško, si služebně nejmladší a jsem rád, že jsme tě do portfolia přibrali. No a děkuju. Samozřejmě kromě tady té současné party, kterou jsem vyjmenoval, tak občas vypomáhají další kolegové, třeba Martin Weisbauer z našeho Královéhradeckého studia a další.
0: Pustme si teď Bohemian Blues Band a skladbu It's All Over Now.

but it's all over now. 'Cause I used to love her, but it's all over.

0: Tak já k tomu ještě doplním, že tohle byl tedy Bohemian Blues Band, zpíval Stan the Man, což byl skotský bluesman žijící tehdy v Česku, a to byl tedy historicky úplně první zahraniční host pořadu Jak se vám líbí.
1: Milane, pořad Jak se vám líbí získal grant ministerstva kultury. Jak k tomu došlo a proč?
0: Je to tak, že vlastně dostáváme už asi pátý rok dotaci z programu Profesionální umění alternativní hudba. Je to v kapitole, která se jmenuje Archivační a dokumentační činnost, a je to vlastně program, který byl původně myšlený pro muzea, my jsme zkusili, nebo muzea výstavy a podobně, my jsme zkusili požádat, a vlastně to, že tu dotaci už několikátý rok po sobě dostáváme a s výborným bodovým hodnocením, je vlastně i známka toho, že i to ministerstvo uznává to množství pořadů, to, co vlastně v pořadu, Jak se vám líbí, děláme jako nějakou možná veřejnou hodnotu, kterou má smysl podporovat i ze státních peněz. Takže je to vlastně takové podle mě jako hodně důležité, hodně velké ocenění té práce.
1: Náš rozhovor se pomalu, ale jistě blíží.
0: Myslím, že i rychle.
1: Pomalu i rychle. Blíží ke konci, a tak to pojďme trošku odlehčit. Já bych se tě zeptal na nějaké vtipné historky spojené s pořadem Jak se vám líbí.
0: A já dokonce vím, že ty se ptáš na to, jestli zazněla nějaká slova, která třeba neměla v živém vysílání.
1: A to mě
0: vysílání.
1: Zajímá.
0: To vím, že jsme si říkali, hele, ono toho docela dost zaznělo v našich silvestrovských pořadech loni a předloni, kdy jsme tomu věnovali hodně času, tak já zmíním jednu. Martin Kišper, už zmíněný, dělal rozhovor s písničkářkou, která přijela na poslední chvíli, neměli vůbec čas se domluvit. Takže ona sedla a hned začala hrát naživo. A v první písničce hned měla nějaké vulgární slovo. Takže Martin napsal na papír, pozor, žádná sprostá slova. A teď během toho, když jí položil první otázku, ona něco odpovídala a on jí ten papír dal takhle před oči, a ona se takhle, a teď říká třeba, přijela jsem z Jihlavy a kur... To slovo řekla celé a tak. Takže někdy do toho živého vysílání se opravdu dostanou věci, které tam nepatří, ale s tím bohužel nic nenaděláme. Prostě pracujeme s lidmi, to je ten materiál, se kterým pracujeme.
1: Tolik říká Milan Tesař, hudební šéf redaktor Radia Proglas. Milane, děkuji, že jsi přišel dnes do pořadu Jak se vám líbí.
0: Já děkuji a těším se na slyšenou z posluchači.
1: Děkuji taky zvukařům Lence Pekařové a Tamaře Suchánkové. Pustíme si poslední písničku Milovaný syn a skupinu Trabant.

samota ve slovech, samota v krocích, co ztrácí směr. Samota v srdci, samota v naději, samota.

potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas. Už je to dlouho, co jsme se neviděli. Už je to dlouho, snad jsme i trochu zapomněli. Nosila skoro.

Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Vstal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

jako by nebylo, o čem se nevypráví. Já všechno z radostí se píšu do své zprávy, přečti a jednou pak

Dneska je ořechová čarodějnice schovaná v krabici s čokoládou. Zejména děti na ní chodí rády, koušou do ní a utírají si pusu do prostěradla.

Pět hodin ráno je tu koncert varhanní hudby. Už za chvilinku uslyšíte preludium, fuga a variace H-moll opus 18 Césara Franka. K varhanům usedne Aleš Bárta.

Poslouchali jsme Preludium, fugu a variace H-moll opus 18 Cezara Franka. Varhany rozezněl Aleš Párta. Pokračujeme další skladbou, to bude Triptych opus 58 Louis Vierna. Na varhany tentokrát zahraje Ben van Oosten.

Tolik závěrečná skladba Varhanního koncertu. Triptych opus 58 Louise Vierna. Na Varhany se představil Ben van Oosten.

0: Kniha Píseň pro Nagasaki, kterou napsal Paul Glynn, popisuje životní příběh konvertity lékaře a vědce Takashiho Nagaye, který jako jeden z mála přežil jadernou katastrofu z 9. srpna 1945. Předmluvu ke knize, kterou v češtině vydalo v roce 2024 nakladatelství Paulinky, napsal slavný japonský autor Shusaku Endo. Knihu s názvem Píseň pro Nagasaki a s podtitulem Příběh konvertity Takashiho Nagaye nám v knihovničce představí Kateřina Lachmanová, která dělala i revizi překladu. Vítejte ve vysílání.
1: Dobrý odpoledne.
0: Pořadem vás provází Iva Horká a o zvuk se stará Petr Franc. Takashi Nagaye žil v letech 1908 až 1951 a je považován za Gandhiho Japonska. Byl to lékař a vědec, průkopník radiologie v Japonsku. V mládí konvertoval z ateismu ke křesťanství a oženil se s křesťankou Midori. A dnes už probíhá proces jeho blahořečení. Paní Lachmanová, mohla byste nám přiblížit ten jeho příběh?
1: Tak ten příběh je vlastně velmi dramatický i po stránce těch jeho osobních duchovních dějin, ale potom i to, do čeho byl vlastně vevlečen, tak jako mnoho jeho tam jako vlastně všichni Japonci, ale také spoluobyvatelé toho a celá jeho rodina přímo v Nagasaki. A to byla druhá světová válka a potom teda i ten nešťastný výbuch. Nešťastný z mnoha důvodů, protože je třeba zajímavý detail, že ta bomba neměla vybuchnout vůbec původně nad Nagasaki a taky ne přímo nad křesťanskou čtvrtí, což se nakonec stalo, kde vlastně to jako spadla bomba nad 200 tisícovým městem, z nich 70 tisíc nepřežilo tuto katastrofu. Takže bylo to něco neskutečného i prostě pro tu krvavou druhou světovou válku a vlastně se to stalo s uvozovkách, bychom mohli říct, náhodou. A Takashi Nagaye byl jeden z těch, on teda přežil, jak jste říkala, ale přežil jenom o několik let. Vlastně měl už nemoc ozáření, on ji dokonce měl, už pracovala v něm rakovina leukémie kvůli tomu, že dělal výzkumy radiologické dlouho předtím. Tenkrát se začínalo teprve experimentovat s rentgenem pro léčebné účely, takže on měl svoje dávky ozáření v těle už předtím právě proto, že se snažil pomoci po medicínské stránce v tomhle směru. A když potom nastal ten výbuch, tak teda samozřejmě měl velký ozáření, tak jako všichni ostatní. On tam ještě po tom výbuchu chodil se svými kolegy, kteří taky s těmi pár, co přežili z nemocnice, a chodil po těch horách blízkých a ošetřovali nemocné, jak mohli. A tak potom už jako ulehl a vlastně několik dožíval ve velmi špatném zdravotním stavu, kdy právě získal tu pověst Gandhiho Japonska, protože za ním chodili lidi různě z Japonska, někdy i potom ze zahraničí, když se o něm dozvěděli jako za takovým, bych řekla, mudrcem nebo někým, kdo byl schopen i v téhle strašné situaci dodávat naději.
0: Právě jsem četla, že on v podstatě přišel o svoji ženu, o domov i o své spolupracovníky a přátele, o své výzkumy, tak bych řekla, že ztratil poměrně toho hodně a zaujalo mě, že když všichni zemřeli a on to přežil, byť tedy s velkým omezením, že už potom byl upoután na to lůžko, tak to jsem si říkala, že je to hodně takové zvláštní a je to v podstatě to stěžejní téma té knihy?
1: Tak ta knížka má mnohem širší záběr. Vlastně první strany nebo kapitoly dokonce se věnují vlastně jakýmsi stručným dějinám Japonska z hlediska toho, jak se tam uchytilo a rozvíjelo křesťanství. Ale nejen, právě i v tom kontextu vůbec o japonské mentalitě, která byla vlastně hodně militantní. No ještě před druhou světovou válkou Japonsko vyhlásilo válku Číně, Mandžusku tam, a on jako lékař už tam vlastně byl nasazený. A proto, když začala nebo vstoupilo Japonsko do války, do druhé světové, už až později samozřejmě, tak on vůbec tím nebyl nadšený. Tak jako jeho studenti, ty byli úplně na koni, to už jako vyučoval mediky na univerzitě. A oni byli nadšený, že hurá, zase jdeme do boje, a on, protože měl tu zkušenost, tak byl velmi, velmi, velmi pochmurný a věděl, že prostě tím jdou do skázy, že tím celá jedna generace bude. A to ještě nemohl předvídat samozřejmě ten jaderný výbuch a ty hrůzy, co to přinese. Takže on si zažil tu válku ještě před tou druhou světovou. A předtím teda jsou tam v té knížce samozřejmě jeho osobní tak nějak duchovní vývoj, protože on byl opustil velmi záhy náboženství svých rodičů a vlastně stal se teda ateistou, takovým tím vědeckým ateistou, právě protože byl velice inteligentní a hodně studovaný a nedávalo mu smysl prostě vlastně žádná víra. Až potom pod dojmem nějakých událostí začal nějak duchovně hledat a vlastně už cíleně, schválně se nechal jako ubytovat v křesťanské rodině, protože chtěl prozkoumat trochu tu víru. A v téhle rodině pak našel i svou budoucí ženu a našel tam opravdu hluboké křesťany, kteří mu pomohli nějak objevit křesťanství nebo objevit to, že Bůh je živý. Velikým, třeba takovým momentem, který v tom byl důležitý, byla smrt jeho maminky, kdy si u jejího smrtelného lůžka uvědomil, že prostě ona nemizí v černé díle, že je živá, že z jejího pohledu nějak pocítil, že vůbec není možný, že ta duše takhle plná lásky někde prostě teďko zaniká nebo vyhasíná. Takže tam byl takový jeho moment probuzení. Ale potom teda byly další události. A jak jste říkala, že přišel skoro o všechno, to je velmi silný moment tam, že člověk si to vlastně ani neumí představit, že během pár minut zmizela celá jeho čtvrť, zmizela katedrála, všichni jeho přátelé, dům, prostě rodný, všechno. Zbořila se nemocnice, zhořely všechny jeho výzkumy letitý, na kterých pracoval, tři čtvrtě jeho personálu, s kterým mediků, který vyučoval. Prostě něco jako nepředstavitelné množství ztrát, jo, to i biblický Job, prostě tady se tomu nemůže vůbec jako rovnat. Zůstaly mu teda dvě děti, které byly ještě poměrně malé a náhodou v uvozovkách odešly za babičkou někde za kopec, takže ty vlastně to přežili a přežili potom i jeho smrt.
0: Mně ještě přišlo takové zajímavé, možná až symbolické, nevím, co na to řeknete vy, v ten smutný den, kdy vlastně nad tou čtvrtí Urakami vybuchla ta atomová bomba a z katedrály zbyly jen trosky a jak už jsme se bavili, zahynuli prostě i potomci těch, kteří kdysi ji stavěli a tak. Ještě to předměstí Urakami, jsem se dočetla v úvodu té knihy, že mě zaujalo, že vlastně nejenom tím, že tam vybuchla ta atomová bomba, ale vlastně i tím, že ta komunita tamních zemědělců věrně zachovávala a žila křesťanskou vírou, přestože japonská vláda zcela křesťanské náboženství odmítala. Mně to přišlo takové taky jakoby trošku takové symbolické, nebo myslíte, že v tom lze najít nějaký třeba...
1: Mě vlastně to byla ty jeho předkové, že jo, tam bylo mnoho mučedníků a tak jako u všech japonských křesťanů to. Zajímavé, že vlastně tu předmluvu napsal Shusaku Endo, který je také autorem několika románů i přeložených u nás a jedním z nich je tak Mlčení. Podle něhož před několika lety tady byl promítán film stejnojmenný a právě je o těch pronásledovaných křesťanech v Japonsku, jak se tam snažila uchytit ty jezuitská misie, ale potom vlastně to bylo velice kruté pronásledování a tyhle dějiny teda vlastně ty předkové, tak až jeho Nagaje nebo i ty Midery hlavně, protože to byla křesťanská rodina, tak se podíleli právě i na tom udržování toho křesťanství tam za velice krutých časů. A je zajímavý, že ta víra, ažkoliv měla prostě třeba trhliny, já nevím, teoretické nebo praktické, tak byla vlastně velice hluboká a pevná tam. A na tom samozřejmě mohl on potom trochu jako vlastně i stavět, protože na té knize je pozoruhodné i to, že ten autor Paul Klein srovnává trošku, když se dneska dějí jako oslavy, nebo jak to říct, vzpomínková akce spíš na ten výbuch, který se udál vlastně nejenom teda v Nagasaki, ale také v Hirošimě. A říká, že v Hirošimě prostě vlastně jsou tato výročí ve znamení zaťaté pěsti, zatímco v Nagasaki ve znamení sepjatých rukou. A to je trošičku, možná je to trošku vyhrocený tady ta paralela, že se to nemůže týkat každého jednotlivce, ale vlastně to bylo to předporozumění celé ty věci, kterou, nebo ta interpretace celé té události, kterou po mnohém trápení a modlení a přemýtání tomu vlastně dal ten Takashi Nagai, že to, že jakoby náhodou to vybuchlo nad křesťanskou čtvrtí, tak bral vlastně jako takový, že když jak oni jako křesťané se k tomu postaví čelem v tom smyslu, že jako kdyby dají něco jako Ježíš ukřižovaný, dají prostě dobrovolný souhlas k tomuhle, že vlastně to pomohlo ukončit druhou světovou válku, ačkoliv to bylo za týhle hrozný, řekněme, oběti. Jako kdyby to zlo se tam prostě vybilo a vybilo se na těch, kteří jako de facto byli schopni prostě srdcem nějak prostě přijmout to, aby to mohlo být oběť plná lásky a ne plná nenávisti prostě a zloby, která jenom to zlo ještě dmíchá a šíří. Je to taková úvaha už hodně hluboká, která připomíná trošku přístup třeba Edity Steinové k tomu, že ji odlekli do koncentračního tábora, ale prostě lidé hluboké víry to takhle můžou pojmout. A je to, říkám, dávají tomu úplně jiný světlo potom tomu, co se událo. Ne v tom smyslu, že to Bůh takhle chtěl, vůbec ne. Ale že se vlastně díky tomu to zlo zastavilo, který by možná neslo mnohem ještě větší zkázu potom i v dalších generacích a tak dále. Takže takhle on tomu vnímal a proto potom také dodával naději těm přeživším, aby znovu zbudovali to město a znovu zbudovali kostel a hlavně znovu zbudovali svá srdce, rozervaná tou těma ztrátama a tou, aby tam nedovolili klíčit nenávisti, která by jenom recyklovala to strašné zlo, které se tam událo.
0: Ještě mě nedá, abych se nezeptala na jednu věc. Takashi Nagai psal o jaderné katastrofě, podal svědectví o této o tom výbuchu ve své slavné knize Zvony Nagasaki, zatímco Paul Glynn nazval svoji knihu Píseň pro Nagasaki. Dá se třeba říct, že je tam nějaký spojník mezi těmi dvěma knihami?
1: No určitě, protože Paul Glynn čerpá z těch vzpomínek, osobních vzpomínek Takashiho Nagaje v té mnohem útlejší knížce Zvony z Nagasaki, aby právě si tam úplně něco nebásnil o tom, jak to teda Takashi prožíval i to, co se reálně dělo, protože Paul Glynn toho nebyl svědkem, když to Takashi Nagai skutečně očitým a mnoho dalších. Takže v tomhle samozřejmě ty pasáže, které se věnují tomu, jak to tam vypadalo, co byly ty konkrétní prostě problémy, osudy, vůbec i ty následky toho výbuchu, to, když si člověk čte, tak teprve mu dojde, co to bylo za hrůzu, že to nebyl záblesk a všecko pryč, ale mělo to několik vln, vlastně kromě ohromný tlakový vlny a potom požáru prostě a to ozáření, že jo, který lidi třeba zbavilo kompletně kůže a takový strašný věci se tam děly. Takže to všechno je převzato z té původní knížky, ale tahle kniha má mnohem širší kontext, jak třeba duchovního zrání toho Takashiho Nagaje, tak vůbec kontext Japonska, jejich mentality a příběhu křesťanství v téhle zemi, který je velmi pohnutý.
0: Já bych jenom ještě na závěr možná vyjmenovala pár kapitol, které mě zaujaly zejména názvy těch kapitol, že jsou takové různorodé, například Světlušky, sníh a lvice, nebo Myš nevidí hvězdy. Přitom zase je tam takový obecný, nám srozumitelný název jedné kapitoly Všechno zlé je k něčemu dobré, nebo Pýcha předchází pád, ale z toho je tam další kapitola Pana a prostitutka, Tajfuny a nezlomný bambus, Bílá Austrálie a žlutá hrozba, Když slunce zčernalo, A déšť se zmínil věd. Jako to mě úplně fascinuje, ty názvy.
1: Tak no, je to prostě spisovatel, jo, který beletrie, který si takhle hrál s těmi názvy. Některý jsou odkazy třeba na různá úsloví japonská. To je třeba ta myš nevidí hvězdy, že jo? Myš se hrabe pod zemí a nevidí hvězdy, ačkoliv ty hvězdy tam jsou. My takové úsloví nemáme, ale vlastně je velmi symbolické. Mm-hmm. Možná inspirativní. Ale potom některé z nich bych dneska ani nebyla schopná dešifrovat, proč to takhle nazval ty kapitoly, protože je nějaký odstup od toho, od té doby, co jsem dělala revizi překladu, takže bych musela se začíst pro to, abych zjistila zase, co tam bylo zakódováno. Jo? Někdy ano, jsou takové jinotajné, že člověk neví úplně, o čem bude číst v těch kapitolách.
0: Ano, a poslední kapitola 31. se jmenuje Díky za všechno, co bylo a souhlas ke všemu, co má nastat. Tak já vám, paní Lachmanová, taky děkuju, že jste nám dneska představila knihu Píseň pro Nagasaki s podtitulem Příběh konvertity Takashiho Nagaje, kterou napsal Paul Glynn. A budu se těšit zase někdy příště naslyšenou v knihovničce.
1: Děkuju vám a děkuju vám za prostor a za pozvání. Nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Iva Horká.

To nám dospíval Slávek Janoušek. Na Proglasu už se blížíme k myšlence na den, jímž autorem je papež František. Je to z roku 2023 a čte nám ji otec Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. V Matoušově evangeliu Ježíš říká: nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Klíčové slovo pro pochopení Ježíše a jeho poselství zní naplnit. Co však znamená toto naplnění? Kristus nejdříve říká, co není naplněním. Písmo říká, nezabiješ. Pokud ale pak člověk ubližuje slovy svým bratrům a sestrám, Ježíšovi to nestačí. Písmo říká, nescizoložíš, ale to nestačí, pokud pak člověk žije lásku poskvrněnou dvojsmyslností a lží. Písmo říká, nebudeš křivě přísahat. Ale nestačí slavnostní přísaha, pokud pak člověk jedná pokrytecky. Jako příklad Ježíš uvádí obřad obětování. Přinesením oběti Bohu člověk

Člověk opětoval bezplatnost jeho darů. Obřad bylo zakázáno přerušit bez vážných důvodů. Ježíš však prohlašuje, že je třeba jej přerušit, pokud má bratr něco proti nám, jít se s ním nejprve smířit. Poselství je jasné. Bůh nás miluje jako první, zdarma, dělá první krok k nám, aniž bychom si to zasloužili. A my pak nemůžeme oslavovat jeho lásku bez toho, abychom na oplátku neudělali první krok ke smíření s těmi, kdo nám ublížili. To je naplnění v Božích očích, jinak je vnější čistě rituální dodržování falešné. Jinými slovy, Ježíš nám dává pochopit, že náboženská pravidla jsou užitečná, ale jsou jen začátkem. Aby se naplnila, je třeba jít za jejich doslovné znění a žít jejich smysl. Přikázání, která nám Bůh dal, nesmíme uzavírat do trezorů formálního dodržování, jinak zůstaneme ve vnější a odtažité religiozitě, zůstaneme spíše sluhy než Božími dětmi. Bratři a sestry, tento problém tu byl v Ježíšově době, ale je tu i dnes. Někdy například slyšíme, otče, nezabil jsem, nekradl jsem, nikomu jsem neublížil, jako bychom chtěli říci, jsem v pořádku. Zde se jedná o formální dodržování předpisů, které se spokojí s minimem, zatímco Ježíš nás vyzývá k maximálnímu možnému naplnění. To znamená, že Bůh neuvažuje podle výpočtů a tabulek. Miluje nás jako zamilovaný. Ne na minimum, ale na maximum. Neříká nám, miluji tě do určité míry. Ne, pravá láska není nikdy do určitého bodu a nikdy se necítí být v pořádku. Láska vždy jde za hranice, nemůže jinak. Kristus nám to ukázal, když položil svůj život na kříži a odpustil svým vrahům. A svěřil nám přikázání, které je mu nejdražší, abychom se milovali navzájem, jako on miloval nás. To je láska, která naplňuje zákon, víru, pravý život. Kéž nám Maria, která dokonale zachovávala Boží slovo, pomáhá naplňovat naši víru a lásku.

Je po 6. hodině, na Proglasu vás zdraví Daniel Blaške, přeje vám krásné ráno do neděle s datem 2. srpna. Podle katolické tradice je slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule. Církev ukazuje i svatého Eusebia, prvního biskupa z Vercelli na severu Itálie. Zemřel v srpnu 371. Starý kontinent prožívá památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté v plynových komorách vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka zavraždili poslední skoro 3 000 z více než 20 000 Romů a Sintů, kteří tam zahynuli. Většinou starých, nemocných, žen a dětí ze 14 evropských zemí. Druhá největší hromadná poprava československých občanů dovršila romský holokaust. Dnes se dožívá synodní kurátor, tedy nejvyšší laický představitel Českobratrské církve evangelické, bývalý český velvyslanec v Izraeli Jiří Schneider, 63 let. Stejně tak soudce tribunálu římské roty slovenský dominikán profesor Miroslav Konštanc Adam, emeritní rektor papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského. 77. narozeniny slaví dokumentaristka Olga Sommerová, 80. slaví herečka s cenou Alfreda Radoka a českým lvem Jaroslava Pokorná. Svátek má Gustav. Obvyklé jméno švédských králů vzniklo snad z výrazu, který znamená opora gótů. Nás v tomto ráno bude provázet ještě půl hodinka písniček, během nich si povíme něco o počasí tohoto dne a také o to, co očekáváme od dne s tímto datem.

Nám zpíval Xtet, je 5:05 a počasí dnešního dne očekáváme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 30 stupňů Celsia na jihu Moravy. 32, v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů. Vítr bude slabý, během dne místy, místy hlavně na Moravě mírný, severovýchodní až východní. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer se trvalý stav, rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré.

0: Je 16 minut po 6. hodině sobota, neděle 2. srpna a podívejme se, co tento den přinese. Mši svatou ze slavnosti Panny Marie Královny Andělů, označovanou jako Porciuncule, bude sloužit arcibiskup Josef Nuzík v Uherském Hradišti v klášterním kostele Františkánům. Pouť Porciuncule pořádají i sestry Alžbětinky v Liablunkově, bratři Minorité v Opavě a na poutním místě Cvilín u Krnova nebo bratři Kapucíni v Sušici. Přímý přenos mše svaté z Mladifestu v Medjugorje nabídne od 19 hodin televize Noe. Na bohoslužbu naváže procesí se sochou Panny Marie a adorace před nejsvětější svátostí oltářní. Duchovní obnovu pro kněze a zasvěcené osoby povede ve Vranově u Brna biskup Pavel Posád. Týdenní setkávání přinese chvíle sdílení, modlitby a společného hledání nových impulzů pro službu církvi i lidem. V duchovním centru ve Vranově u Brna dnes začínají také dny se slovem Božím. Účastníci mají možnost prohloubit svou duchovní praxi skrze osobní modlitbu, rozjímání a přítomnost Eucharistie. V Letech u Písku se uskuteční komentovaná prohlídka areálu památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Odpoledne je na programu přednáška o archeologickém výzkumu tamního bývalého koncentračního tábora a poté pětní připomínka dne obětí romského holokaustu. Letní tábor pro mladé křesťany Runway Camp zahájí v klášterním areálu na hoře Matky Boží v Králíkách. Svatovavřinský koncert rozezní kostel všech svatých ve Libochovicích na Litoměřicku. Zpěv Marie Kiršnerové doprovadí Prokop Kindl na varhany a Leontýna Hlivková na trubku. Farnost Sokolov zve do místního kostela svatého Jakuba na koncert s názvem Tóny, violy a kytary. Vystoupí Eva Mokrá a Adam Pavlíček. Startuje 19. ročník Mezinárodního festivalu varhanní hudby ve Filipově ve Šluknovském výběžku.
1: I'm gonna tell you what we need. We need faith. Trust in God and you will see that faith is what we need. Yeah, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith, faith.

30 minut po 6. hodině, neděle 2. srpen 2026. Krásné ráno s Proglasem vám přeje Daniel Blaške. Připomínáme si dnes slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule. Církev ukazuje i svatého Eusebia, prvního biskupa z Vercelli. A také máme památný den romského holokaustu. K svátku přejeme všem Gustavům a nyní už se podívejme na evangelium dnešního dne. Pokud se chcete blíže seznámit s dnešními liturgickými texty, naleznete je i s komentářem na webu vira.cz.

ze 14. kapitoly Matoušova evangelia. Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z města za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli: toto místo je opuštěné a už se připozdilo, rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu. Ale Ježíš jim řekl: není třeba, aby odcházeli, vy jim dejte jíst. Odpověděli: máme tady jenom 5 chlebů a 2 ryby. Ježíš řekl: přineste mi je sem. A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a ty 2 ryby, vzhlédl k nebi, požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě se sbírali plných 12 košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na 5 000 mužů, kromě žen a dětí.

0: Dnes tady máme 18. neděli v mezidobí. Budeme vycházet z druhého týdne žaltáře od strany 920 ve starším vydání. 920 nebo od strany 1029 v novém vydání. 1029. Pouze antifonu ke Zachariášovu kantiku a závěrečnou modlitbu, tu vezmeme z neděle, ze strany 708 nebo 799. 708 nebo 799. Ještě jednou obě záložky pro starší vydání, tedy 920 a 708, tak pro nové 1029 799. Modlit se s vámi budou Daniel
1: a Michal.
0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Když překrásné slunéčko vychází a temná noc pryč od nás odchází, zdejme za to Bohu chvály, že jsme zdraví z lože znovu vstali.
1: Nebeská i pozemská stvoření, slunce, měsíc s jasnými hvězdami, všechno každý den vesele chválí svého Pána Stvořitele.
0: Pamatuj i ty ráno každý den, že jsi k obrazu Božímu stvořen, máš Stvořitele chváliti a za všechno jemu děkovati.
1: Buď ti za to chvála, Pane Bože, že jsme všichni vstali ráno z lože. Prosíme tě, milý Pane, ať se nám dnes nic zlého nestane.
0: Zaopatřuj nás, Pane, tento den pokrmem, nápojem i oděvem. Rač krmiti tělo chlebem a duši svým svatým Boží slovem.
1: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. Aleluja.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řekne dům Izraelův, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Nechť řekne dům Áronův, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina, jeho milosrdenství trvá na věky.
0: Soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mě vyslyšel a vysvobodil.
1: Hospodin je se mnou, nebojím se, co by mi mohl udělat člověk.
0: Hospodin je se mnou, on je můj pomocník a já vítězně zhlížím na své nepřátele.
1: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v člověka.
0: Lépe je utíkat se k Hospodinu, než důvěřovat v mocné.
1: Všichni pohané mě obklíčili, avšak potřel se mi v Hospodinově jménu.
0: Odevšad mě obklíčili, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
1: Obklíčili mě jako včely, sežehli jak oheň trní, avšak potřel jsem je v Hospodinově jménu.
0: Vrazili do mě, abych padl, avšak Hospodin mi pomohl.
1: Hospodin je má síla a statečnost, stal se mou spásou.
0: Jásot ze spásy zní ve stanech spravedlivých.
1: Hospodinova pravice mocně zasáhla, Hospodinova pravice mě pozvedla, Hospodinova pravice mocně zasáhla.
0: Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových činech.
1: Hospodin mě sice těžce strestal, nevydal mě však smrti.
0: Otevřte mě brány spravedlnosti, vejdu jimi, abych vzdal díky Hospodinu.
1: Toto je brána Hospodinová, jí procházejí spravedliví.
0: Děkuji ti, že jsi mě vyslyšel a stal se mou spásou.
1: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
0: Hospodinovým řízením se tak stalo. Je to podivuhodné v našich očích.
1: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
0: Hospodine, dej spásu, Hospodine, popřej zdaru.
1: Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu, žehnáme vám z Hospodinova domu.
0: Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. Seřeďte průvod s hojnými ratolestmi až k rohům oltáře.
1: Ty jsi můj Bůh, děkuji ti, budu tě slavit, můj Bože.
0: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu. Aleluja.
1: Zpívejme chvalospěv našemu Bohu. Aleluja.
0: Požehnaný si, Pane Bože našich otců, chválihodný a svrchovaně velebený na věky.
1: Požehnané je tvé slavné a svaté jméno a svrchovaně chválihodné a velebené na věky.
0: Požehnaný si ty ve svém svatém slavném chrámě a svrchovaně chválihodný a slavný na věky.
1: Požehnaný si ty na svém královském trůně a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
0: Požehnaný si ty, který zhlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech, a svrchovaně chválihodný a velebený na věky.
1: Požehnaný jsi ty na klenbě nebes a velebený a plný slávy na věky.
0: Všechna díla Páně, velebte Pána, chvalte a oslavujte ho na věky.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Zpívejme chvalospěv našemu Bohu. Aleluja.
1: Chválte Hospodina pro jeho svrchovanou velebnost. Aleluja.
0: Chválte Hospodina v jeho svatyni. Chválte ho na jeho vznešené obloze.
1: Chválte ho pro jeho mocná díla. Chválte ho pro jeho svrchovanou velebnost.
0: Chválte ho hlaholem trouby. Chválte ho harfou a citerou.
1: Chválte ho bubnem a tancem, chválte ho strunnými nástroji a flétnou.
0: Chválte ho zvučnými cymbály, chválte ho cymbály hlučnými. Všechno, co dýchá, ať chválí Hospodina.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Chválte Hospodina pro jeho svrchovanou velebnost. Aleluja. Krátké čtení je z Ezechiela 36. kapitoly. Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí ode všech mých svých nečistot. Očistím vás ode všech vašich model. Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha. Odejmu z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím do vás svého ducha a způsobím, že budete žít podle mých zákonů, zachovávat má přikázání a plnit je.

0: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
1: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno.
0: Vypravujeme o tvých divech
1: a vzýváme tvé jméno.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Velebíme tě, Bože, a vzýváme tvé jméno. Ježíš vzal 5 chlebů a 2 ryby, požehnal je, dal učedníkům a učedníci zástupům.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
1: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
1: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
1: Že nám dopřeje, abychom mu bez strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
1: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
1: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Ježíš vzal 5 chlebů a 2 ryby, požehnal je, dal učedníkům a učedníci zástupům. Děkujeme našemu Spasiteli, že přišel na tento svět, aby se uskutečnilo, že Bůh bude s námi. Vzývejme ho. Kriste, králi slávy, buď naším světlem a radostí.
1: Kriste, náš Pane, světlo vycházející z výsosti, prvotinou budoucího vzkříšení.
0: Dej, ať tě následujeme, abychom nezůstávali ve stínu smrti, ale abychom kráčeli ve světle života.
1: Ukaž nám svou dobrotu, kterou zahrnuješ všechno stvoření.
0: Abychom ve všem viděli odlesk tvé slávy.
1: Pane, nedopusť, abychom byli přemoženi zlem.
0: Ale učiň, ať zlo přemáháme dobrem.
1: Ty jsi byl při křtu v Jordánu pomazán svatým duchem.
0: Dej, ať milost Ducha Svatého vede po celý den také nás.
1: Kriste, králi slávy,
0: buď naším světlem a radostí. Vyvrcholením naší společné modlitby, ať je modlitba Páně, v níž je obsaženo všechno, zač se máme modlit. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, štědrý dárce milosti, Ty jsi nás stvořil, Ty udržuješ náš život a vedeš nás. Buď stále s námi a slyš naše prosby. Obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od Tebe přijali. Skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

O 18. neděli v liturgickém mezidobí nabízí hodinka četby v prvním čtení začátek knihy proroka Amosa Hrozby boží spravedlnosti proti pohanům. Slova Amosa, jednoho z pastýřů v Tekoji, vidění, která měl o Izraelovi v době judského krále Uziáha a v době izraelského krále Jerobeáma, syna Joašova, 2 roky před zemětřesením. Řekl: Hospodin vydá řev ze Sionu, z Jeruzaléma se ozve svým hlasem, pastviny pastýřů budou naříkat, uschne vrcholek Karmelu. Tak praví Hospodin: Pro 3 a pro 4 zločiny Damašku to neodvrátím. Za to, že branami ze železa rozdrtili Gilead, sešlu na dům Chazaelův oheň a pohltí paláce Ben-Hadadovi. Zlomím závoru Damašku, zničím obyvatele z Bikat Avenu a z Bet Edenu toho, který nosí žezlo, aramejský lid pak půjde do zajetí v Kiru, praví Hospodin. Tak praví Hospodin: Pro 3 a pro 4 zločiny Gazy to neodvrátím. Za to, že do jednoho odvedli zajatce a vydali je Edomitům, sešlu na hradbu Gazy oheň a pohltí její paláce. Zničím obyvatele z Ašdodu a Aškalonu, toho, který nosí žezlo, vztáhnu svou ruku proti Ekronu a zahyne zbytek Filišťanů, praví Pán Hospodin. Tak praví Hospodin: Pro 3 a pro 4 zločiny Tyru to neodvrátím. Za to, že do jednoho vydali zajatce Edomitům, nepamatovali na bratrskou smlouvu, sešlu na hradbu Tyru oheň a pohltí jeho paláce. Tak praví Hospodin: Pro 3 a pro 4 zločiny Edomu to neodvrátím. Za to, že mečem stíhal svého bratra, porušil lásku k němu, že navěky choval svůj hněv a navždy živil svůj vztek, sešlu oheň na Teman a pohltí paláce Bosry. Tak praví Hospodin: Pro 3 a pro 4 zločiny amonských synů to neodvrátím. Za to, že rozparovali těhotné ženy Giládu, aby rozšířili své území, zapálím oheň na hradbě Rabatu a pohltí jeho paláce s válečným rykem v den bitvy a s vichrem v den bouře. Jejich král půjde do vyhnanství, on a s ním jeho knížata, praví Hospodin. Tak praví Hospodin: Pro 3 a pro 4 zločiny Moabu to neodvrátím. Za to, že dal na vápno spálit kosti edomského krále, sešlu na Moaba oheň a pohltí paláce Keriotu. Moab zemře za válečné vřavy, za ryku a zvuku polnice. Vyhubím v něm vladaře, s ním zabijí všechna jeho knížata, praví Hospodin.

Krásný čas po 7. hodině vám na Proglasu přeje Daniel Blaške v neděli 2. srpna. Podle katolické tradice je slavnost Panny Marie Andělské z Porciuncule. Církev ukazuje i svatého Eusebia, prvního biskupa z Vercelli na severu Itálie, ten zemřel v srpnu 371. A starý kontinent prožívá památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté v plynových komorách vyhlazovacího tábora Osvětim-Březinka zavraždili poslední skoro 3000 z více než 20 000 Romů a Sintů, kteří tam zahynuli. Většinou starých a nemocných, žen a dětí ze 14 evropských zemí. Druhá největší hromadná poprava československých občanů dovršila romský holokaust. Před 105 lety zemřel jeden z nejlepších tenoristů všech dob a průkopník nahrávání hudby, italský operní pěvec Enrico Caruso. 60 let uplynulo od úmrtí legendárního kapelníka, zpěváka, skladatele, herce a nakladatele Rudolfa Antonína Dvorského, vězně komunismu. 63 let se dnes dožívá synodní kurátor Českobratrské církve evangelické, bývalý český velvyslanec v Izraeli Jiří Schneider. Stejně tak soudce tribunálu římské roty, slovenský dominikán profesor Miroslav Konštanc Adam, emeritní rektor papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského. 77. narozeniny slaví dokumentaristka Olga Somerová. 80. slaví herečka s cenou Alfreda Radoka a českým lvem Jaroslava Pokorná. Svátek má Gustav, obvyklé jméno švédských králů vzniklo snad z výrazu, který znamená opora gótů. Přeji vám krásné ráno, doufám, že i počasí bude dnes nějak snesitelné, očekáváme oblačno až polojasno, ráno a dopoledne místy až zataženo a ojedinělé se vyskytnou přeháňky, hlavně na horách. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 25 až 30 stupňů Celsia, na jihu Moravy až o 2 stupně více, v 1000 metrech na horách bude kolem 20 stupňů. Vítr bude slabý během dne na místy, a hlavně na Moravě, severovýchodní až východní. Tlak bude mírně až slabě klesat, večer bude už na setrvalém stavu a rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré. Nyní nám bude zpívat Jiří Suchý, Eliška Hurábová a Veronika Tichá, jak malej David na harfu hrál.

0: Andělský kemp je týdenní letní tábor výhradně pro děti, které mají rodiče ve výkonu trestu odnětí svobody. Hlavním cílem je poskytnout jim bezpečné prostředí, kde mohou sdílet zkušenosti s vrstevníky, mohou prožít běžné táborové hry, výlety a zábavu a zároveň si nechat odborně pomoci od pracovníků a dobrovolníků, připravených poskytnout jim oporu a péči. Andělský kemp na Moravě navštívil ředitel Proglasu Martin Holík. Natáčel i se zástupkyní ředitelky pořádajícího mezinárodního vězeňského společenství Žanetou Dvořáčkovou.
1: Chceme pomoct dětem právě zapomenout trošku na ten jejich život, který mají dost těžký. Mnohý z nich zažívají věci, které si myslíme, že by děti správně zažívat neměly a nesou tíhu a břemena, které opravdu jsou nelehký i třeba pro dospěláky. Ten hlavní důvod je, aby měli nějaký čas, kdy můžou být zase jenom dětma, kdy si můžou od toho všeho odpočinout a zároveň zažít nějaké věci, které by třeba běžně nezažili. Máme tady skvělý vedoucí dobrovolníky, kteří tady jezdí každý rok, někteří opakovaně, někteří přijedou třeba na jeden, dva ročníky a ten tým je skvělej, takže bez toho by to nemohlo být. Hlásí se nám třeba docela dost lidí, že by chtěli s námi nějakým způsobem spolupracovat nebo pomáhat, ale potřebujeme, aby to právě byli lidi do určitý míry zralí osobnostně, protože právě děti prožívají různé těžkosti a jsou všelijak křehké, i když třeba se tváří tvrdě, ale potřebujeme někoho, kdo dokáže zvládnout i třeba trošičku náročnější situace, kdo dokáže zvládnout únavu, kdo dokáže taky zvládnout to, pokud se děti věří třeba s nějakým těžkým příběhem, takže není to úplně pro každého.
0: Sdělila při andělském kempu na Moravě Žaneta Dvořáčková, která v mezinárodním vězeňském společenství vede projekty pro děti a rodiny odsouzených. Na otázku, jak veřejnost většinou vnímá děti rodičů ve výkonu trestu a s jakým předsudky se často setkávají, odpověděla.
1: Ten náhled určitě nebyl úplně pozitivní, protože první věc, která lidem vyvstala, byla, že jsou to prostě děti kriminálníků. Bohužel je spousta předsudků, že jsou to děti, které taky mají nějaké problémy, že jsou to děti, které budou páchat trestnou činnost nebo jsou prostě nějak výchovně nezvládatelní a jsou tak nějak hozený do nějakého pytle představ a předsudků a stigmatizace. Museli jsme docela hodně bojovat o to, aby jsme dokázali vlastně i lidem, kteří třeba přispívají na ty tábory, protože ty tábory jsou pro tyhle děti zdarma, protože jsou z rodin, které by si jinak žádný tábor dovolit takhle nemohli, tak jsme se snažili právě ukazovat na příbězích těch dětí, jaká je realita. A hlavně to, že nikdo z nás nemůže za to, do jaké rodiny se narodil a kde vlastně vyrůstá.
0: Uzavřela pro posluchače Proglasu Žaneta Dvořáčková, zástupkyně ředitelky Mezinárodního vězeňského společenství. Andělské kempy pořádá tato nevládní nezisková organizace 10. rok. Další turnost začíná dnes v Krkonoších.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: A po celý den to bude i neděle, 2. srpen, podle katolické tradice slavnost Panny Marie Andělské. Připomínáme si i svatého Eusebia, také je památný den romského holokaustu. 80 let by se dožil odpůrce komunistické totality, zakladatel a ředitel Slovenského ústavu paměti národa Ján Langoš. Roku 2006 zahynul při autonehodě. 48. narozeniny by dnes oslavila zpěvačka a houslistka, která čerpala z moravského folklóru, nositelka 3 cen Anděl Jitka Šuranská. Odešla po těžké nemoci v říjnu 2019. A 15 let je na věčnosti polský kardinál František Macharský, přítel Jana Pavla II. A po něm krakovský arcibiskup. 63 let se dnes dožívá synodní kurátor, tedy nejvyšší laický představitel Českobratrské církve evangelické, bývalý český velvyslanec v Izraeli Jiří Schneider. Stejně tak soudce tribunálu římské roty, slovenský dominikán profesor Miroslav Konštanc Adam, emeritní rektor Papežské univerzity svatého Tomáše Akvinského. 77. narozeniny slaví dokumentaristka Olga Somerová. 80. slaví herečka s cenou Alfreda Raduka a českým lvem Jaroslava Pokorná. A svátek mají muži a chlapci, kteří nesou jméno Gustav. Dnešní den by měl být oblačný, polojasný, přes ráno ještě dopoledne místy zataženo s výskytem přeháněk a nejvyšší teploty dnes okolo 25 až 30 stupňů, na horách kolem 20. Vítr by měl být slabý, mírný, severovýchodní až východní, rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a tlak by měl slabě klesat, večer pak by měl být vyrovnaný. Co vám nabídneme na Proglasu, bude to duchovní hudba už za půl hodiny, můžete se zaposlouchat do Malé mše G-dur od Johanna Sebastiana Bacha, tu pak doplní Magnifikáty Jana Zacha a varhadní skladba Tiento španělského skladatele Johana Cabaniese. V 9 hodin vás zveme ke mši svaté, kterou o první neděli v měsíci přenášíme z kostela svatého Bartoloměje v Pardubicích. Celebrovat ji bude pater Jeroným Pelikovský. Hudební siesta, ta nabídne pestrý výběr orchestrálních skladeb pozdního romantismu s přesahem do 20. století. Několik minut popoledni si pustíme čajkovského mazurku z baletu Labutí jezero. A dále se můžete těšit na skladby Vzlétající křivan od Ralfa Vaughana Williamse. Dále Svit Luminy z bergamské svity Claude Debussyho. Rapsodii v modrém od George Gershwina. Bolero Maurice Ravela. V závěru pak zazní Římské slavnosti Ottorina Respighiho. A to už bude stačit. Snad vás ještě můžu pozvat na pohádku z pera Milana Šimka o 2. hodině. Tam uslyšíme z jeho knihy Příběhy z letního lesa. Pozveme vás na lesní stadion, kde brzy vypuknou lesní olympijské závody. Síly si budou měřit brouci, slimáci, zvířátka i houby. Tak si nás naleďte i po druhé hodině, ať se dozvíte, jak to celé dopadne.

0: Nyní už se blíží 45. minuta po 7. hodině a to je prostor pro Rádio 7.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Pouhá účast na večeři páně není zárukou spásy. Někdy může jít dokonce o přesný opak. Dobrý den. Vítejte u poslechu pořadu Studna slova, ve kterém spolu s kazatelem Jiřím Hurtou podruhé otevřeme 10. kapitolu 1. listu do Korintu. Její úvodní řádky připomenou jeden ze známých příběhů Starého zákona. Vezmou nás na poušť spolu s Mojžíšem a Izraelity. Konstatování, která apoštol Pavel nabízí, ovšem vztahuje ke svým současným čtenářům, ale platná jsou i dnes. Dobrý poslech.

Posledně jsme si řekli, s jakou vážností apoštol Pavel varuje křesťany, aby do svobody, která jim byla dána v Kristu, nevnášeli hovění vlastním choutkám a své voli, ale aby tuto svobodu celé podřídili Božímu cíli, jímž je služba lásky bližnímu. Mluvili jsme také o nemístném siláctví víry, která může sklouznout do pověrečnosti, ve které člověk marně spoléhá na magické působení svátostí, obřadů a náboženských úkonů, které ho spasit nemohou. V této souvislosti jsme si řekli o křtu, jak ho Pavel připomíná v situaci Izraele při exodu z Egypta v úvodu 10. kapitoly 1. listu do Korintu, kde píše: Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. Pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila, vždyť poušť byla poseta jejich těly. Nejde tedy tady jenom o starozákonní předobraz křtu v přechodu moře a v přikrytím oblakem. Pavel připomíná, že všichni Izraelci, kteří byli vysvobozeni z egyptského otroctví, jedli také týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj. V těchto slovech jde o starozákonní předobraz svaté večeře Páně. Nepřijímali sice chléb a víno, ale přijali z milostivé ruky Boží nebeskou manu a životodárnou vodu. Ta vnější látková rozdílnost není samozřejmě podstatná. Podstatné je, že v případě večeře Páně, stejně jako v případu Izraele, jde o pokrm a nápoj duchovní. To znamená, že v obou případech jde o Bohem darované prostředky milosti, skrze něž Bůh mocně působí svým duchem k duchovnímu nasycení, k upevnění ve víře, ke zvroucnění vztahu, a tedy ke spáse svého lidu. Nejde tedy jenom o nějaký pokrm a nápoj, který si člověk pouze v duchu představuje. Bůh vychází vstříc naší tělesnosti tím, že nám podává konkrétní pokrm a konkrétní nápoj. Ta duchovnost spočívá v tom, že v tomto viditelném aktu působí skrze víru on sám. Aby korinští křesťané lépe pochopili a aby souvislost mezi starozákonním a novozákonním znamením byla ještě zřetelnější, píše apoštol výslovně, že zdrojem onoho duchovního nápoje, který Izraelci pili, byla skála a tou skálou byl Kristus. V 17. kapitole Exodu na samém počátku izraelské cesty pouští čteme, jak lid žíznil a jak Mojžíš na pokyn Boží udeřil holí do skály, ze které vytryskla poté voda. Sama tato událost je velikým starozákonním předobrazem, v němž udeření do skály lidskou rukou podle Boží vůle ukazuje na Kristův kříž, jímž udeřili Božího syna právě ti, kdo se dovolávali Mojžíše, a přece právě tato smrtelná rána holí trestu, který měl patřit ve skutečnosti nám, se stala zdrojem spásy a věčného života. Ve starém zákoně ovšem nečteme, že ta skála po celou cestu Izrael na poušti provázela. Ale čteme o ní znovu na konci cesty ve 20. kapitole knihy Numerí, a to určitě není náhoda. I na konci cesty Mojžíš z této skály vyvádí vodu. A tak je možno souhlasit s rabínskými výklady, které Pavel vlastně cituje, když říká, že tato skála Izrael na cestě doprovázela.
Apoštol však jasně ukazuje, že tímto zdrojem života, protože voda byla pro Orient vždycky symbolem života, byl od počátku Kristus. Můžeme tady jistě myslet na věčného Božího syna, který tu byl přítomen od počátku, od věčnosti. Tedy na ono slovo, které bylo na počátku u Boha a jímž byl Kristus sám dávno předtím, než vstoupil do našeho světa a narodil se jako člověk. Ale stačí si uvědomit, že všechno ve Starém zákoně ke Kristu a k dokonalé spáse v něm směřuje a ukazuje dávno předtím, než jako trpící služebník přišel a své dílo spásy dokonal. Stačí pochopit, že to, v čem je přítomen jeho duch, je za všech časů zdrojem života. Není možné porozumět Starému zákonu, jestliže jsme nepochopili, že v něm Kristus je přítomen svým duchem, že je nám v něm zjevován v nesčetných předobrazech jako sám zdroj a dárce života. Vždyť bychom si měli živě uvědomit, že sám Hospodin je v tomto smyslu mnohokrát nazýván skálou. A měli bychom domyslet skutečnost, že řecký překlad Hospodinova hebrejského jména Jahve je Kyrios. A v Novém zákoně tímto titulem je označen Pán Ježíš Kristus. Nejstručnější vyznání víry prvotní církve znělo Ježíš je Kristus, nebo Ježíš je Kyrios. To znamená, že on je pán, tedy on je Hospodin. Těmi událostmi, které Pavel připomíná z dějin starého Izraele a jimiž ve skutečnosti vykládá smysl svátostí jakožto prostředků Boží milosti, chce však říci jedno podstatné. Křesťané v Korintu, a nejen v Korintu, mají mít na paměti svědectví, které varuje. Ačkoliv všichni Izraelci po výjití z Egypta jedli jeden a tentýž duchovní pokrm, a ačkoliv všichni pili tentýž duchovní nápoj, přece ve většině z nich nenašel Bůh zalíbení, takže cestou byli pobiti, pomřeli na poušti, nedošli do cíle, kterým pro ně měla být zaslíbená země. Řečeno jinak, pouhá vnější účast na bohoslužbách a svátostech nezaručuje nikomu automaticky spásu, jak si to snad představovali někteří členové.

sami sebe. A měli bychom si s tím pospíšit, protože času je málo a stále se rychleji krátí. Církev má být připravena na příchod svého pána a slovo napomenutí by jí mělo k tomu pomoci. Nejde o to, abychom se třásli strachy. Tam, kde je láska, strach mizí. A písmo nás ujišťuje, že není Boží vůle, aby kdokoliv z lidí zahynul. Jde však o to, abychom se opravdově a celé podřídili včas Boží vůli. Aby starozákonní příklad, který uvádí apoštol, nevisel nad námi jako Damoklův meč a abychom byli včas ve víře vyrovnáni se slovem, jímž ve svém prvém listu do Korintu Pavel pokračuje. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno, usadil se lid, aby jedl a pil, a potom povstali k tancům. Ani se neoddávejme smilstvu, jak to někteří z nich, a padlo jich za jeden den 23 000. A také nechtějme zkoušet pána, jako to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte jako někteří z nich a byli zahubeni s houbcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz. A bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věků. Těmito slovy se budeme zabývat příště.

Ke zkoumání vlastního srdce a svých postojů vyzval Jiří Hurta v závěru dnešní procházky prvním listem do Korintu. V upřímném náhledu je pak možné odlišit falešné pseudojistoty i pevná boží zaslíbení. Děláme to pravidelně i v rámci studia Bible, které nabízí pořad Studna slova, ale i pořad Světem Bible nebo Bible Guide, které najdete také v našem programu. Díky, že jste i dnes byli s námi. Naslyšenou zase za týden se těší Jitka Vyležíková, která se loučí za celý tým Rádia 7.

Krásný čas s Proglasem vám přeje Daniel Blaške také po 8. hodině. Nabízím vám hodinu duchovní hudby, v níž uslyšíme malomši G-dur od Johanna Sebastiana Bacha, Magnifikát Jana Zacha a varhanní skladbu Tiento španělského skladatele Johanna Cabanese. Poslechněme si tedy nyní na prvním místě malomši G-dur od Johanna Sebastiana Bacha, kterou nám provede soubor Gechinger Kantorei Stuttgart se solisty Ruth Cisak, Ingeborg Dans, Christoph Prigardien a Michael Brodard za doprovodu Stuttgarter Kammerorchestru pod vedením Helmuta Rihlinga. Přeji krásný, ničím nerušený poslech.

Na Prolgalasu jsme vyslechli malou mši G-dur Johanna Sebastiana Bacha v podání souboru Gechinger Kantorei Stuttgart za doprovodu Stuttgarter Kammerorchestru pod vedením Helmuta Rillinga. Nyní si poslechneme Magnifikat Jana Zacha. Zpívat bude soubor Cantores Pregenses se sopránem Ludmilou Wernerovou. Doprovázet na varhany bude Otto Novák. Řídit bude Josef Herzl.

Proglasu nám doznělo Magnificat od Jana Zacha v podání souboru Cantores Pragenses se sopránem Ludvilou Wernerovou za doprovodu Otto Nováka a pod vedením Josefa Herzla. Nyní nás předemší svatou čeká ještě varhaní skladba Tiento od Johana Cabaniese. Hrát nám bude Michal Novenko.

dozněla skladba El Tiento od Joana Cabaniese v podání Michala Novenka. Nyní už se připojíme ke mši svaté, která původně měla být z Pardubic z kostela svatého Bartoloměje, ale bohužel se nám nepodařilo spojit, proto bude mše svatá z kostela svatého Augustína v Brně, kterou bude sloužit otec Martin Holík. Připravme si písně k této mši svaté číslo 522. Plníme, Kriste, tvoje příležitosti.

přání 522 a 813. Velebí má duše Boha. Plníme, Kriste, tvé přání a 522 a 813.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost a pokoj našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vítejte, milí, zde u svatého Augustina v Brně. Vítejte také vy, milí posluchači Proglasu. Omlouváme se pardubickým, že se nám připojit nepodařilo. Dneska mám radostnou zprávu, kluci a děvčata, pro vás. Ta sklenice prázdnin není poloprázdná, ale poloplná. Ještě jedna celá půlka prázdnin před vámi. O, jak vám to přejeme. Tak dnes jsme tu proto, abychom svoje síly obnovili, s Pánem se potěšili, pochválili ho, poděkovali. A zejména teď na začátku za odpuštění našich poklesků a nedostatků. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, Všemohoucí Bože, odpusti nám hříchy a doveď nás do života věčného.

se. Bože štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás, buď stále s námi a slyš naše prosby. Obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po

Z knihy proroka Izajáše. Toto praví Hospodin. Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě. I když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jeste. Pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko. Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě a budete hodovat, vychutnávat tučná jídla. Nakloňte ucho své a pojďte ke mně. Poslouchejte a naplní vás nový život. Uzavřu s vámi věčnou smlouvu na věrných slibech daných Davidovi. Slyšeli jsme slovo Boží.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři, kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo bída, nebo nebezpečí, nebo zabití? Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen, ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu. Slyšeli jsme slovo Boží.

Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli, toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a koupí si něco k jídlu. Ale Ježíš jim řekl, není třeba, aby odcházeli, vy jim dejte jíst. Odpověděli mu, máme tady jenom 5 chlebů a 2 ryby. Ježíš řekl, přineste mi je sem. A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch 5 chlebů a ty 2 ryby, vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli do syta a ještě se sbírali plných 12 košů z bílých kousků. Těch, kdo jedli, bylo na 5000 mužů, kromě žen a dětí. Slyšel.

Izajáš v 55. kapitole nádherným způsobem prodlužuje smlouvu s vyvoleným národem. Nejprve tam byla ta smlouva, já budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Že? A teďka on říká nádherně, pojďte. Pojďte k vodě, my nemáme peníze, nevadí, budete to mít zadarmo. Pojďte se najíst, pojďte vychutnávat dobrá jídla. A jaká je jediná podmínka? Nikoli ty peníze, ani platební karta, ani protislužba, ale poslouchejte. A naplní vás nový život. Nakloňte své ucho a pojďte ke mně. Takže milí, tak jednoduchý návod do tak obtížné věci, jako je být sytý po celý život a nehladovět. Kolika 100 milionům lidí na této planetě se to nedostane. Ale my sami víme, že to je předobraz, že to je obraz velmi účinný pro každou dobu. Já potřebuji k životu nápoj a jídlo. A já potřebuji k životu tebe, Bože, tvoji ochranou ruku, tvoji přízeň, tvoji blízkost. Včera bylo na KPT Jaroše Blešák, to dělá to Brno střed jednou za půl roku, myslím, a tam si člověk může objednat stoleček a na to tam dát něco a skoro zadarmo se zbavit věci, která je ještě třeba užitečná a někomu může pomoci, ale mě už je nadbytečná. A tak tam naši broučkové praneteře, prasinovci tam taky nachystali velkou nádobu s vodou, já jsem jim dovezl ledové kostky a nabízeli lidem, pojďte, když si nic nekoupíte, pojďte se aspoň napít. A fungovalo to. A u svatého Pavla Římanům je toto rozpracováno do další šíře. Ano, když budete naslouchat Hospodinu a naplní vás tím pádem nový život, nemůže už vás nic poškodit tak, abyste jednou řekli, můj život byl marný, můj život je ztracený. Ne, protože za celou dobu nebudu odloučen od lásky Kristovi, protože jediná síla, která se jí může protivit, jsem já sám. Já tě, Bože, nepotřebuji. A on právě tady, a my to máme většinou jako takový krásný výčet, ano, v jednom smyslu je to takové to izraelské důkladné vyjmenování, abychom zdůraznili, co všechno nás by mohlo, ale nemůže nás odloučit od lásky Kristovi. Takže ani hlad, ani žízeň, ani bída, ani nebezpečí. Tak. A přitom tolikrát se to v dějinách stalo a stává a bude stávat. Andělé v tom výčtu znamenají cosi krásného, umění, kultura. Mohu se zahledět a mě to zakryje pohled na Boha. Ani knížata, to je to bohatství, touha pomoci, co mi může zakrýt rozhled. Ani nic přítomného, já potřebuju teď zajistit svou rodinu, já potřebuju teď nutně aspoň na to starší auto, tak promiň Bože, že nemám na tebe čas. Ani výška, ani hloubka a vůbec nic stvořeného. Nic mě nemůže odloučit od lásky Kristovi. A navíc ta láska je radostná. A to nám říká ten příběh, který tentokrát zaznamenává Matouš. U Lukáše je ten popis lepší, protože tam si můžeme lépe vyvodit, že je tam ten kluk, kterému maminka dala svačinu do baťušku, řekla, kdo ví, kdy se vrátíš, kluku, tak tady máš. A nikdo z těch dospělých na to pořádně nemyslel, anebo možná myslel, ale nepřiznal to, když si Ježíš tak trošku začal popichovat apoštoly a říkal, proč pak by chodili? Však vím to zajistěte. Vy jste zajistili, že se tady seběhli, je jich tady nepočítaně a teďka máte starost o ně, to je od vás moc hezké. Ale víte co? Oni nepotřebují odcházet, když tady mají mě, ale zároveň já potřebuji vás. A to je to základní a velmi důležité. My máme začínat a Ježíš rozmnožuje.
My započneme se svým málem a on z toho udělá velikou věc. Z jednoho mého malého slova odpuštění on udělá radost celému našemu rodu, protože se smířili tam ti dva, oni o nás řeknou. A je tam ten krásný humor, trošku mě to připomíná Sáru, ženu Abrahamovu, kde ona se smála, když jí ti tři říkali, no až se sem vrátím za rok, budeš mít náručí syna. A ona se směje, jak pak by to šlo. A když za tím klukem přišli a řekli, dej nám tu svačinu, no tak mohli jí dát a zároveň se smát. A co pak jako s tím budeš dělat? Každý si kousne jednou? To asi ne. A vidíte, Ježíš je mistr spolupráce, on rozláme apoštolům a apoštolové rozdávají a lámou druhým. I v tomto potřebuje Bůh člověka. Ty buď mojí prodlouženou rukou. A tak je to náš krásný úděl, všechny tyto texty dnešní jsou velice radostné, protože mají jednu jedinou podmínku. Nakloňte své ucho, poslouchejte. Buďte štědří, nemyslete jen na sebe a to ten můj slib, já budu vaším Bohem, platí stále a napořád. Díky, pane.

0: Tak rád, milí, povstaneme a vyznajme svoji víru. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem. Skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umočen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň ucíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, apoštolskou církev, vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Drazí, v Kristu se naplňují předpovědi starého zákona o Mesiáši a vykupiteli. Jemu, našemu zachránci, předložme své prosby.
1: Ježíši, lásko Otcova, ať se tvá církev stane domovem pro všechny lidi.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Ať sílu, kterou přijímáme ze svátostí, dokážeme přetvářet ve službu lásky.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Mír a pokoj, který si přinesl tomuto světu, daruj všem národům.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Zemím, které žijí v bídě a hladu, dej příhodné počasí pro úrodu a dostatek otevřených srdcí ku pomoci.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Ať dokážeme být vděční za dary, které od tebe denně dostáváme.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Všem zatvrzelým dej milost obrácení a pokání.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Dnes se připomíná mezinárodní smutná vzpomínka na holokaust Romů a Sintů. Prosíme tě, Pane, ať my lidé mezi sebou neválčíme, netrápíme se z jakéhokoliv důvodu. Pána, prosme. Prosíme tě, vyslyš nás. Přijmi oběť této mše svaté na poděkování za dar 80 let života. Prosíme tě, vyslyš nás. Ježíši, který neustále projevuješ svou lásku dobrými dary, které sesíláš nám lidem, vyslyš nás a dávej nám své požehnání, nám, svým dětem, které k tobě volají. Ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve a ji přijme ke své slávě a k spáse světa. Přinášíme ti, Bože, dary, které jsou znamením toho, že se ti celým svým životem odevzdáváme. Posvěti a přijmi i nás, abychom ti patřili na věky skrze Krista.

0: Svetému Otci.
1: Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť v tobě žijeme, pohybujeme se a jsme, a láska, kterou nás každodenně naplňuješ, je v nás počátkem života věčného. Vždyť ty nám dáváš téhož životodárného ducha, skrze něhož si Ježíše vzkřísil z mrtvých. V něm máme naději, že i my z mrtvých vstaneme. A proto nyní, vždycky a navěky chceme zpívat píseň o tvé slávě a se všemi nebeskými zástupy voláme.

Opravdě jsi svatý Bože a právem tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého syna, našeho pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si zhromažďuješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku.

0: Proto na památku spasitelné smrti tvého syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díků vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shlédni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň ho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, i s tím ochotným klukem se svačinou, a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej, Bože, celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev, putující po této zemi, upevni ji ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Lva, našeho biskupa Pavla, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Přivítej ve svém království naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli ve tvém přátelství. Splň naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré.
1: Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věku.
0: Tak kluci a děvčata, není nás tolik, ale pojďte a spojíme se s ministranty, bude nás tady víc. Tobiášku, pojď s tatínkem. Tak. Tak jako se modlili první křesťané, jako se modlili ti, kteří poznali, že je dobré naslouchat a volat, tak se spojíme a zpívejme modlitbu, kterou nás naučil náš Pán Ježíš Kristus.

zlého Bože, a dej našim dnům svůj mír, smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše.

0: Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, až zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.
1: Zmíníme se s ministrem.

0: Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.
1: Amen.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil. Amen.

Modleme se. Bože, ty o nás stále pečuješ a občerstvuješ nás chlebem života. Prosíme tě, provázej nás svou mocnou ochranou, abychom dosáhli věčné spásy skrze Krista, našeho Pána. Amen. Stručné ohlášky, dnes je 18. neděle v mezidobí, vše svatá bude ještě v 18. Teďka je prázdninový rozvrh, takže v pondělí mše svatá není. V úterý je svatého Jana Maria Vianney, je patrona zpovědníků, bude tu otec Zdeněk Držtka, mše svatá v 18. Ve středu ráno v 7, ve čtvrtek v 18, to je svátek proměnění Páně. Takže kluci a děvčata, kdo jste byli na táboře nebo budete na táboře, tak to je nejtáborovatější svátek. Postavme zde tři stany, že? Tak, v pátek je mše svatá v 18, předtím příležitost ke svátosti smíření, je první pátek v měsíci. V sobotu je mše svatá v 7 ráno, to je svátek svatého Dominika, jo, a ve 13 je svatební obřad, slečna Čižmářová a pan Schneeweis. A neděle je příští 19, mše svaté jako obvykle v 7, 9 a 18. Tak, tento týden není v provozu farní kancelář. Tak, jak jsem říkal na začátku, kluci a děvčata, ať prožijete dobré dny, máte jich krásných půl prázdnin ještě před sebou a já moc děkuji také za svižné varhany. Je dobré vidět, jak se hraje také v jiných kostelích a zopakují nádherný text té poslední písně sloky, co jsme zpívali. Dík za odvahu začít znovu, až vrátíme se do domovu. I my tě zveme, vyjdi k nám, dej smysl bolestem i hrám, probouzej k pravdě splaných snů, buď svátkem všedních dnů. Tak, milí přátelé, ať se nám všem daří, neúpečme se v těchto dnech a buďme plni radosti, že jsme ti, kteří umí naslouchat a hlásit se k tomu, který nás miluje, a ta láska není nic, co by nás od ní mohlo odloučit.

0: Na Proglasu skončila mše svatá, kterou jsme přenášeli z kostela svatého Augustína v Brně a kterou sloužil pater Martin Holík. Dnešní nedělní biblická čtení s krátkým komentářem naleznete na webu víra.cz. A v následujícím týdnu můžeme očekávat tyto bohoslužby a mše. V pondělí 3. srpna v 18 hodin půjde o bohoslužbu slova s jáhnem Janem Špilarem. V úterý 4. srpna budeme mši svatou v 6 hodin přenášet z kostela svatého Augustína v Brně. V tentý čas ve čtvrtek 6. srpna bude mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Páteční mše svatá v 6 hodin bude z kostela svatého Augustína v Brně, odkud bude i sobotní o 7. hodině a také příští nedělní mše svatá o 9. hodině bude z téhož kostela. Přispějte na vznik duchovních pořadů a přenosů bohoslužeb prostřednictvím dárcovské SMS.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Rádio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz. A po mši svaté si ještě dopřejeme kvalitní varhanní hudby, kterou pro vás vybrala Kateřina Grafová, a postará se nám o ní svým uměním Jiří Chlum. Ten bude hrát jednak na velké varhany kostela svatého Václava v Srbské Kamenici a začne tokátou od Bohuslava Matěje Černohorského. Na ní naváže chorálovými předehrami už na chórové varhany téhož kostela a tyto chorálové předehry od Johana Sebastiana Bacha budou 3. Následně bude hrát na varhany kostela svatého Václava ve Malé Bukovině fugetu O Lamm Gottes Unschuldig, tedy O Beránku Boží nevinný. Dále bude hrát na varhany baziliky Panny Marie ve Filipově chorální předehru O Gott, du former Gott Johannese Brahmse. A nakonec přidá své vlastní autorské skladby, a to fugu Salve Regina a partitu Chvála tobě, Bože náš.

Proglasu nám dozněly varhanní skladby autorů Bohuslava Matěje Černohorského, Johanna Sebastiana Bacha, Johanna Pachelbla, Johannesa Brahmse a Jiřího Chluma, který byl rovněž interpretem těchto skladeb.

Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Dotýkání světla. Vysílá pražské studio Christian. Pěkný poslech na vlnách Proglasu přeje nyní Jana Beránková. Připraveno je 10. setkání se spirituálním teologem docentem Karlem Sládkem z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Probírali jsme postupně témata, která patří k základům duchovního života křesťana. V posledních třech pořadech chceme přiblížit křesťanské životní stavy. Stav laický, řeholní a kněžský. Dnes tedy oslovíme především laiky.
1: Jsem zase postaven před nelehký úkol, to jest v třech pořadech shrnout látku, kterou probíráme s našimi studenty dva semestry. Takže to zase bude takový pohled z letadla a spíše takové, řekněme, pošťouchnutí k tomu, aby se člověk zamyslel nad tím svým vlastním povoláním a posláním, které má jako křesťan, aby ho uchopil v tom širším kontextu životního stavu, ke kterému je povolán, a aby třeba ty určité souvislosti více pochopil, co to třeba znamená být laikem, co to znamená být řeholníkem, co to znamená být knězem a jakým způsobem vlastně tyto identity, kterými zpřítomňujeme Krista v našem světě a skrze které Kristus do našeho světa přichází, abychom je viděli jako vzájemně se obohacující a potřebné. Laici svoji spiritualitu plně velmi těžko mohou žít bez řeholníků a kněží. A vzájemně naopak. Řeholníci potřebují laiky a kněze a kněží potřebují ke svému životu laiky a řeholníky. Jednotlivé spirituality se vzájemně prolínají. A mají ale zároveň svá vlastní specifika, která jsou bytostně daná svátostně.
0: Je tady ale něco, co si musíme uvědomit, než začneme o jednotlivých křesťanských stavech hovořit zvlášť. Totiž, co to znamená být povolán?
1: Musíme se dotknout něčeho zásadního a to je vůbec, co to znamená být povolán do určitého životního stavu. Tedy, co to znamená vůbec být povolán? Protože každý křesťan nějakým způsobem promýšlí smysl své existence. Promýšlí to, jaké je jeho osobní povolání, jak Bůh vidí jeho život. Můžeme říci, jaký sen má Bůh o jeho životě, do kterého ten člověk vrůstá, který poznává, jakým jsem a jakým se mám stát, nebo jakým se stávám působením Ducha Svatého, přitom, když vlastně rozpoznávám své jedinečné povolání ke službě celku, ke službě druhým. Ať už je to ke službě v církvi, nebo v té službě, řekněme, ve světě. A to je velmi důležité. Vlastně i uvědomění si smyslu našeho života je také velmi zásadní pro i naši vnitřní stabilitu. Velmi často se setkáváme u lidí s takovými vnitřním neklidem, možná neurózami, často také s psychosomatickými onemocněními, někdy třeba i vážnějšími, chronickými, které pramení z toho, že ten člověk nezná smysl svého života, nevidí své poslání, nevidí svůj úkol, nevidí to, kým se má stát.
0: A není to tak, že potom se ptáme vlastně celý svůj život?
1: To se ptáme samozřejmě celý svůj život, ale žijeme to i svědomím, že my jsme tím Bohem už dávno nalezeni, už dávno osloveni a vysláni. A tedy naše životní cesta je odpovědí na toto povolání a poslání. My jsme samozřejmě lidmi, kteří celý život hledají a nalezají odpovědi. A nalezají odpovědi na to povolání, které získávají u Boha.
0: S docentem Karlem Sládkem hovoříme o duchovním povolání laika.
1: Každý člověk se smyslu života dotkne nějakým způsobem. A my můžeme třeba vidět i to, jakým způsobem v té naší biblické tradici máme zaznamenáno to, jakým způsobem Bůh povolává. A co je velmi důležité, ono to není nikdy něco, co by bylo statického, strnulého. Je to něco, co má dynamiku, je to něco, co dýchá, co má život, co proměňuje. Když si vezmeme povolání například Abrahama, tak tam je odejdi ze své země. Je tam nějaký pohyb, on nás to někam vede. Stejně tak Mojžíšovi, nuže pojď, pošlu tě k faraonovi. Tedy vidíme, zase je tam nějaký úkol, nějaký smysl života. Izajášovi Bůh řekl, jdi a řekni tomuto lidu. Tedy je tam určitý úkol, který má dynamiku. Je to cesta, která se vyvíjí. A stejně tak, když se vrátíme k životním stavům, tak jsou cestou, která se vyvíjí. I ten laik a všechna ta další povolání uvnitř laikátu, tedy je to určitá cesta ke svatosti v rámci života ve světě a vnášení evangelia do světa v různých povoláních, ta spiritualita má různé odstíny podle toho smyslu. Ať už je to služba v kultuře, umění, politice, v sociální oblasti a tak dále, tak každá z těchto služeb má určité své specifikum. A toto specifikum, toto povolání má také svoji spiritualitu. Proto i uvnitř toho laikátu je množství těch spiritualit. A má to určitou dynamiku. Jako laici do toho povolání vrůstáme a stáváme se každý den nově, když rozpoznáváme ty výzvy, které máme. Stejně tak kněží, kteří jsou vysvěceni na kněze, tak samozřejmě bytostně, ontologicky to kněžství svátostné mají nesmazatelně ve svém bytí. Ale do toho konkrétního života kněze a vnášení, řekněme, toho nového vtělení Krista do současného světa ve formě svátostí, tak tomu se ten kněz učí celý život.
0: Člověk je nejprve osloven Bohem. A ten čeká. Je na člověku, aby v souhlase s Božím voláním se rozhodl, kterou cestou v duchovním životě půjde. Každé to rozhodnutí ho ale proměňuje.
1: To, co je taky důležité, že v tomhle povolání člověk žije novou důstojnost. Žije nové postavení. A velmi často tato nová důstojnost je v Bibli popsána i změnou jména. Člověk získává jakoby tu novou identitu před Bohem. A obdobně my opouštíme toho starého člověka a v tom určitém životním povolání žijeme toho nového člověka v Kristu. K tomu je ale také potřeba, když rozpoznáváme povolání, abychom i na té rovině osobnostní byli stále více zralejšími. Abychom to rozhodnutí, které máme učinit, dokázali v takové situaci, kdy už víme, kým jsme a kam směřujeme.
0: Dnes hovoříme o povolání člověka do některého z křesťanských životních stavů. Zda chce žít jako laik, řeholník, zda je volán ke kněžské službě. Jak rozpoznáme své správné povolání?
1: Tak samozřejmě máme spoustu, řekněme, možností, jakým způsobem nalézat své životní poslání a povolání. Vychází to z našeho konkrétního života, zkušenosti, nějaký životní styl nás přitahuje. Většinou samozřejmě, když člověk žije v určitém věku, kdy už se rozhoduje, tak také ho přitahuje určitý třeba životní styl. Mnoho seminaristů, kteří rozpoznávají své povolání ke kněžství, mluví o tom, že ve svém životě, v jejich okolí nebo ve bezprostřední blízkosti se nacházel kněz, když si řekli, no to je ono, to je to ořechové, takhle chci žít, to je moje poslání, stejně jako ho žije tento kněz. Obdobně mnoho řeholníků ve svém blízkosti najednou rozpoznávali, že je tam životní styl třeba nějakého svědce, který založil určitý řád a ten životní styl ho přitahuje. Pak se setkává s nějakou osobou řeholníka, který to žije a říká, ano, to je ono.
2: Ale vždy ho něco muselo oslovit. Ano, to je ono.
1: Určitě. Je tam vždycky to oslovení, které vychází z naslouchání Božímu slovu.
0: Na vlnách Proglasu hovoříme o duchovním povolání. Člověk se většinou už v mládí rozhoduje, samozřejmě proto občanské povolání, ale je tady ještě povolání duchovní. Buď prostav laický, kněžský, řeholní. Co všechno to lidské rozhodování ovlivňuje?
1: Povolání doprovází určitá vnitřní otevřenost k výzvám, které k nám přichází. Tedy člověk by měl v každém okamžiku svého života hledat Boha, hledat ten smysl života. A v určitém konkrétním okamžiku najednou zjišťuje, že určitý životní styl v určitém životním stavu je právě tou stabilní identitou, kterou nachází. Jak se říká, najednou jsem našel kabát, který mi sedí. Jo? Zkoušel jsem spoustu kabátů. Jeden mě štípal, druhý byl moc teplý, druhý byl moc chladný, druhý byl moc malý. Jo? A najednou jsem si oblékl kabát a říkám, a ten mi sedí a to je ono. Jo? A tam vlastně člověk nalezne tu stabilní identitu. A takovým tím znamením je, že vlastně v této identitě je člověk šťastný a dokáže v ní, řekněme, milovat druhé lidi. To je strašně důležité, protože když ve své povolání a poslání nedokážeme být otevřenými a milovat, darovat svůj život druhým, tak něco nefunguje, protože každé to životní povolání má v sobě ten rozměr Kristovo vydání se, kenoze, a v ten životní styl, ať už je to laika, kněze nebo řeholníka, pokud je to ten kabát, ta stabilní identita, ve které se člověk zcela dokáže darovat, tak to je ono. Tam se vlastně připodobňuje Kristu. Laici jsou povoláni k tomu, aby zvěstovali Krista a následovali Krista. Kněží svědčí o tom novém vtělení, o tom svátostném vtělení, o tom, jakým způsobem jejich život v darování se druhým, ve slavení svátostí, znamením právě tohoto nového vtělení Krista. A řeholníci, ty se svědčí o tom výhradném, snubním spojení s Kristem. O tom, že ten život je opravdu tom zasvěcení se Bohu, v celé odevzdanosti jeho vůli a o tom, že je to právě Bůh, který je tou láskou, jež máme mít neustále na paměti a vztahovat se k ní. Není to o tom, co já chci, ale je to o tom vnitřním dialogu, o té modlitbě, o tom bytí před Bohem a pro druhé.
0: Každé životní povolání má v sobě rozměr Kristova vydání se. Jak je to konkrétněji v laikátu?
1: Laici po druhém vatikánském koncilu velmi často začali vytvářet třeba nová hnutí v církvi, začali se angažovat, začali otevřeně své křesťanství chápat jako poslání zvěstovat Krista. A v takové té naší teologii, spiritualitě, vždycky, když mluvíme o teologii laikátu, tak vycházíme ze všeobecného kněžství věřících. Vycházíme z toho, že i laik má podíl na Kristově kněžském, královském a prorockém úřadu. Můžeme i říci, když se zase vrátíme k tomu rozdělení laik, řeholník a kněz, že právě různé aspekty Kristova kněžství, kněžského, prorockého a královského úřadu ty jednotlivé životní stavy zpřítomňují. Jo? A že i ten křesťanský laik je povolán zvěstovat evangelium. I ten křesťanský laik je povolán posvěcovat svět v těch situacích, do kterých on může vstoupit, protože kněz ne vždycky může vstoupit do těch vztahů, do těch situací v tom všedním světě, v tom světském povolání. A ten laik vlastně v tom prostředí může svědčit o vlastně naději, o víře ve věčný život, o vzkříšení Krista. A zároveň také ukazuje, co to znamená být křesťanem ve smyslu být ten, kdo slouží druhým, zejména těm, kdo nějakým způsobem trpí, kdo nějakým způsobem jsou odstrkováni, kdo jsou nějakým způsobem na okraji. A tohleto svědectví je velmi důležité. Svědectví o té dvojí lásce, lásce k Bohu a lásce k bližnímu. A takhle vlastně naplňujeme ty jednotlivé situace a momenty, ať už je to třeba, když je někdo lékař, když někdo pracuje ve vězení, když někdo pracuje jako sociální pracovník, když někdo pracuje v kultuře, v umění, když je někdo třeba nadán nějakým dalším řemeslem, tak v každém z těchto povolání ten člověk nalézá určitý způsob, jak svědčí a zvěstuje Krista a jakým způsobem svědčí právě o té naší služebné lásce.
0: Většina z nás věřících patří ke stavu laickému. Ale jak to bylo s postavením laiků v dějinách církve? Že mají důležitý úkol v církvi, to přece není jen výsledkem druhého vatikánského koncilu a otevření se světu.
1: Ten vývoj, řekněme, vztahu k laikátu je velmi dlouhý. Velmi často si ani neuvědomujeme, že třeba mnišské hnutí o ten životní stav mnichů vlastně vznikl z laiků. Všichni ti pouštní otcové, možná většina to byli laici, kteří nějakým způsobem se vzájemně doprovázeli, ale potom tam samozřejmě byl kněz, který pro ně slavil eucharistii a svátosti. Takže ten životní stav třeba laiků se nějakým způsobem vyvíjel a prolínal se i s jinými životními stavy. Když se v dějinách církev dostala do takového období, kdy vlastně už ten stát byl křesťanský a teď bylo potřeba si nějakým způsobem říci, kde je ta moc církve a kde je ta moc panovníka, tak to nebylo vůbec jednoduché. Jo? Ten panovník sám sebe křesťanský vnímal jako také reprezentant Krista v tom úřadu královském. Vzal si taky na sebe určité právo moci, určitou moc. A teďka tam byly třeba různé spory, jestli tedy kněze biskupa vybírá panovník. A tam jsou ty boje o investituru. Proto tohleto napětí mezi tím panovníkem a tím třeba biskupem, bychom řekli, že to bylo takový napětí mezi křesťanským laikem a křesťanským hierarchou. A proto tady určité, řekněme, takovéto vymezování si rolí bylo přítomno, ale ono mělo to svoji jakoby dynamiku. Jo? Někdy to třeba bylo vyostřenější, někdy hodně vyostřené. Co se týče té situace vlastně ve 20. století, tam zase stojíme úplně někde jinde. Jo? Protože najednou jsou zde laici, kteří jsou vzdělaní. Tam je samozřejmě důležité nějakým způsobem reflektovat i teologicky promýšlet právě tu rovinu církevní. To, jakým způsobem vlastně církev je společenství, ve kterém jsou ty jednotlivé životní stavy shromážděny okolo Eucharistie. Takhle bychom to mohli nazvat. A právě během té liturgie, během toho slavení, těch modlitev, přímluv, během toho darování darů, připomínky, oběti, proměňování, přijímání, tak přesně v této dynamice, v tom shromáždění, v tom božím lidu, se najednou začínají ty jednotlivé životní stavy vytvářet a zároveň respektují tu důležitost toho druhého pro můj život. Jak jsem říkal, ten laik ke své spiritualitě potřebuje kněze a kněžskou spiritualitu a řeholní spiritualitu. I pro laika jsou důležité evangelijní rady poslušnosti, čistoty a chudoby. V jiné formě než pro řeholníka, který tam má, řekněme, určitou tu radikalitu a je mu vytvořeno to prostředí v církvi, aby tuto radikalitu mohl žít. Ale to neznamená, že pro křesťanského laika a v jeho spiritualitě není důležitá poslušnost. Důležitý vztah k nějaký chudobě. A jakým způsobem se vztahuje k té čistotě srdce. I na té rovině vztahovosti. Já bych to jako ukázal třeba na příkladu té lásky agapé, která se vlastně nějakým způsobem nás dotýká a které svědčíme. To je ta, která se nám daruje. A ona nějakým způsobem i se projevuje skrze jednotlivé životní stavy. A když se vezmeme ten životní stav kněze a životní stav laika, který má svoji rodinu, že v manželství, tak tady oba zpřítomní určitý aspekt lásky, který potřebují jeden i ten druhý životní stav nějakým způsobem nahlížet. Jo? Kdybychom tu lásku vnímali jenom uzavřeně v rámci určité rodiny nebo v rámci určitého etnika, ten vztah k okolí by byl vlastně takový nějaký, řekněme, v nejlepším případě lhostejný, tak to není ta láska agape, která je ke všem lidem. A právě ten kněz, a to je třeba i ten smysl celibátu, kdy se vlastně zříká manželství pro Boží království svědčí o té univerzální lásce. Svědčí o tom, že ta láska překračuje hranice rodiny, překračuje hranice etnika, překračuje limity, které si člověk nějakým způsobem v dějinách stanovil, aby se lidi rozdělili. A ten kněz svědčí o té univerzální lásce. Ale na druhou stranu je důležité také, že tato univerzální láska má mít svůj konkrétní projev. Má mít svoji konkrétní intimitu. Jakoby vydanost druhému člověku v otevřenosti k příchodu nového života. A to je ta láska agape, která se proměňuje v tom životě manželském, v tu lásku, jež má i ten rozměr erotu, kdy se vlastně daruje muž a žena zcela sobě, konkrétně tělesně, aby byli otevřeni novému životu. Tam je potřeba právě vidět oba ty aspekty. Ta agape je konkrétně darující se. Je to láska, která se vtěluje, která se objímá, intimně sdílí, ale je to láska, která je univerzální, kterou má Bůh ke každému člověku. A právě tyto dva odstíny lásky agape nám ukazují, jak se vzájemně potřebují ten životní stav kněze a životní stav laický.
0: Můžeme ještě, pane docente, připomenout dokumenty magisteria a třeba i autory, u nichž bychom našli více zaměření na úlohu laiků v církvi a ve světě?
1: Tak určitě zásadní pro spiritualitu laikátu je Christi Fideles Laici. Takže tady to je text, který čteme na našich hodinách a společně ho promýšlíme. Já bych se chtěl na úplný záměr obrátit k jednomu českému teologovi, Josefu Zvěřinovi. On se spiritualitou laikátu zabýval ještě v době totality a promýšlel ji. A Josef Zvěřina tu cestu laikátu viděl v takovém čtverým zřeteli. Ten první je, o tom jsme mluvili, že celá křesťanská existence se zakládá na povolání, vyvolení a zasvěcení. A tedy ten laikát je svatý stav církve. Je to povolání, vyvolení a zasvěcení. I tohle musíme velmi dobře promýšlet. Co to znamená, že jsem jako křesťan povolán, vyvolen a určitému stylu života zasvěcen. Druhý zřetel je, že spiritualitu laikátu má také rovinu charismatickou. Je to určité pověření podle daru Ducha Svatého. Je to určitý projev ducha, který je dán tomu člověku ke společnému prospěchu. A tedy laik ve své spiritualitě promýšlí a řekněme s tou boží milostí spolupracuje a dává se druhým v rámci toho charismatu, kterým ho naplňuje Duch Svatý. Takový třetí zřetel podle Josefa Zvěřiny je nezaměnitelnost, nenahraditelnost. Tedy, že tento životní stav je velmi důležitý v církvi a pro církev. Ze své podstaty. A to je velmi důležité. A ten čtvrtý zřetel, tak to je, že každý životní stav má určitou míru odpovědnosti v životě církve a světa. A je potřeba, abychom hledali určitou rovnováhu, určitou harmonii, abychom vnímali právě to obdarování téhož ducha, ty služby, které máme, jako dar, který je ve prospěch celku. Samozřejmě svůj životní stav, svou spiritualitu různě vnímá laik, třeba v určité farnosti, jinak ji vnímá kněz, který je diecézní ve farnosti, jinak ji vnímá biskup, který má širší zodpovědnost a jinak ji vnímá arcibiskup, který má ještě širší zodpovědnost, jinak ji vnímá potom kardinál a vůbec jinak svou spiritualitu vnímá papež, který má ještě větší zodpovědnost. Takže i v té zodpovědnosti, v té služebné zodpovědnosti, která je hierarchizována, tak v ní vidíme určitou míru zodpovědnosti za ten život církve, ve které i ten laik, který je třeba na různých pozicích v církvi a má různé povolání, různé charisma, tak má taky různou míru zodpovědnosti. A to je velmi důležité. Takže, jak jsem říkal, ten život laika je povoláním, vyvolením a zasvěcením, má rovinu charismatickou, je jedinečný, nezaměnitelný, nenahraditelný a má určitou míru zodpovědnosti za celek.
0: Jak se také píše v dekretu druhého vatikánského koncilu o apoštolátu laiků, všem křesťanům je uložen čestný úkol vynakládat úsilí k tomu cíli, aby všichni lidé na celém světě poznali a přijali božské poselství spásy. Dnes jsme se věnovali křesťanskému stavu laiků. Příště bude docent Karel Sládek z Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze probírat stav řeholní. Pořad cyklu Dotýkání světla připravila Jana Beránková, vyrobilo Studio Christian Praha.

0: Ahoj kluci a holky, tak už je tady ta 11. hodina a my jsme tady dnes v novém složení, dneska s Danielem.
1: A s Diškou, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. Tak máme před sebou prázdninovou formu toho našeho proglasa, což znamená trošičku pestřejší přehled. Když si tak řekneme, co tady můžeme nabídnout, tak jsou tu disciplíny jako Pan X, což je v podstatě taková malá reportáž s někým, jehož jméno musíte potom odhalit.
1: Potom tady máme ano nebo ne, kdy dostanete nějakou větu a odpovíte, zda ano nebo ne.
0: Zda je pravdivá,
1: je to jednoduché.
0: Pak tu máme korektor, zde si připomínáme jeden výňatek z dnešního evangelia, ale v něm jsou dvě chyby a ty vy musíte odhalit.
1: Další disciplína jsou skrývačky, kdy dneska budete hledat jméno proroka. Zazní určitá věta, kde je schované jeho jméno.
0: Pak je tu A.

0: quiz. Tady napovíme počáteční písmena a tak nějakou charakteristiku a vy už se domyslíte, o koho jde.
1: Další budou potom indicie, kdy najdete osobu, na kterou ukazují. Dostanete nápovědy. 4 slova, nápovědy.
0: Tak. Pak jsou tu cizí slova v Bibli. Uvedeme slovo a vy už z nápovědy poznáte, o které, jaký význam to má.
1: Potom bude hudbyznalec, kdy si pustíme písničku, která vypráví o určité biblické události a budete se snažit poznat, o co se jedná.
0: Pak je to zvláštní, taková polámaná klávesnice, tam nám chybí jedno písmenko, my vám prozradíme, které, a vy pak řeknete několik jmen, která toto písmenko postrádají, ovšem biblických samozřejmě.
1: A poslední disciplína, pokud se nepletu, tak to je vševěd, kde dostanete otázku a odpovíte podle možností A, B, C, D.
0: No a teď si připomínáme SMS otázku, kterou můžete zasílat na SMS bránu 775 132 132, případně můžete mailem na živie@proglas.cz, ale to skoro nikdo nedělá. No a ta otázka zní...
1: Co u smrti lenochodla podle 21. kapitoly knihy Přísloví? Ještě jednou radši. Co u smrti lenocha, pardon.
0: Ne, lenochoda.
1: Můžete hledat i lenochoda, ale asi ho tam nenalidete. Podle 21. kapitoly knihy Přísloví, tak.
0: Tak už jsme si to ujasnili, takže lenocha. No a my si zatím dáme písničku a můžete nám tedy volat potom do živého vysílání na číslo 739 850 345.
2: Mám auto z druhé ruky a boty z druhé nohy, všechno mám ojeté. Mám kabát druhá jakost, já promrzlý jsem na kost a toužím po létě. Mám deštník z druhé ruky a klobouk z druhé hlavy, káže mi nestačí. Já nadějí se kojím, než pokryjou mě chvojím, bude to jinačí. Mám klavír z páté rodiny a trávím u něj hodiny. Ani je nepočítám, nepočítám. Prý na něm dávno přede mnou hrál někdo píseň dojemnou, ta dodnes někde zpítám, někde zpítám. Já od večera do rána jí lákám z toho pijána, jak rybu pod skaliskem, pod skaliskem. Ta píseň tam mě proslaví a vstoupí lidem do hlavy.

0: nám zpíval Jaroslav Uhlíř a my jsme mezi tím vzali první telefonát. Halo, halo, kdo je s námi?
1: Dobrý den, tady je Magdalena Lovečková a je mi 11 let.
0: Tak Magdalo, já tě zdravím a kde si vezmeš první disciplínu? Máme.
1: Tak zlomenou klávesnici, prosím.
0: Dobře, polámanou klávesnici, to je volba, řekl bych, skoro nevšední, málo kdy se na ní dostane. Tak my máme teda počítač, na kterém nefunguje jedno tlačítko a tvým úkolem bude vyjmenovat aspoň 10 biblických postav, které nemají ve svém jménu písmeno P. Tak můžeš spustit teď.
1: Sára, Abraham, Noé, Eliáš, Ježíš Aaron. Marta, Marie, Lazar.
0: A ještě poslední.
1: Šalamoun, David.
0: Tak, výborně, výborně. Je to jako nemyslet na růžového slona, že? Tak. Výborně, takže ty jsi obstála na výbornou. Výhra je tvoje. Co s ní uděláme? Uložíme nebo pošleme?
1: Tak prosím, poslat.
0: Tak výborně. No a budeš někomu předávat a ještě třeba i někoho zdravit?
1: Tak budu zdravit i předávat a nejdřív zdravit všechny, kdo poslouchají vás do Proglasa, tátu a úplně všechny.
0: Dobře, měj se krásně, zase naslyšenou, tak předávej.
1: Dobrý den, tady je Aneška Lovečková, je mi 12 let.
0: Tak Aneško, zdravím tě také. Také ty už máš vybráno?
1: A ty bych taky zkoušela zlomenou klávesnici, rozlámanou. Aha.
0: No, máme to jako jednu disciplínu, kterou pro tento týden je prostě jenom tahle. Takže si vyber nějakou jinou.
1: Máte skrývačky?
0: Máme skrývačky, pojďme na ně. Tak ty víš, o co jde, tak já myslím, že ostatní to pochopí z toho, jak se budeš snažit to najít. Napovím jenom, že jde o jména malých proroků. Kolik jich máme? Víš to?
1: Ne.
0: 12, jo? 12 malých proroků. To jsou takový ti za těma velkýma, jako je Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, jo? Tak pak jsou ti malí, těch 12. Tak zkus jednoho z nich poznat v následující větě. Podívej, je tam pěkná mostní konstrukce. Podívej, je tam pěkná mostní konstrukce.
1: Amos?
0: Ano, Amos.
2: Tak a druhá věta bude: Kájo, náš pes nekouše. Kájo, náš pes nekouše.
1: Jo, náš?
0: Super. To mi připomíná, jak to měl ten Suchý v té hře. Jo, přivedli ho, jmenují se Jonáš. Jo, přivedli mě ke křtu a říkají, a farář se ptá, tak jak se pak bude synek jmenovat? Kadej? No ten, co jste ho tady přinesli. Jonáš František. No dobře, ale tak, pojďme na třetí větu. Ve své dani elektriku nevyúčtuješ. Ve své dani elektriku nevyúčtuješ. Tady nás může trošku mást měkkost anebo tvrdost toho čtení. ale když si to třeba napíšeš, tak to určitě uvidíš. Ve své dani elektriku nevyúčtuješ.
1: Daniel
0: je tam.
2: Tak a poslední. Do ruky si vzala Ježibaba kukadlo a vyhlížela Jeníčka. Do ruky... Je to tak? Hmm. Super.
0: Já jsem slyšel ještě jednou.
2: Aha, pardon. Do ruky si vzala Ježibaba kukadlo a vyhlížela Jeníčka. To je poměrně dlouhá věta. Do ruky si vzala Ježibaba kukadlo a vyhlížela Jeníčka.
1: Habakuk.
0: No výborně, je tam Habakuk. Ono je vlastně rozdíl, buď se to čte jako Habakuk, anebo Abakuk, takže my jsme to tvořili pouze z toho Abakuk. No a je to teda také jeden z těch 12 proroků. Pamatuju se, jsem byl kdysi na nějakém dětském táboře a tam jsme měli podle těch proroků nazvané družinky a já jsem patřil právě do družinky proroka Habakuka, takže toho si dobře pamatuju.
2: Nezapomenutelný zážitek.
0: No a co teď uděláme s výhrou?
1: Prosím uložit.
0: Takže ukládáme. Jakou budete mít dneska odpolední aktivitu?
1: Asi budeme hrát na housle a violončelo a půjdeme do kostela v 6 hodin.
0: A máte připravený nějaký klasický repertoár, nebo budete hrát prostě k, nevím, něco moderního třeba, ale prostě na housle a na violončelo?
1: Já budu hrát Vivaldiho, sourozenci nevím co, ale něco podobného a sestra bude zpívat.
0: No to je nádherné, tak to bych skoro chtěl být u toho. Moc vám to přeju. Můžeš ještě někoho pozdravovat, jestli chceš, a už se s tebou rozloučíme.
1: Marlenko Holšičkovou, všechny, kdo poslouchají, Pavla, vás do Proglasa, Petulu, dědu, druhýho dědu, Marušku a Elišku, maminku a tátu do Afriky a Věrku a Václava a Mašelky.
0: Dobře, tak jo, měj se krásně, zase někdy naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak máme za sebou první telefonát a velice úspěšný, tak doufám, že to pozbudí také další a já už opět zvedám sluchátko. Halo, halo, kdo tam?
3: To je Bernadeta Lovečková.
0: Tak Bernadetko, zdravím tě. Taky nám prozraď, kolik je ti let?
3: 5.
0: 5 let, výborně.
3: Můžu ano nebo ne?
0: Ano. můžeš, ano, ano. Tak já řeknu první informaci a ty řekneš, jestli ano nebo ne. Tak. Evangelií je v písmu víc než listů apoštola Pavla. Ano nebo ne?
3: Ne.
0: Správně. Pavlových listů je asi 13 a evangelia ty jsou 4.
2: Tak dvojka. Matouš uviděl Ježíše, když seděl v celnici. Matouš uviděl Ježíše, když seděl v celnici.
3: Ne.
0: Jako míněno, že ten Matouš seděl v celnici, teda abychom upřesnili.
3: Ano.
2: Ano, ano je správně.
0: Ano, ano je správně. Teď napadlo, že to možná nemuselo být úplně jasné. Dobře. Třetí. Matoušovo původní jméno bylo Lévy. Ano nebo ne?
3: Ano.
0: Správně.
2: Ježíš se nikdy nesetkal s Ponským Pilátem.
3: Ne.
2: Ne, je správně. Pamatuješ si, kdy se setkali? To je tak navíc otázka.
3: Kdy to odsoudili.
0: No přesně tak.
2: Přesně tak, super.
0: A poslední. Pod Ježíšovým křížem zůstal apoštol Jan.
3: Ano.
0: Výborně, 5 z 5. Znělku na tebe. Výhernou, tak. Chceš poslat nějakou drobnost nebo chceš uložit?
3: Poslat.
0: Dobře, tak rádi pošleme. Doufám, že tady bude někdo v pondělí, kdo se o to postará. No a tobě přejeme krásnou neděli. Chceš ty také někomu popřát, někoho pozdravit?
3: Pavla, Taška, maminku, tátu, Madlenku Housličkovou, všechny, kdo poslouchají a vás do proglasa.
0: Tak děkujeme moc. Měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak výborně, máme tu opět pro vás prostor a možná, že než někdo zavolá, i když on už volá, no tak já to teda vezmu. Tak halo, halo, tady Proglaso, Zdíška a Dan, kdo tam?
3: Lili Lovečková.
0: Tak Lili, zdravíme tě taky. Troufneš si taky na nějaké to soutěžení?
3: Ano.
0: Ano. Tak co bys chtěla?
3: Něco jednoduchýho.
0: Něco jednoduchýho, dobře. Tak já zkusím něco najít. No a... já bych se tě zeptal, Lili. Já vidím samý takový těžký otázky, to se mi úplně nechce klást, ale... zeptal bych se tě, no, ze vševěda, já bych se tě zeptal, kolik bylo apoštolů, jo? Kolik bylo apoštolů?
3: 12.
0: No vidíš, 12, správně, tak jo. Tak Zdiška taky by nějakou otázku položila.
2: Hledám, hledám.
0: Můžeš si ji vymyslet klidně, já jsem si teďka vymyslel to třeba.
2: Tak teďka to bylo na čísla. Přemýšlím. Zkus nám říct, kolik je evangelistů.
3: 4.
0: No 4, super. Výborně. No tak to je výborný, aj bez nápověd, na to úplně jasně hnedka káplá, tak to ti blahopřejeme a pošleme nějakou výhru nebo uložíme.
3: Uložíme.
0: Dobře, taky máš uloženou. No a chceš taky někoho pozdravit?
3: Ano. Tátu, no pozdrav za Aničku a za maminku. Ahoj.
0: Tak jo, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak výborně, máme další z rodiny Lovečku, která nám zavolala úspěšně a už přijímáme další telefonát. Halo, halo. Kdo?
3: Lovečku, je mi 7 let.
0: Tak Benedikt nebo kdo?
3: Eliáš.
0: Eliáš vlastně, ano, ano. Tak já jsem trošku zaznělo špatně, tak jsem hned neslyšel. Tak jakou disciplínu si vybereš?
3: Ano nebo ne.
0: Dobře, ještě jedno ano nebo ne tu máme. A tak říkám první informaci. Skutky apoštolů napsal evangelista Lukáš. Ano nebo ne?
3: Ne.
0: A představ si, ano, napsal, je takovým autorem tohoto dvojí díla. Vlastně je to, no, kus evangelia a také kus dějin, které následovaly pak.
2: Tak zkusíme druhou. Izraelité se jednou klaněli zlatému teleti.
3: Ano.
2: Ano je správně?
0: Ano. Ne, že by to bylo správné, ale správné správná to není, informace ale... to je. Dobře. Tak třetí. Apoštol Bartoloměj byl bratrem Marie Magdalény. Ano nebo ne?
3: No.
0: Správně, nebyl, nebo aspoň o tom nevíme.
2: Dal pán Ježíš podle Markova evangelia vyléčil ženu s revmatismem.
3: Ne.
2: Ne je správně.
0: A poslední. Vzkříšeného pána viděla jako první Marie Magdaléna.
3: Ano.
0: Výborně, tak čtyři jsou na výhru dostatečné a proto znělka pro tebe. A nejen znělka, ale i odměna bude uložená nebo poslaná?
3: Uložit.
0: To jsem teďka sám nerozuměl, ty jsi rozuměl.
2: Musím uložit?
0: Jo, to uložit, jo?
3: Ano.
0: Jo, tak jo, tak už jsem jistý. No a máš také někoho, koho bys rád speciálně pozdravil?
3: Babenku Holzničkovou, Aničku, všechny doposlouchají vás, tátu do Afriky a to je všechno.
0: Mm-hmm, dobře, tak měj se, Eliáši, krásně, přeji krásný den, ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: A než zvedeme další telefon, ještě si připomeňme, ať to děláme průběžně, jaká je naše SMS otázka.
2: A ta zní, co u smrti lenocha podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
0: Tak psát můžete na číslo 775 132 132 a nebo také e-mailem živě@proglas.cz. A další telefonát zvedám. Halo, halo, tady Daniel a Zdiška.
4: Tady je Benedikt Začek.
0: Tak Benedikte, tobě je 9, je to tak?
4: Ano.
0: Výborně, tak abychom ty věky taky občas říkali, dnes to možná není tak důležité, ale my podle toho třeba rozlišujeme, jestli ve vševědovi dáme 3 nápovědy nebo 4, nebo třeba žádnou, když je někdo star. A ty si vybereš jakou disciplínu?
4: No takhle, prosím.
0: Tak jednak tu máme pana X, už nemáme ano nebo ne, ale je tu korektor, je tu AZ kvíz, jsou tu indicie, cizí slova v Bibli, hudby znalec anebo vševěd? Dobře, tak AZ kvíz to bude, dávej pozor. K.A. Synové prvních lidí, jeden zabil druhého.
4: Ten a Abel.
0: Výborně.
2: Druhé. K.G. Vesnice, kde Ježíš proměnil vodu ve víno. KG.
0: Kána Galilejská. Aha, jo, Kána Galilejská, výborně.
2: Přesně tak.
0: Teď MZ, to byli dva celníci, o kterých je řeč v evangeliích. M a Z.
4: Matouš a Zachariáš.
0: No, Matouš, ano. A jenom uprav jméno toho druhého a ono na podruhý už to trefíš.
4: Tak Zacheus.
0: No, Zacheus, jasně. Tak.
2: Tak, čtvrtá otázka. OG. OG. A jedná se o člověka, který bojoval proti Davidovi. Napojím, že první písmenko popisuje jeho postavu, to jak vypadá.
4: Goliáš.
2: Přesně tak.
0: A na závěr. Je, de, dvě města a Šavel jel z jednoho do druhého a cestou se mu zjevil Ježíš. Tak odkud kam jel? Je, de.
4: Galiléa.
0: Jako z Galileje? To asi možná taky jel přes Galileu, ale jel z města Je do města D. A jaká dvě města to jsou teda?
4: Jeruzalém a... Mm-hmm.
0: jak po cestě se mu zjevil Ježíš. On to oslepl.

0: Chtěl tam pronásledovat křesťany původně.
1: Damašek.
0: Damašek. Výborně, Damašek. Od tam je to slavné slavné plátno, že? Slavný druh textilie a taky slavné mnoho překládané oceli. Tak jo, to je 5 z 5 správně, takže znělka pro tebe. Tak, co uděláme s výhrou? Pošleme, dobře. No a chceš také někoho pozdravit? Nebo chceš přidat nějaký tip na to, jak máme trávit my svůj volný čas? Někoho inspirovat?
1: Pozdravit Pavla Herajna, Marlenku Housličkovou. Mašlíky. Všechny, kdo poslouchají a vás do Proglata.
0: Dobře, výborně, moc děkujeme. Rádi tě zase někdy uslyšíme. Měj krásnou neděli, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: No a otázka je, jestli nám ještě teďka vyskočí nějaký telefonát, který bychom stihli před půl, anebo jestli si rovnou dáme malou pauzu s písničkou a budeme pokračovat až poté. Já ještě připomenu jednou SMS otázku, ta dneska zní, co u smrti lenocha podle 21. kapitoly knihy Přísloví. No a ještě teraz vezmeme telefonát jeden. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
3: Dobrý den, tady Mirek od Pardubic.
0: Tak Mirku, zdravím tě, budu potřebovat i příjmení.
3: Čopák.
0: Capák, je to tak?
3: Čapák,
0: jo, dobře. A potřebuji ještě tvůj věk.
3: Kolik? 10 let.
0: 10, výborně.
3: 10.
0: A asi k nám voláš poprvé, je to tak?
3: Já volám často na ranní zýváček.
0: A, na ranní zýváček, to je dobré, ale tady do naší soutěže pro Glaso to je asi poprvé, že? Tak kdybys
3: jako... Poprvé,
0: skvěle. No tak kdyby jsi vybral jako vševěda, tak ti bude stačit pouze jedna odpověď na to, aby jsi byl úspěšný, když bude teda správně. Když tak dáme druhou a ta bude třeba taky správně, anebo, nebo by nebyla žádná, tak by to teda třeba bylo neúspěšně, ale obvykle těm, kteří volají poprvé, se to nějak jako usnadňuje. A tady nemáme, jak ti to jinak usnadnit, leda, že by jsi vzal vševěda. Nicméně těch disciplín máme víc a můžeš si vybrat, která se ti líbí. Je tu na výběr Pan X, Korektor, AZ Quiz, Indicie, cizí slova, Hudby znalec, anebo ten vševěd. Tak co si vybereš?
3: Jestli můžu poprosit vševěda.
0: Dobře. Tak já se tě zeptám, jak se jmenoval bratr Marty a Marie? Buď to byl... No, jasně, ani nemusím dávat nápovědy, tak jo. Tak to je výhra pro tebe. Jestli chceš, můžeš klidně dostat i druhou otázku. Chceš si ji zkusit ještě? Už jen
3: ano.
0: Tak... Ano.
2: Dobře, tak já tady mám pro tebe otázku. S čím je písmo spojeno číslo 77? S čím je v písmu spojeno číslo 77? Za A, tolikrát zhřešila Marie Magdaléna. Za B, tolik ryb ulovil Petr noc předtím, než potkal Ježíše. C, tolika let se dožil Mojžíš. A poslední D, tolikrát denně máme odpouštět.
3: D.
0: Ano, D, výborně.
2: D je správně.
0: Takže tolik máme odpustit, když nám někdo něco udělá. No a ty vidím, že budeš velmi nadějný náš respondent této soutěže, takže moc se těším, kdy tě zase někdy uslyšíme. A zatím bych tě poprosil, aby ses nám registroval na e-mailové adrese proglaso@proglas.cz. Dá se to udělat i přes formulář na našich stránkách webových, ale tam je to trošku těžší k nalezení, takže spíš jako přes ten e-mail. a pak už jenom, abys tam uvedl ještě svoji adresu, protože na tu bychom třeba poslali potom nějakou výhru. Já bych doporučoval na poprvé, aby sis nechal výhru poslat, abychom věděli, že to funguje. Kdyby to pak třeba nefungovalo, tak nám musíte napsat, že ještě potřebujeme splnit nějaké své závazky, ale abychom věděli, že jsme teda ve spojení a také, abychom měli potom e-mailovou adresu na tebe, protože skrz e-mail se potom vybírají ty uložené výhry. Jo, tak zvládneš to dneska ještě třeba, ať na to nezapomeneš, nebo tak napsat nám tu registraci?
3: Dobře.
0: Dobře, tak jo. A teďka, chceš teda tu výhru poslat, anebo si ji třeba uložíš a potom, až těch budeš mít víc, tak napíšeme dopis a vybereš si větší výhru.
3: Poslat.
0: Dobře, tak budeme rádi, když ti pošleme. No a máme ještě takový zvyk, že můžeš třeba někoho pozdravit, někoho, kdo poslouchá, nebo prostě koho bys chtěl potěšit.
3: Tak asi všichni, kdo poslouchají vás, chtěl bych pozdravit babičku, dědu a to je asi takhle všechno.
0: Dobře. Tak moc děkujeme, že jsi zavolal a blahopřejeme, jak jsi byl úspěšný. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Naschledanou.
0: Tak a teď už si můžeme dát písničku na předělení soutěže. Bude nám zpívat Slávek Janoušek písničku Ohňostroj.

0: My pokračujeme v naší biblické soutěži Proglaso a já už zvedám další telefon. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
1: Dobrý den, tady je Editka Kastiar a je mi 13 let.
0: Tak Editko, zdravím tě a jakou si vybereš disciplínu?
1: Můžete mi zopakovat, prosím?
2: Tak máme tady vševěda nebo pan X, kdy budeš hádat biblickou osobnost, potom korektor, ještě jeden AZ quiz se tady najde, potom indicie, cizí slova v Bibli a hudby znalec.
1: Tak hudby znalec, prosím.
0: Dobře, tak si uděláme maličkou pauzičku, pustíme si píseň a ty jistě poznáš, o jaké téma se tam mluví vlastně v té první sloce.

0: Haló?
1: Áno, áno, tak...
0: Ja som sa nic neslyšela.
1: Ty si tam nic neslyšela? Aha, to je zajímavé.
0: No, ja som že to třeba přečíst ten text, no ono sa to nejak sekalo a pak to nešlo vôbec slyšet.
1: Aha, aha. Když to ještě trošku zasílím, tak teďka slyšíš? Ne. No tak to je zajímavé, no tak já ti zaspívám. Děťátko v košíku po vlnách pluje, vítr ho ke břehům kormidluje a tak dále. Ano, je to Mojžíš. Já doufám, že posluchači slyšeli a že tobě do telefonu to nešlo, to je mi teda záhadou, protože mělo by, no. Ale nevím, občas nám tady teďka jsme řešili pár dní různé poruchy, tak tohle je teda kombinace.
0: Děkuji za zpěv.
1: Prosím?
0: Děkuji za zpěv.
1: Rádo se stalo, no. Jo, mě to teďka zaujalo z toho technického hlediska, ale to si pak někdy ještě vyzkouším, no, někdy jindy. Tobě každopádně blahopřeju, posílám znělku. No a máš tady nárok na výhru, tak budeš chtít uložit nebo poslat?
0: Tak poslat, prosím.
1: Dobře, tak posíláme písni, chci říct si to, výhru, že? Výhru. A ty ještě můžeš někomu poslat nějaký pozdrav, komu by to bylo třeba?
0: Já bych chtěla pozdravit babičku a dědu do Prostějova, všichni, kdo poslouchají, vás do Proglasa a všem popřát hezké prázdniny.
1: Mm-hmm. Tak taky k tobě krásné prázdniny přejeme, někdy zase naslyšenou. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Děkuji, nashledanou.
1: Tak to byla hudby znalec, teda tak trošku...
2: V Denově podání.
1: To ani nejsou žádný Jarda Svoboda, ale tak snad to bylo poznat. A teď už zvedáme další telefonát. Halo, halo, kdo k nám volá?
3: Tady Lukáš Václavek a je mi 11 let.
1: Takže Lukáši, zdravím tě. Ty k nám občas voláš, že? Myslím, že jsem tě dlouho neslyšel, ale určitě to není poprvé pro tebe. Je to tak?
3: Mohl by sem prosím AZ Quiz?
1: AZ Quiz, určitě. Já jsem se jenom chtěl ujistit, jestli k nám voláš nebo ne, jestli, že to není poprvé pro tebe, že?
3: Hm.
1: Uh-huh, dobře. Tak AZ Quiz. S.A. Dva staří lidé, které Maria s Josefem potkali v chrámu.
3: Simeon a...
1: Simeon
3: Anna.
1: A Anna. Výborně, tak.
2: Dvojka. P, B, P, B. Dva křesťanští misionáři, které v Listře považovali za Dia a Herma. Takové trochu těžší možná. Dva křesťanští misionáři, které v Listře považovali za bohy Dia a Herma. Až jsou to jména na P a B.

0: Nevím.
1: Už nám můžu zkusit napovědět, je to ze skutku apoštolů. Jedna událost.
2: Tak byl to tedy Pavel
1: a Barnabáš.
2: A Barnabáš. Dobře. Nevadí, pojďme dál. M a A. Dva bratři, kteří vyvedli Izrael z Egypta.
0: Mojžíš a Abraham?
2: Mojžíš a jeho bratr.
0: Abraham?
2: Abraham to nebyl.
0: Aaron?
2: No ano, Aaron. Výborně.
1: Tak dál bude K, Š, K, Š. A hledáme člověka, který nechal postavit jeruzalémský chrál. Člověk,
0: král
1: který...
0: Král Šalamoun.
1: Král Šalamoun, správně.
2: Dobře. A na závěr. Je dvě města, mezi nimiž cestoval v podobenství milosrdný Samaritán.
0: Jeruzalém a Juda?
2: Jeruzalém a Juda je země a to další město. Ano, výborně. Tak dali jsme to dohromady a myslím, že to je pořád na výhru. Takže blahopřeji. Co s tou výhrou uděláme? Pošleme, uložíme?
0: Uložíme.
2: Dobrá, tak máš uloženo. Jinak teďka během prázdnin z těch, které už v minulém pololetí byly uložené, byla poslaná nabídka, tak tobě také něco přišlo, nebo jak jsi to měl?
0: Přišla mi knížka.
2: Aha, ale knížky, já jsem ještě za tohle pololetí nevydával, tak jestli jsi v minulém pololetí měl nějaké výhry, které teďka, se kterým by se ti sčítalo?
0: To nevím.
2: Nevíš, dobře. Když tak se radši podívejte na e-mail a v případě, že by si na něco vzpomněl, tak třeba ještě dejte vědět. Tak dobře, tady tohle se bude ukládat už do dalšího pololetí, takže ta případná další knížka nebo podobně by byla až před Vánoci nebo i během Vánoc. Dobře, chceš někoho pozdravit ještě v našem vysílání?
0: Chci pozdravit všechny, kdo poslouchají vás do Proglasa a naši rodinu.
2: Uh-huh. Dobře, tak jo, měj se krásně, hezkou neděli, ahoj.
1: Ahoj.
0: Naschledanou.
2: Tak máme ještě jakýsi čas, který můžeme využít do polední modlitby, takže klidně volejte. Halo, halo, kdo se k nám dovolal?
3: Dobrý den, tady Miriam Kastiar a je mi 7 let.
2: Tak zdravím tě, Miriam. A jakou ty si vybereš disciplínu?
3: Prosím, děda vševěda.
2: Cože, teď jsem nerozuměl.
1: Děda vševěda,
2: myslím. Jo, děda vševěda, jo. Děda vševěda, tak to jo. Tak... co bych se tak zeptal, kolik chlebů měli mezi sebou lidé v tom dnešním evangeliu, když došlo k jejich rozmnožení, tak kolik jich bylo? Za A 2, za B 5, za C 7. Kolik chlebů měli už?
3: 5.
2: Ano, bylo to 5. Výborně.
1: Tak a já hledám.
2: Možná tak ty koše?
1: Můžeme zkusit koše. Kolik košů jídla pozbírali učedníci po nasycení zástupů? 12, 1, nešlo to spočítat, anebo mnoho? Kolik košů jídla pozbírali učedníci po nasycení zástupů? 12 nebo 1?
3: 12 košů.
1: 12 košů, správně.
2: Tak výborně, to se hodně ptáme na počty, ale všechno to správně řekla. Tak výhra je to, co s ním uděláme. Pošleme, uložíme.
3: Uložíme.
2: Dobře, tak my ukládáme. Já jsem si ještě vzpomněl, vlastně ano. u vás, u Kasteláru, já jsem psal na e-mailovou adresu, ale došlo mi, že se mi ten e-mail neodeslal, takže vám určitě nepřišla nabídka vybrat si ty...
3: No, my jsme teďka byli v Itálii na prázdninách, tak nevíme.
2: Dobře, ale já bych vás poprosil o jednu věc. Jestli byste třeba s mamkou nebo s někým mohli poslat nám na proglaso@proglas.cz nějaký, stačí jenom pozdrav nebo cokoliv, abych já mohl odepsat na vaši nějakou platnou e-mailovou adresu a já bych vám tam poslal nabídku, abyste si tedy vybrali ty výhry, jo? Tak já tě poprosím... Jo, jestli byste to za celou rodinu takhle poslali. Dobře, tak jo, tak děkuju moc a přeju krásnou neděli. Ahoj.
1: Ahoj.
3: Děkuji, nashledanou.
2: Tak výborně, to se mi ulevilo, že jsme tady tenhle jeden restík mohli teďka spáchnout. No a ještě naposled, než dáme písničku, připomeneme SMS otázku, protože ještě během té písničky můžete třeba ještě vyhledat a poslat. Hledáme v 21. kapitole knihy Přísloví.
1: Co u smrti lenocha podle 21. kapitoly knihy Přísloví?
2: Tak, posílejte na číslo 775 132 132, můžete i mailem na živě@proglas.cz. A teď už si dáme písničku Neházejte medvědům.

0: Tak my už jsme tady mezi tím se podívali na to, jak jste nám psali na SMS otázku, ta zněla, co u smrti Lenocha, nikoli Lenochoda, podle 21. kapitoly knihy Přísloví. No a odpověď zněla, Lenocha u smrti choutky, neboť jeho ruce odmítají práci.
1: Tak a najdete to v knize Přísloví v 21. kapitole, 25. verš.
0: My jsme vylosovali Evču skládanou, takhle blahopřejeme. Výhru buď uložíme nebo pošleme podle toho, jak to máme ve zvyku. Tak blahopřejeme a z našeho dnešního proglasa už to bude všechno. No zase se na vás budeme těšit i příští týden, takže mějte se krásně. No a od mikrofonu se zdraví Dan.
1: A Zdiška. Ahoj.

0: tě svalí, než mrkneš. Dej bacha, můj brácha má svaly, tě svalí, než mrkneš. Dej bacha, můj brácha má svaly, tě svalí, než mrkneš.
1: A myšlenka na den před polednem je od papeže Františka z roku 2023, čte ji otec Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. V Matoušově evangeliu Ježíš říká, nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Klíčové slovo pro pochopení Ježíše a jeho poselství zní naplnit. Co však znamená toto naplnění? Kristus nejdříve říká, co není naplněním. Písmo říká, nezabiješ. Pokud ale pak člověk ubližuje slovy svým bratrům a sestrám, Ježíšovi to nestačí. Písmo říká, nescizoložíš, ale to nestačí, pokud pak člověk žije lásku poskvrněnou dvojsmyslností a lží. Písmo říká, nebudeš křivě přísahat. Ale nestačí slavnostní přísaha, pokud pak člověk jedná pokrytecky. Jako příklad Ježíš uvádí obřad obětování. Přinesením oběti Bohu člověk opětoval bezplatnost jeho darů. Obřad bylo zakázáno přerušit bez vážných důvodů. Ježíš však prohlašuje, že je třeba jej přerušit, pokud má bratr něco proti nám, jít se s ním nejprve smířit. Poselství je jasné.

její doslovné znění a žít jejich smysl. Přikázání, která nám Bůh dal, nesmíme uzavírat do trezorů formálního dodržování, jinak zůstaneme ve vnější a odtažité religiozitě, zůstaneme spíše sluhy než božími dětmi. Bratři a sestry, tento problém tu byl v Ježíšově době, ale je tu i dnes. Někdy například slyšíme, otče, nezabil jsem, nekradl jsem, nikomu jsem neublížil, jako bychom chtěli říci, jsem v pořádku. Zde se jedná o formální dodržování předpisů, které se spokojí s minimem, zatímco Ježíš nás vyzývá k maximálnímu možnému naplnění. To znamená, že Bůh neuvažuje podle výpočtů a tabulek. Miluje nás jako zamilovaný. Ne na minimum, ale na maximum. Neříká nám, miluji tě do určité míry. Ne. Pravá láska není nikdy do určitého bodu a nikdy se necítí být v pořádku. Láska vždy jde za hranice, nemůže jinak. Kristus nám to ukázal, když položil svůj život na kříži a odpustil svým vrahům. A svěřil nám přikázání, které je mu nejdražší, abychom se milovali navzájem, jako on miloval nás. To je láska, která naplňuje zákon, víru, pravý život. Kéž nám Maria, která dokonale zachovávala Boží slovo, pomáhá naplňovat naši víru a lásku.

0: Z Proglasu z Brna, milí, zdravíme a přejeme krásný nedělní den a zveme k polední modlitbě. Dnes se připomíná také smutná vzpomínka Mezinárodní den holokaustu Romů a Sintů. A tak se pojďme modlit za to, abychom my lidé se navzájem milovali, nikoli nenáviděli. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebývalo mezi námi.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého Syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, náš

0: Pána.
1: Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné, ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Připojíme modlitbu před jídlem.
2: Bože, náš nebeský Otče, Ty nám všem s láskou přicházíš na pomoc. Požehnej nám a také jídlo, které nám dáváš. A dej, ať lidé všech národů mohou užívat svých darů. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen. Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Pár minut popolední ladíte pravidelně hudební siestu. Ani dnes tomu nebude jinak, začneme mazurkou opus 20a z baletu Labutí jezero Petra Ilče Čajkovského. Nastudovala Slovinská filharmonie.

zněla mazurka z baletu Labutí jezero od Petra Iliče Čajkovského, podání Slovinské filharmonie. Pokračuje skladbou The Lark Ascending Ralpha von Williamse. Academy of St. Martin diriguje Neville Mariner.

Poslouchali jsme The Lark Ascending Ralpha Fall Williamse. Academy of St. Martin vedl Sir Neville Mariner. Nasleduje skladba s názvem Svit Luny z Bergamské svity Claude Debussyho. Tu přednese Boston Pops Orchestra pod taktovkou Johna Williamse.

Světluny z Bergamské svity od Claude Debussyho, to bylo další dílo, které právě skončilo na vlnách Proglasu. Boston Pops Orchestra umělecky řídil John Williams. Na programu je teď Rapsodie v modrém George Gershwina. Na klavír bude hrát Catherine Selby. Účinkuje Československý symfonický orchestr Bratislava. Dirigentského vedení se ujal Richard Heyman.

Hudební prostor teď dostala Rapsodie v modrém George Gershwina. Za klavír usedla Catherine Selby. Interpretace vznikla v provedení Československého symfonického orchestru Bratislava a dirigentského pultu se chopil Richard Heyman. Nasledující minuty budou patřit Boleru, dílu od Maurice Ravela. Představí se Academy of St. Martin v čele se sirem Nevillem Marinerem.

Tolik bolerou Maurice Ravela. Slyšeli jsme Academy of St. Martin a řídil ji Neville Mariner. Blížíme se k závěru dnešní hudební siesty. Posledním dílem dnes budou římské slavnosti Ottorina Respighiho. Nastudoval tentokrát symfonický orchestr Montreal a v jeho čele se představí Charles Dutoit.

0: Měli jsme možnost vyslechnout římské slavnosti od Ottorina Respighiho. Symfonický orchestr Montreal dirigoval Charles Dutoit. No a to je z dnešní hudební siesty už vše.
1: Všedních dnů je spousta. Udělejte si každé nedělní ráno svátečním.
2: Okrášlete ho duchovní hudbou.
1: Na Proglasu vždy od 8 do 9.
0: No a to byla pozvánka na duchovní hudbu, kterou vysíláme dopoledne. My si nyní pustíme písničku Poutník, tak snad se vám bude líbit.

0: To byl Poutník a kapela Poslední vagón. Pojďme dál. Jak pokračují opravy na Jihlavském kostele? To probereme už za malou chvíli.
1: Tady je Proglas. Ladíte k nám.
2: Tady je Proglas. Ladíme k vám.

0: Jihlavský kostel svatého Ignáce vstoupil do další části svých oprav. Aktuálně obnovují rozsáhlou výmalbu chrámu, vysvětlil místní farář premonstrát Marián Jiří Husek.
1: Kostele opravili kompletně střechu a fasádu, tak teďka jsme se pustili do interiéru a tam je výmalba celého stropu a pak ještě celé kompletní zdi za hlavním oltářem. Je to malba na téma nějakých všelijakých andělů a svatých, ale potom, protože to je jezuitský kostel, tak to je i na téma jezuitského působení a na téma taky oheň jsem přišel svrhnout na zem a jak si přeji, aby už splanul, jak je to z písma svatého. No a tohle všecko se má obnovit, protože bylo to už hodně nezřetelné, hodně tmavé, tak se všichni těšíme, jak naraz uvidíme, co tam je vlastně namalované. Celá ta akce je naplánovaná zhruba na 2,5 roku. Dělá se to po etapách za provozu, kostel stále slouží, nedělní mše svaté tam máme. Teďka máme lešení v presbytáři, až se to tam do konce tohoto roku snad dodělá, tak se lešení posune dál do lodě, bude druhá etapa a pak se počítá třetí etapa, celkem asi 3 etapy. A je to z dotací. A když už se dělají ty malby a spolu s tím asi i stěny, tak se něco předělá i co se týká elektriky a zabezpečovacího zařízení. Nějaké ty dráty se tam natahají. Mají se vyměnit ještě i nějaké velké okna, které jsou tam nahoře a jinak než toho lešení by se k ním nedostalo. Takže celkově to bude stát přes 40 milionů.
0: Shrnul páter Marián Jiří Husek. Bývalý jezuitský kostel svatého Ignáce pochází z konce 17. století a je v něm vystavená národní kulturní památka, sousoší jihlavské piety.

občas jim ale napíše, občas jim něco nazdílí. A trochu se lekne.

a naši mrtví jsou tu stále s námi. Píše jí skácel před narozeninami.

Písničkář Petr Linhardt navazuje album Shenau na svou dlouhodobou tvorbu inspirovanou krajinou a její pamětí. 11 nových písní zachycuje místa, která se proměnila nebo zmizela, i příběhy lidí s nimi spojených. Přičemž skutečnost se z nich přirozeně prolíná se vzpomínkami a představivostí. Vedle Linharta se na nahrávce podílejí kytarista Josef Štěpánek, hráč na klkávesi Jan Steins-Derfr a basista Jaromír Honzák, kteří vytvářejí citlivý komorní zvuk alba. No a my jsme právě z tohoto alba poslouchali písničku Marie na staré sociální síti. Teď už mám pro vás připravenou Utěš nás, Roman Dostál.

Tobě svěřujeme opojení i stesk, hojivou mastí pomazány v jizvách tvého slunce lesk.

0: V Medjugorji začíná Mladý fest. Jak to na něm probírá? A my jsme se taky spojili s Olgou Merkovičovou, která tam dlouhodobě žije, doprovází medjugorské kněze a ubytovává poutníky. To už za malou chvíli, tak zůstaňte s námi.
1: Čekám jen na pošťačku, až přinese psaní. Psaní od Karolíny z kraje Bílých Laní. Slíbí mi v odpovědi, která bude stejná, že láska neodletí

hostin se táhnu lesem, krajina se kývá. Slyším jen Karolínu, jak si tiše zpívá. Kopřivy s láskou trhá do raního čaje a cesta místo lesem povede do ráje.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

0: zapomněla, že má křídla.
1: A k čemu, že to vlastně jsou?
0: Zapomněla, kdy se snídá.
1: Že na stole leží toast. Zapomněla, že má tátu.
0: Neví, kde teď s mámou vlastně jsou.
2: Je to tak dávno, co si byli blízko. Někdy je těžký se vzpomenout.

0: Vždycky chtěla jiný jméno, a k čemu, že ho vlastně má? Přece růže pod jiným jménem bude stejně voňavá.
1: Chtěla by si věřit víc a svý strachy dobře znát. Umět si vybrat, na jakou stranu se jako první podívat. Viděla toho tolik, víc než měla, ani to nebolí, všechno zapomněla.

Debora Poláková a Štěpán Urban, je jedno jaká byla. No teď už si dáme malířku života. Veronika Hajníková.

0: Bylo 14 hodin, no a my pokračujeme nedělní pohádkou. Čekají vás teď příběhy z letního lesa Milana Šimka. A začneme pohledem na lesní stadion, kde brzy vypouknou letní olympijské hry v houbovém městečku.
1: O velkých závodech.

0: přejeme jim dobrou zábavu a hodnotné sportovní výkony. Zároveň upozorňujeme, že se našel malý brouček zlatohlávek, který pláče a volá maminku. Ať si ho vyzvedne u nás v rozhlasové kabině.
1: V amplionu to zapraskalo, zachraptělo, zaškručelo a pak spustila ryčná muzika. Nový sportovní stadion na Sluneční Pasece byl zaplněn do posledního místečka. Nikdo z broučků, hub, zvířátek ani ptáčků si tuhle událost nechtěl nechat ujít. Vždyť lesní hry se konaly pouze jednou za 3 roky. Zazněly slavnostní fanfáry a na travnatou plochu nastoupili závodníci k první disciplíně, ke skoku vysokému. Na tribuně padaly sázky, jestli vyhraje kobylka zelená či skokan hnědý. Nebo že by snad saranče čárkované? První byla na řadě kobylka. Dlouhý rozběh, mohutný odraz a... Diváci zatajili dech. Už se kobylka vznášela nad laťkou. Už se zdálo, že se přes ní bez potíží přehoupne, když v tom... Aby hrom do toho. Jistě jste si už někdy všimli, že kobylky mají na nohách takové zoubky. Vypadá to skoro jako pilka. No a těmi kobylka zavadila o laťku a přeřízla ji vedví. Byla z toho moc nešťastná, ale co se dalo dělat? Sarančeti se skok taky příliš nevydařil. Na skokan... Jojojoj, raději nemluvit. Pravda, vylítl do vzduchu jako šipka, jenže právě v tom okamžiku kolem letěla moucha. Skokan mouchy rád. Vymrštil po ní svůj dlouhý jazyk a s

0: a moucha stejně ulítla. A víte, kdo to nakonec vyhrál? To byste neuhodli. Ten nejmenší závodník ze všech. Diváci si museli půjčovat dalekohledy, aby ho vůbec uviděli. No ovšem, byla to blecha.
1: Prima!
2: Výborně, výborně!
1: Viděli jste ji? Je to šampionka!
0: Hned napoprvé skočila tak vysoko, že vytvořila nový olympijský rekord. O rekord se pokoušel i hřib kovář v hodu kladivem a všichni mu moc drželi palce. Kovář si plivl do dlaní, zatočil se a mrsknul kladivem tak mocně, že obecenstvo propuklo v jásot. Kladivo plachtilo vzduchem, diváci tleskali a křičeli. Ale co to?
2: Pozor!
0: Je to vůbec možné?
1: Bacha!
0: Kde se vzala, tu se vzala. Jako blesk z čistého nebe se objevila nad stadionem vlaštovka a slupla letící kladivo jako malinu.
3: A je fuč.
0: Zřejmě si myslela, že jde o nějakou pochoutku a bylo po rekordu.

0: Hned vedle se vrhalo koulí, vlastně žaludem. Na rekordy to ale moc nevypadalo. Až když se ve vrhačském kruhu objevil chroust. Pěkný pořízek. Párkrát si s žaludem pohodil jako s pingpongovým míčkem a šup.
1: Hele, jak letí!
2: Koukejte!
1: Ty jo, až tak daleko!
0: Hodil tak daleko, že se divákům zatajil dech. A pak se ozval bouřlivý potlesk. Žalud dolétl nejdál ze všech. Ale najednou bylo ticho. Co to? Co se děje? Na místě, kam dopadl žalud, se země začala hýbat, nadzvedávat. A najednou se tam vynořil krtek s pořádnou boulí na hlavě a zahrozil prackou.
3: Jeden už nemá klid ani pod zemí, to musíte vyvádět zrovna tady, ještě jednou a...
0: A zase zmizel. V závodě se už raději nepokračovalo. A tak to šlo pořád dál. Jedna disciplína za druhou. Na Žíněnce spolu zápasili dva obrovští roháči. Ve vzpírání zase vynikl silák Mlok. A v hodu oštěpem svižníci. Nečekaný průběh měla soutěž ve střelbě lukem. Většina šípů létala tam, kam měla, do velikých kulatých terčů. Ale potom střílel štíhlý lumek. Hned druhý šíp terč minul a zapadl do vysoké trávy.
4: Yo, guys!
0: Ozvalo se odtamtud a z trávy vyrazil zajíc. Bodejť ne, když se mu chudáčkovi zapíchl šíp do zadečku. Upaloval jako, no, jako střelený. Taky byste uháněli. A potom se znovu ozval rozhlas.
5: Haló. Oznamujeme milým návštěvníkům, že Zlatohlávek už maminku našel. Vlastně ho našla ona. No, hlavně, že se našli. Dále upozorňujeme na vyvrcholení dnešního sportovního dne, který bude závod Hlemýžďů. Start je pod hlavní tribunou.
0: Ke startu se dostavilo celkem 5 Hlemýžďů. Na ulitách měli startovní čísla a na hlavách různobarevné čepičky, aby je diváci snadno rozeznali. Závod zahájil výstřelem Brouk Krajník Pižmový. Startovní čáru však překročili jenom 4 závodníci. Pátý se ani nehnul. Marně mu Krajník klepal startovací pistolí na domeček. Uvnitř bylo úplné ticho. Až po chvíli se odtud začalo ozývat čím dál hlasitější.
2: Je! On se zastavil.
6: Proč nezávodí?
7: On tam snad chrápe!
8: Stále!
0: Páče neprobudil ani smích a křik diváků. Za to Modrásek, Hlemýšť s modrou čepičkou, odstartoval výborně. Už měl za sebou celé 2 metry závodní dráhy, když se najednou zarazil. Několikrát hlasitě zamlaskal a odbočil stranou. K lákavé červené malině. Marně na něho diváci volali.
7: Co to děláš?
6: Vrať se, ty trumbero.
9: Máš přece závodit. Najíš se až potom.
0: Ale pro Modráska teď neexistoval žádný jiný cíl, než tahle vonavá pochoutka. V klidu k ní dorazil a začal hodovat.
4: Fuj, hanba!
9: Pokračovat,
4: pokračovat, pokračovat!
0: Po odpadnutí těchto dvou závodníků se do čela startovního pole dostal třetí hlemíšť. V oranžové čepičce si to šinul dopředu jako tank. Dokonce stačil mávat růžky na diváky, kteří ho povzbuzovali mohutným
4: Do toho!
0: A najednou ric. Nemohl ani dopředu, ani dozadu. Jakoby jej něco drželo za hlavu. Houby drželo. Byla to síť pavouka křižáka, který ji předevčírem uháčkoval. Dal si na ní opravdu záležet, aby byla pevná a hustá. A skoro neviditelná. Takže se není co divit, že si ji hlemíšť v zápalu boje nevšiml a pořádně ji potrhal. Křižáka to notně namíchlo. Lapeného závodníka přivázal ke kůlu a prý...
8: Pustím tě, až si upletu novou síť.
0: Doufejme, že to bude brzy. Teď už zbyli na trati jenom dva.
1: Bílý, do toho, nedej se!
10: Červený, přidej! Hip, hip, hurá!
0: Ozývalo se z hlediště. A hlemíždi se opravdu činili. Bok po boku bojovali urputně o každý milimetr dráhy. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby na kraji běžecké dráhy nerostla ta kopretina. A jak se ti dva soupeři neustále předbíhali? Jeden z nich, ten s červenou čepičkou, do kopretiny drcl. Ne moc, jen se tak oni otřel, ale stačilo to. Kopretina se malinko zakymácela a přitom jí z lístku sklouzla kapička rosy. Plc! Hlemížďovi rovnou mezi růžky.
11: Tak tohle mi ještě chybělo. Ke všemu začíná pršet. To se určitě dál závodit nebude.
0: Řekl si hlemíšť a honem zajel pod veliký lopuchový list. Schoulil se do ulity a čekal, až ten domnělý liák venku přejde. Tím pádem bylo o vítězi rozhodnuto.
1: Ještě kousek, ještě kousek!
0: Povzbuzovali diváci hlemíždě v bílé čapce a on je poslechl. Nikým neohrožován se dosunul do cíle.
10: Je, podívejte!
2: On to dokázal!
4: Hurá! Hurá!
0: To jste měli slyšet a vidět. Takové ovace, jaké teď nadšení diváci vítěznému hlemíždovi uspořádali, tenhle stadion nepamatoval. Houby vyhazovaly do vzduchu klobouky a volání slávy nebral konce. Dokonce to probudilo i hlemíždě, který na startu usnul. Nešťastný spáč teď vyrazil v domnění, že závod teprve začíná. Ale to už vítězi pověsili na krk zelený věnec z čerstvých vavřínových lístků. Byly vonavé a křehoučké k nakousnutí. Náš oslavenec neodolal a hned se do nich pustil. To víte, hlemíšť.

0: Příběh z letního lesa Milana Šimka vám vyprávěli Aneška Jakubcová, Adriana Růžičková, Lukáš Graca, Vladimír Kintr, Romana Odstrčilová a Klára Beránková. Spolupracovali Ilena Kintrová, Pavel Kunčár a Ladislav Kubišta.
1: Plujete na vlnách Radia Proglas.
0: Z Česka do Gambie zamířil další kontejner plný jízdních kol, které místním dětem pomáhají získat lepší přístup ke vzdělávání. Na to se zamíříme po krátké hudební vložce.

0: Česka do Gambie zamířil další kontejner plný jízdních kol, které místním dětem pomáhají získat lepší přístup ke vzdělání. Humanitární projekt Kola pro Afriku posílá ročně 3 až 5 takovýchto zásilek. Podrobnosti doplní ředitel a zakladatel projektu Roman Posolda.
1: Některé děti chodí do školy přibližně až 10 kilometrů jednu cestu a ze školy zpátky dalších 10 kilometrů. Takže pro děti v centrální části Gambie, kteří jsou v partnerských školách, nedáváme ta kola tak nějak nahodile, ale spolupracujeme s mnoha partnerskými školami. V průběhu toho projektu od roku 2012 je to přibližně už 80 škol a odvezli jsme do Gambie přibližně 15 000 kol. Některé ty děti už tu školu svoji vychodili nebo vyjezdili a další děti ty kola dostanou už teď v další školní rok od září. Ale my těmi koli sledujeme ještě něco dalšího. A to je, že ty kola jenom nepřeváží toho člověka. Obrazně řečeno a vlastně fakticky převáží naději, nějakou možnou změnu, třeba i lepší budoucnost, protože to vzdělání přinese to, že ty děti se můžou odrazit něčemu dalšímu, třeba dalšímu vzdělání nebo nějaké práci. Ale my s těmi koli vozíme i novou dovednost. My s těmi koli učíme ty děti, ale i třeba mladé lidi, kteří nemají žádné vzdělání, to teoretické školní, učíme je tu dovednost. Oni za náma přichází a to učí se kola opravdu. Učí se je sestavovat. Toto je další taková přidaná hodnota. Pak některá kola máme pro ty naše školní mechaniky, kteří nám chodí 3 až 5 z týdnu ta kola opravovat do těch partnerských škol. Děti něco umí, děti se něco naučí, když si skládají ta kola, ale samozřejmě tam musí být někdo, kdo na ta kola dohlíží a kdo je opravuje, aby ta kola jezdila co nejdéle. Takže těch významů v tom projektu je opravdu mnoho. Jsme zapojili i dokonce místní věznici, kde vězni nám také ta kola opravují. A pak, co ten projekt dělá tady v Česku? Dárci nám darují kola, partneři nám pomáhají, dobrovolníci nám pomáhají. A také jsme v tom projektu udělali takovou velkou sociální část, kdy pracujeme v Hřmanické věznici v Ostravě, pracujeme s lidmi, kteří jsou po výkonu trestu, který se nějakou cestou a často velmi těžce vrací zpátky do společnosti. Takže díky těm kolům můžou tu svoji cestu životní nastavit trošičku lépe tím, že pomáhají někomu dalšímu, tím, že dělají smysluplnou činnost.
0: Shrnul přínosy projektu Kola pro Afriku jeho ředitel Roman Posolda. Doplnil také možnosti podpory projektu.
1: My jsme vděční za to propojení, za laskavost a ochotu druhých lidí. A na stránkách Kola pro Afriku máme tlačítko sběr kol. Tam si může ten, kdo chce darovat kolo, rozvinout stránku, kde jsou všechna aktuální sběrná místa. To jsou dobrovolníci různě po republice a je tam i na ně kontakt, je tam často i napsána doba, kdy přebírají ta kola a tam právě ten dárce může to kolo svoje odevzdat. Pokud to nemá zrovna blízko, tak může počkat na pozdější termín, třeba si tu stránku otevřít za měsíc nebo za dva, pokud to kolo může ještě uchovat a a darovat později, protože ta sběrná místa vznikají a zanikají v průběhu roku, tak jak právě ti štědří a ochotní lidé mohou. Dokonce některé sběrky pořádají i města a to často bývá kolem dne země v dubnu anebo v týdnu mobility, to je zase v září. Takže tam může ten dárce toho kola si najít to místo, kde může předat. A chtěl bych vděčnost vyjádřit dárcům, kteří nám darují ta kola. My jich máme opravdu spoustu a můžeme z nich denně tvořit, ale dostává se nám méně financí a tudíž je to tak, že přibližně z 90% financujeme ten projekt z vlastní činnosti. To znamená s opravkou tady v České republice a jenom malinkou část tvoří buď dotace, anebo podpora individuální, takže budeme vděční za finanční podporu a to tlačítko darovat je také na stránkách kolaproafriku.cz.
0: Uzavírá na Proglasu Roman Posolda, ředitel a zakladatel projektu Kola pro Afriku.
2: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
0: I tak vám ho povím, 14 hodin a 23 minut. No a kam vede takzvaná cesta pokoje? Jakou má tato trasa podobu a jak to souvisí s hudební skupinou Učedníci? Sdělíme se nedlouho.

vlastnímu prospěchu a k naší škodě. Dějiny svobody tisíckrát přepíše vlastnímu prospěchu. Vlastnímu prospěchu a k naší škodě. Čím delší dějiny,

0: si je sami. Nevěřte dějinám, napište si je sami.
1: Via Pacis neboli Cesta pokoje je poutní stezka, která propojuje Bílou vodu a horu Matky Boží v Králíkách. Trasa vedoucí přes Rychlebské hory je lemována dřevěnými zastaveními. Ty znázorňují plody Ducha Svatého, jako například věrnost, zdrženlivost či radost. Za projektem stojí Martina Rápenceifnerová.
2: Nějak jsem to prostě nosila v sobě a v srdci, že vlastně mám vytvořit poutní cestu někde tady v Rychlebských horách. A pak po pár letech, když jsme dělali v Račím údolí řezbářské sympozium, které tam bylo každoročně, a v roce 2022 jsme měli poslední ročník, tak jednoho z tam z kolegů řezbářů napadlo, že bychom mohli udělat dřevěné boží muka. A já jsem pak přemýšlela nad tím tématem těch muk. A zase, když jsem byla na jiné návštěvě v Bílé vodě klášteře, tak vlastně, když jsem si povídala o tom smětním panem farářem, tak on mi říká, a co takhle ovoce Ducha Svatého. Takže přišlo ovoce Ducha Svatého, to se mi moc líbilo jako téma, takže jsem to zadala těm řezbářům a vlastně v rámci toho sympozia se vyřezalo asi 5 soch těch ovocí Ducha Svatého.
1: Na cestě postupně vzniklo 10 soch. Následně byl za pomoci dobrovolníků zahájen její provoz.
2: Stezka vede hřebenem Rychlebských hor. Je náročnější jako fyzicky, je to opravdu jako hřebenovka, jde se to na kopec a z kopce dolů, takže určitě je to spíš pro ty, co jsou fyzicky zdatnější. Ale dá se ta cesta rozplánovat na více dnů. Celkem ta trasa je kolem 80 kilometrů. My jsme teďka vydali tu poutní cestu 1.7. Jsem vyrážela se skupinou asi 13 lidí a v podstatě jsme šli právě i s panem farářem Janem Stonem a žehnali jsme sochy a umístili jsme na ně ještě cedulky, kde vlastně informace, to je cesta Via Pacis, název toho zastavení. A vlastně u každého toho zastavení ještě jedna věta z písní Josefa Hrubého, kapely Učedníky, s kterou vlastně je ta cesta také spojená.
1: Zesnulému zakladateli skupiny Učedníci Josefu Hrubému je věnováno jedno ze zastavení. Prvním pontíkům zabrala 77 kilometrů dlouhá trasa 4 dny. Jejich putování v Králíkách zakončil právě koncert skupiny Učedníci. Pokračuje Martina Rabenceifnerová.
2: To byl takový na začátku bláznivý nápad udělat tu poutní cestu. A vlastně já jsem tak postupem těch let, kdy to vznikalo, jsem mnohdy ani nevěděla, proč to dělám. A někdy jsem si i říkala, že to je hrozná marnost. Až to došlo do toho stádia, teda když se mi to nějak pomocí těch ostatních, tak se mi to podařilo dokončit. Když jsme pak měli koncert slavnostního otevření v těch Králíkách a hráli tam Učedníci a v podstatě všichni měli slzy v očích a plakali, tak to jsem cítila, že to možná fakt jako bude fungovat, že ta stezka jako žije a že to vlastně bude přinášet ovoce vlastně do těch srdcí těch lidí, těch poutníků a že si jim vlastně budou otevírat oči a že vlastně Bůh se jich bude dotýkat a že ten jejich život bude díky tomu hodnotnější a krásnější, že vlastně pocítí tu blízkost Boží.

14 hodin 34 minut vyladíte Pro Glas se Zdislavou Horníkovou. Dnes je neděle 2. srpna. Podle katolické tradice máme slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule. Církev ukazuje i na svatého Eusebia, prvního biskupa z Vercelli na severu Itálie. Zemřel v srpnu 371. Starý kontinent prožívá památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté v plynových komorách vyhlazovacího tábora Osvětim Březinka zavraždili poslední skoro 3 tisíce z víc než 20 tisíc Romů a Sintů. No a my se tu také setkáváme teď a začíná pravidelné nedělní blahopřání. Já vás u něj vítám, tak doufám, že jste se připravili a budete žhavit svoje telefonní linky, abyste zavolali a popřáli někomu k svátku, k narozeninám nebo i jen tak a zaslali mu písničku. Můžete volat na telefonní číslo 739 850 345. Pokud byste chtěli zavolat do živého vysílání, můžete na telefonní číslo 739 850 345. Pokud byste se náhodou ostýchali, můžete zaslat SMS zprávu a to na číslo 775 132 132. 775 132 132 je SMS zpráva a e-mail můžete posílat také na živě@proglas.cz.

No a já začnu elektronickými blahopřáními, ty jste nám zasílali e-mailem minulý týden, jenom připomínám, že redakční uzávěrka pro pořad blahopřání je v pátek v poledne. Tak pokud byste chtěli tímto způsobem někomu poblahopřát, tak nezapomeňte, v pátek poledne je redakční uzávěrka. V pátek 7. srpna slaví svoje 80. narozeniny sestra dominikánka Marie Pavla Výstupová. K tomu jí blahopřejí a za celoživotní přátelství a blízkost velmi děkují Černuškovi. Vzhledem k počasí prosí o písničku Pochod Eskimáků, který snad osvěží sestru Pavlu i vás ostatní posluchači. Tak doufám, že se bude líbit.

To byl Pochod Eskimáků, Jarek Nohavica. A byla to písnička pro sestru Marii Pavlu Výstupovou z České kongregace sester Dominikánek. Takové letní osvěžení. A já připomínám, že můžete volat a také někomu poblahopřát na telefonní číslo 739 850 345 nebo můžete posílat SMS zprávy na číslo 775 132 132 a nebo také e-mail živě@proglas.cz.

Máme tu další blahopřání, tentokrát to bude pro paní Anu. Přeji mamince k 89. narozeninám a k svátku hodně zdraví, boží požehnání a ochranu Panny Marie Hostýnské. A přejí to Pavel, František, Petr, Ludmila a Marie s rodinami. A posíláme mamince mariánskou písničku. Jmenuje se Růže krásná a je to oblíbená moravská písnička. I na Slovensku je také oblíbená a je z 20. let 20. století, tak doufám, že se vám bude líbit.

To byla mariánská písnička pro paní Aničku. No a můžete i vy zavolat, a to na číslo 739 850 345 a popřát někomu k svátku k narozeninám i nebo jen tak a poslat nějakou pěknou písničku skrze vlny Radia Proglas. Pokud byste se ostýchali a nechtěli volat, můžete zaslat také SMS zprávu, a to na číslo 775 132 132, anebo také můžete posílat e-maily na živě@proglas.cz.

0: Vyladíte pravidelné nedělní blahopřání a máme už otevřené linky, kde můžete zavolat a věnovat nějakou písničku svým blízkým k svátku, k narozeninám i nebo jen tak. Nebo také můžete zasílat SMS zprávy či posílat e-mail. Volat můžete na telefonní číslo 739 850 345, také můžete posílat e-mail, a to na živie@proglas.cz, a nebo SMS zprávy na číslo 775 132 132.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Dagens ja, dennes. Mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialek, mám van úplnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví, kdo tenkrát bydlel mezi krovy starého domu v Karlíně. Odešel prostě jednou k ránu z bytu, co nikdy neměl vanu, a voněl

Já v špatném počasí, však dodnes zpívám si. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialovnou.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidět.

Končil jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodě.

ten pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál.

0: K nám se nyní dovolala paní Pavla, já ji vítám v živém vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji.
0: Komu byste ráda popřála?
1: Já bych chtěla jenom tak jako popřát otci biskupovi Josefu Hrdličkovi, on je v Olomouci, starají se o něho vzorně sestřičky, tak a jí na tých bych chtěla myslet. No a přeju jim hodně zdraví, spokojenosti, božího požehnání a ať to vydrží v těch bedrech.
0: Určitě. Tak a co byste ráda zahrála?
1: No ráda bych písničku k té paně Marii.
0: Ano, mám tady pro vás připravenou, je to písnička Matky Boží, slavná nadání, tak doufám, že se všem bude líbit. Moc děkujeme za zavolání. Děkuji. A posíláme písničku.
1: Pane Bohem.
0: S Bohem.

Já jenom připomínám, že vyladíte pravidelné nedělní blahopřání a můžete volat, psát či SMS-kovat, a to na číslo, SMS-kovat tedy na číslo 775 132 132, volat na číslo 739 850 345 anebo posílat e-maily, a to na shivje@proglas.cz, a můžete někomu popřát a věnovat mu písničku skrze vlny Radia Proglas.

Nám napsala sestra Jana SMS zprávu a chtěla by zahrát písničku Učině pane nástrojem pro všechny bratry a sestry ve všech františkánských řádech, kongregacích, včetně sekulárního řádu. A to při příležitosti dnešnímu svátku Panny Marie Andělské. Takže posíláme písničku Učině pane nástrojem pro všechny františkány a františkánky.

0: Nám také zaslala SMS zprávu paní Helča ze Zábřeha a píše, že by ráda zaslala písničku pro všechny nemocné, osamělé, smutné, pro osvěžení v těchto vedrech, klid a pro radost a taky nám do Proglasu. Tak to moc krát děkujem a já jsem vybrala písničku Velrybářská výprava a kapela Pacifik. Tak snad se bude všem líbit.
1: Jednou plásně přes rameno, čony zvanej knech.

paluby pak slaný vítr, jeho tělo jsme. Máme velryb plný zuby.

Potřebujete vypnout? Zapněte Rádio Proglas.

Mám také zaslali SMS zprávu paní Marie a Ludmila a píšou, že děkuji paní Markéce, Martině a všem v organizačním týmu za pobyt prarodičů s mnoučaty a prosí o zahrání nějaké pěkné písničky. Tak já jsem takto pro vás všechny vybrala písničku Divokej horskej tymián, kapela Žalman a spol. Tak doufám, že se vám všem bude líbit.

písnička Divokej horskej tymián, Šalman Aspon, a ta byla věnována organizačnímu týmu za pobyt prarodičů s mnoučaty. Tak doufám, že se líbila. A já jenom připomínám, že také vy můžete zaslat SMS zprávu na číslo 775 132 132 a někomu skrze naše vlny popřát nebo zaslat písničku jen tak. Také můžete posílat e-maily na živie@proglas.cz, případně můžete také volat živě samozřejmě, a to na číslo 739 850 345. Tak se nebojte a můžete věnovat nějakou pěknou písničku vašim blízkým.

a teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává slova stát.

pomstou na mužskýho léta písnička Valdemara Matušky, která nám právě dozněla, je z televizního seriálu Doktor z Vejminku. No a vyladíte pravidelné blahopřání a můžete zavolat nebo zaslat SMS zprávu nebo e-mail a popřát někomu blízkému něco pěkného. Můžete zasílat tedy SMS zprávy na číslo 775 132 132 a můžete popřát a zaslat nějakou písničku, kterou máme zahrát. Můžete také posílat e-mail, a to na živě@proglas.cz, a také samozřejmě volat na číslo 739 850 345. Tak budeme rádi, když se zapojíte.

kapelu Sonet o lásce a modrém Portugalu. No a vyladíte pravidelné blahopřání, pořad, ve kterém můžete věnovat svým blízkým písničku. Jsou tři způsoby, jak nám to můžete dát vědět, a to SMS zprávou na 775 132 132 nebo můžete posílat e-mail, a to na živie@proglas.cz. A také budeme moc rádi, když zavoláte na číslo 739 850 345 a svým blízkým popřejete takto skrze vlny Radia Proglas.

nám zavolal posluchač Michal a prosí o zahrání písničky Vltava pro paní Dagmar Havilovou. My moc rádi vyhovíme a posíláme tedy písničku Vltava z cyklu Má vlast. Na klavír se představí Pavel Vaculík, tak doufám, že se bude líbit.

Tolik písnička Vltava pro paní Dagmar Havlovou, tak doufám, že se líbila. A i vy ostatní můžete volat, psát, SMS-kovat, jak chcete a věnovat někomu nějakou pěknou písničku. SMS zprávu můžete zaslat na 775 132 132, e-mail potom na shivie@proglas.cz a nebo zavolat na 739 850 345 a věnovat někomu nějakou pěknou písničku.

vždycky přijde vhod, my šetřím prout, píseň světlo placha, škodu nenapáchá, člověk žasne.

Zvykli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas. Vážně, chce to svůj čas. V této chvíli nevidím na ručičky hodinek. Když si zhasnete, taky na ně neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím na kalendář na zdi. Když si zhasnete, taky na něj neuvidíte. To není marný. V této chvíli nevidím ani sám na sebe. Když si zhasnete, taky se neuvidíte. To není marný. K tomu všemu, ovšem nejenom k tomu, se tedy hodí

Přišli si na něco pořádně posvítit, zhasni si. Chceš-li se něčeho opravdu nasytit, nejes. Chceš-li své běžící myšlenky zachytit, sedni si, chce to svůj čas.

0: aspoň škvírku, aspoň sirku.
1: Nám napsala paní Irena a děkuje za dnešní výběr písniček, také moc děkujeme, a píše, že všechny melodické, pochodové a ty starší písničky jí přivádí do mládí. A přeje všem posluchačům nedělní pochodu při písničkách, ať zapomenou na všechny starosti a vyřeší je s Boží pomocí. Takže moc krát děkujeme a vybrala jsem pro ně písničku Lady Carnival, tak vám všem, kteří posloucháte,

0: Lady Karneval na vlnách Radia Proglas. No a pomalu, ale jistě se nachýlil čas a skončilo dnešní blahopřání. S vámi se loučí dneska Zdislava Horníková a vítám tady Jošku Javůrka, který bude ve vysílání s vámi pokračovat. Ahoj.
1: Ahoj Zdíšo a zdravím taky všechny naše posluchače.
0: Jak ses dneska těšil?
1: No, moc jsem se těšil. Nedělní večer je vždycky příjemný a samozřejmě je příjemný proto, protože ho strávím s našimi posluchači. Sice ne přímo z očí do očí, ale aspoň z uší do uší.
0: Tak to je moc hezké, tak já se na vás budu těšit zase příště. Moc ráda s vámi ten čas strávím takto po vlnách Radia Proglas a tady si pustíme nějakou pěknou písničku.

A jak už řekla moje kolegyně Zdíša, od mikrofonu vás vítá Josef Javůrek a na Proglasu začal pořad písniček z archivu. Teď jsme poslouchali Pavla Nováka, který nám zpíval píseň Jen já vím z roku 1967. Možná ji znáte v originálním provedení pod názvem When the Man Loves a Woman. Teď nám ale zaspívá Karel Gott a Eva Pilarová. Bude to píseň Tichý kout a zanese nás do roku 1965. Ještě podotknu, že bude doprovázet orchestr divadla Semafor.

Karel Gott a Eva Pilarová nás společně přenesli do 60. let a doprovázel je u toho orchestr divadla Semafor. Teď nám zaspívá Marie Rotrová a Pavel Bobek. S tím bláznem si nic nezačínej. A posuneme se o 20 let dopředu, do roku 1985. Skladba vyšla na CD Zlaté duety. A ještě dodám, že tato skladba, tedy duet, pochází z repertoáru Kennyho Rogerse s textem Vladimíra Poštulky.

Minulý víkend jsme si v souvislosti se svátkem svatých Jáchyma a Anny připomněli Světový den prarodičů a seniorů. Dnes si v Charitolku krátce před 17. hodinou připomeneme rozhovor s Olgou Medlínovou, bývalou ředitelkou oblastní charity Strakonice, která v květnu odešla do zaslouženého důchodu po 26 letech v této funkci. Její zásluhou byl zveleben a rozšířen domov pro seniory svaté Anny v Sousedovicích. Olga Medlínová zde se seniory zpívala a připravovala pro ně bohatý kulturní program. Pořád je tak i poctou této po mnoha stránkách zasloužilé ženě. No a teď už nám zaspívá Viktor Sodoma, bude to skladba Žij fajn a doprovázet bude Václav Zahradník se svým orchestrem. Rok 1970.

Poslouchali jsme skladbu My chceme Rosu v originále Johnny B. Good. Hrála nám skupina Nahoru po schodišti dolů Band. Sóla měl Martin Doktor Krajíček. Skladba byla nahrána v roce 1986. A teď už to budou stránky deníku pod Rolákem. Zpívá Zdena Adamová. Skladba byla nahrána v roce 1979.

Aktuálním kolem hitparády nás od čtvrt na osm večer provede Petr Tesař. Ale ještě než se tak stane, pustíme si další písničku z našeho archivu. Bude to Lžička a med. Byla nahrána v roce 2007 a uslyšíte na ní Víta Sázavského, Víta Beneše a Zdeňka Vřešťála.

kdyby si byla, dejme tomu lžička, a já zas třeba pravý včelí med. Byla by zřejmě nejkrásnější tečka.

pořadu před kostelem ve 20 hodin a 15 minut při další návštěvě svatého kopečku u Olomouce nahlédneme do tamního muzea. To bylo slavnostně otevřeno v roce 2021 a jeho expozice přibližují dějiny a současnost tohoto moravského poutního místa. Nechybí obrazy, monstrance, relikviáře, mešní roucha nebo expozice poutnictví. Na prohlídku muzea se vydáme společně s průvodcem Antonínem Janýškou. A před námi už je poslední skladba z archivu. Nese název Jezdec z neznáma. Zpívá Věra Martinová. Skladba byla nahrána v roce 1996 a najdete ji na albu Jako dřív.

Začínají synkopy na kanapy. Nedělní půlhodinka s jazzem. Dnes si představíme novinku slovenského souboru František Báleš Ensemble s názvem The Enchanted Maiden in the Wah and on Johnny. Jde o neobvyklý projekt, inspirovaný slavnou romantickou baladou básníka Janka Krále, Zakliata pana vo váhu a divný Janko. Ovšem v anglickém překladu irského básníka Johna Minhéna František Báleš, známý především s hudebňováním slovenské poezie, vytvořil 10 na sebe navazujících hudebních obrazů, v nichž propojuje jazz, prvky vážné hudby i literární vyprávění. Vedle jádra ansámblu, včetně zpěváka Matouše Uhliarika, se na albu podílejí také recitátor Jakub Kováč, hráč na bas klarinet Erik Rottenstein, kytarista Luboš Bratán, smyčcové kvarteto Spektrum Quartet a vokální sextet Wah Band. Na úvod si poslechneme skladbu Oh Many Times I Wander. Ach, kolikrát bloudím.

Posloucháme ukázky z alba The Enchanted Maiden in Dvách and od Johnny. Tragický příběh mladého Janka vychází z lidové pověsti o zaklaté paně, která se zjevuje ve vodách Váhu. Janko se rozhodne vysvobodit ji, ale jeho touha změnit vlastní osud končí tragicky. František Báleš však neusiluje o pouhé převyprávění známého příběhu. Baladu proměnil v soudržnou hudební kompozici, v níž se střídají zpěv, recitace i instrumentální pasáže, a která postupně buduje dramatické napětí. Teď si poslechneme skladbu In All the Regions Villages, ve všech vesnicích kraje.

Hraje nám František Báleš Ensemble. Představujeme si album The Enchanted Maiden in the Vach and od Johnny. František Báleš říká, že jej při komponování inspirovala nejen samotná balada Janka Krále, ale také vzpomínky na dětství prožité na slovenském venkově v blízkosti řeky. Právě spojení literární předlohy, osobní zkušenosti a současného hudebního jazyka dává albu mimořádně osobitý charakter. Výsledkem není muzikál ani klasická kantáta, ale svébytné dílo, které propojuje pomezí jazz a komorní hudbu. Následuje skladba O God, Great God Above. O Bože, veliký Bože na nebi.

Album The Enchanted Maiden in the Wach End od Johnny je dalším důkazem, že současný jazz může být přirozeným partnerem literatury i dalších hudebních tradic. František Báleš se svými spoluhráči vytvořil dílo, které vychází z jedné z nejvýznamnějších básní slovenského romantismu, ale současně oslovuje dnešního posluchače moderním hudebním jazykem a silnou atmosférou. Na závěr dnešních synkop na kanapy si poslechneme skladbu The Hour of 12 is Striking. Odbíjí 12. hodina. Další ukázky z alba vám nabídneme v pátek ráno v hudebním kompasu. Synkopy na kanapy pro vás připravil Milan Tesař.

0: Plujete na vlnách Radia Proglas.
1: S 16. hodinou a 55. minutou začíná pořad Charitalk s Olkou Medlínovou o muzikoterapii a potřebách seniorů.
2: Dámy a pánové, krásný den, vítám vás u dalšího pořadu Charitalk. Tentokrát si budeme povídat o síle hudby a práci se seniory, jak povzbudit hudbou. Mám tady proti sobě velmi milého hosta, člověka, který je muzikální, ač to není zpěvačka, ač není operní diva. Ale je to paní Olga Medlínová, ředitelka Charity Strakonice a zároveň vedoucí domova klidného stáří svaté Anny v Sousedovicích na Strakonicku. Krásný den.
3: Dobrý den.
2: Paní Medlínová, zeptám se vás, co je pro lidi, kteří už potřebují nějakou péči, to znamená seniori, kteří jsou u vás v domově nebo o které se jako Charita Strakonice staráte. Co je pro ně důležité? Teď nemyslím ta běžná údržba, ta běžná péče, ale v tom životě, aby se opravdu cítili dobře. Je to ta hudba?
3: Určitě hudba je nedílnou součástí života každého z nás. Sednete do auta, pustíte si rádio. Chcete relaxovat, pustíte si nějakou pěknou muziku. Chcete se nabudit energií, zahrajete si na hudební nástroj. Takže hudba k životu neodmyslitelně patří. Maminky nám v kolíbce zpívají. Takže bez hudby si neumím život představit. A seniori, kteří přicházejí k nám do domova, potřebují v první řadě nalézt druhý domov. Potřebují vědět, že jdou do bezpečí, že jdou do rodiny, kde jsou milováni, kde si jich vážíme, ale taky, že jdou do domova, kde jsou další lidé, kteří s nima budou sdílet určité zážitky. To znamená naše aktivity. A mezi ty aktivity určitě patří i zpívánky, jak my tomu říkáme, neboli určitá forma muzikoterapie. A je to společná radost. Společně sdílená energie, společně sdílený rytmus. Proč chodí lidé na koncerty a neposlechnou si písničku z rádia? Protože ta atmosféra je pohltí. A když my něco zaspíváme, nacvičíme, podaří se nám to, tak je to naše společné dílo, náš společný úspěch a naše společná radost. Takže myslím si, že v tomhle je obrovská síla, která se nedá ničím nahradit.
2: Mně napadlo, že vlastně ta muzika jako taková boří bariéry, ať už slovní bariéry, ať už jazykové, ať už bariéry napříč státy, tak i napříč věkem. A ti lidé, kteří jsou u vás a o které vy se staráte, tak je tam třeba někdo, kdo byl profesionální zpěvák, profesionální muzikant? Je tam občas někdo takový?
3: Občas se nám někdo vyskytne. Měli jsme pána, který hrál na harmoniku, dřív chodíval s masopustem, hrál různě prostě na svatbách a tak. Tak ten byl výborný. Pak jsme tam měli paní, která pravidelně hrávala na varhany v kostele a s tou jsme zpívali nádherný dvojhlasy i trojhlasy. Prostě to bylo úžasný. Takže sem tam se nám nějaký muzikant tam vyskytne, který mu zase to vrací tu jeho energii a styl života.
2: S tou muzikou se samozřejmě dobře žije. Nicméně vy za každým tím člověkem vidíte příběh, protože každý člověk ten příběh má. Kolik máte klientů v tom domově klidného stáří?
3: Máme 30 celkem klientů. A jak jste říkal, že hudba boří bariéry, tak ona boří bariéry nejenom mezi věkem, ale i různá postižení. Mm-hmm. Lidé si je přestanou uvědomovat a v zápalu té muziky ztratí zábrany z toho, že třeba jim něco brání nedělat nějakou činnost a při té muzice na to zapomenou.
2: Takže odhodí berle?
3: Odhodí berle. Lidi, kteří vypadají, že nekomunikují, najednou zpívají. Pamatují si slova, vybavují si slova písničky.
2: Takže třeba i lidé, kteří mají nějakou duševní nemoc nebo Alzheimer, nějakou formu demence, což je teď velmi časté, tak i u těch lidí si vlastně ten mozek zapne a funguje a vzpomínají si.
3: Úžasný je to pro naše praktikanty, kteří, když přijdou do domova, projdou si domov a řeknou, tato paní vůbec nekomunikuje, ta na mě nereagovala. A já řeknu,

0: kteří k vám chodí nebo přicházejí, potřebují mít hlavně pocit bezpečí, potřebují tu péči, to jídlo, to přístřeší, to oblečení, tu hygienu, ale potřebují vlídné slovo a potřebují hlavně, aby věděli, že někomu vlastně na nich záleží, aspoň trochu. Je to složité si vybudovat třeba i tu důvěru právě s lidmi, kteří nejsou třeba nějak psychicky nemocní, ale třeba prožili něco ošklivého?
1: Někdy to je složitější. Každý si zvyká jinak, každý přichází do toho našeho prostředí z jiného prostředí a s jinými zvyky, s jinými povahovými vlastnostmi. Zažili jsme tam pár lidí, kteří měli pocit, jakože když nám budou dělat schválnosti, tak to udělají na tructý rodině, která se o ně nedokázala postarat, i když já to těm rodinám vůbec nezazlívám. A že jako nám to teda osolí, jo. Ale do měsíce vždycky je to přešlo. Protože když těm lidem nastavíte zrcadlo lásky, když vidí, že ten jejich vztek nenachází odezvu opět ve vzteku, ale že se na ty lidi usmějete, pohladíte a řeknete, no samozřejmě, tak to nějak zkusíme, když to takhle nejde. Tak řekněte, co potřebujete. Vždyť my jsme tu pro vás. Vždyť my vás máme rádi. Je, to jsem ráda, že vás vidím. A časem se ty hroty otupí, ty lidi si tam zvyknou a zapadnou do té naší rodiny, která v tom domově je.
0: Jak vypadá takový běžný den seniora u vás?
1: Takže první samozřejmě je hygiena. Děvčata se rozejdou po pokojích, lidem pomůžou vstát, umýt se, provést základní hygienu. Potom se snažíme maximum lidí dostat do jídelny na snídani, aby nezůstávali na pokojích, takže je oblíkáme. Nejsou v košilích a v županech, jak má někdo představu, ale slušně se obléknou, protože jdou do jídelny mezi lidi. Vrátí se ze snídaně, naše děvčata z Erga, kde mám 4 pracovnice denních aktivit, tak obejdou pokoje, pozvou lidi na aktivitu, která se koná. Děvčata jsou tam každý den, jsou aktivity na domově od 9 do 4. Takže každý den se koná něco jiného. Buď jsou to rukodělné aktivity na klubovně, nebo jsou to zpívánky, nebo je to kondiční cvičení, nebo je to filmový návraty, mši svatou máme každý týden. Takže tyhle ty aktivity na ty je pozvou. Dopoledne to většinou bývá posezení na klubovně, kde lidi přijdou, udělá se jim kafíčko, čaj a když se to rozvoní, tak se přečtou noviny, řekne se, co je novýho. Aha. A potom každý dělá to, co ho baví. Někdo rád luští křížovky, někdo rád dělá rukodělnou činnost, háčkuje a děvčata se rozdělí tak, aby s každým tím seniorem mohli sdílet tu jeho činnost.
0: Jsou tam samozřejmě lidé, kteří přicházejí z nějakého zázemí, ať už svého vlastního nebo z rodinného. Setkáváte se někdy občas i s tím, že ta rodina nespolupracuje, nefunguje, nebo naopak ještě víc, že třeba ti seniori jsou občas týraní, nebo nechovají se blízcí k ním tak, jak by se vlastně člověk ke člověku, ke každému měl chovat?
1: Měli jsme tam jeden případ, kdy jsme paní zachránili před domácím násilím syna. Byl to velice smutný případ, nicméně ten konec té paní byl šťastný. Ona u nás byla šťastná, takže
0: to je důležité.
1: Za to jsem vděčná, že jsme to mohli udělat. A vždycky takovýhle případ ve mně nechává hrozně hluboký dojem a nepříjemný dojem a chci na něj zapomenout. Většinou k nám lidi přijdou, protože rodina už nezvládá péči. A to je logický. S násilím se moc nesetkáváme, říkám, to byl jeden případ. To, že se nechovají rodiny úplně nejlíp ke svým seniorům, my neřešíme. To je vztah mezi seniorem a rodinou. Ale přijde nám líto, když prostě je tam dcera vidět jednou měsíčně, když babička zabere důchod a jinak se jí celý měsíc neozve. Jo. Ale my zase se jim to snažíme ze všech sil vynahradit, aby je to tak netrápilo, protože to trápí i nás. Takže my radši zpíváme, než aby jsme se trápili.
0: Vy jste úžasní i v tom, že plníte i přání. Já vím o jednom vašem případu asi za mnohé, ale kdy jste jedné vaší klience, jedné paní pomohli splnit přání navštívit její rodnou vesnici doslova pár dnů předtím, než odešla z tohohle světa. Čí to byl nápad a jak se to podařilo zrealizovat? Protože si umím představit, že to není vždycky jednoduché.
1: Takhle, byl to nápad nás všech a hlavně to vyšlo od té paní. Aha. Ona u nás byla přes 10 let a když už se její věk chýlil ke konci, bylo jí přes 90 a ona cítila, že odchází, tak s děvčatama právě z těch denních aktivit, kde má čas si povídat, tak vyprávěla o té své rodné vesnici, o tom životě a říkala,

0: Ale holky, já bych se tam tak ráda ještě jednou podívala. Takže děvčata šly na ranní poradu, kde sedí i vrchní sestra. Zeptali se jí, jestli to paní zvládne. Zvládne, tudíž se zařídilo. Máme auto pro vozíčkáře, přeházel se harmonogram, říkáme ve čtvrtek prostě jedeme do Boubína, vezeme tam paní tu a tu. Takže výborně, dvě děvčata z Erga s paní vyrazily do její rodné vesničky. Zastavili na návsi a najednou k ním přišla nějaká paní a říká, je paní, to jste vy, já jsem vás léta neviděla. A holky zjistily, že ona k té paní chodila do služby, jako na statek. Takže ta paní ji znala. Teď jeli k tomu jednému rodnému domečku a z vedlejšího baráku, a bylo to dopoledne ve všední den, z vedlejšího baráku vyšla paní, která se o ní starala, než odešla k nám do domova. Takže zase šťastné setkání, popovídání. A pak ta paní povídá, a my tu máme ještě rybník. A já bych strašně ráda ještě jednou jela na tu hráz. Tak mi říkali děvčata, že to bylo s tím vozíkem úplně to nejhorší.
1: To si myslím.
0: Protože strouhá, kameny, prostě bylo to složitý. Nicméně tam dostali, ona seděla na té hrázi, z toho vozíčku se dívala na ten rybník. Odjeli, dali se ještě v Katovicích zmrzlinu, paní snědla půlku zmrzliny, byla spokojená, odvezli ji domů, k nám teda do domova. V pátek, kdo z personálu za ní přišel, tak mu děkovala. Říkala, holky, vy jste tak zlatý, já vám za to děkuji, jaký jste ke mně byli. A loučila se s nima. A v sobotu ráno tiše odešla.
1: No, dostala jste mě. Je to hezký, že se daří splnit to poslední přání. A ta paní odcházela s tím, že jste jí vlastně pro ní udělali to nejvíc. Nevždy se to podaří. Vy jste, dáli se to tak říct, v nadsázce. Vím, že asi každý den to není, ale denodenně nebo týden co týden, měsíc co měsíc, tváří v tvář k té smrti, v tom odcházení. Jak vy se s tím vyrovnáváte? Protože to není nemocnice. Tam ti lidé nejsou vlastně jako někdo cizí, ale žijete tam s nima měsíce, roky, desetiletí. Jak se dá vyrovnat s tím, když vám takhle někdo odejde?
0: Teď jste mi docela trošku nahrál. Sociální služby pořád nejsou úplně doceňovaný. Pořád se vyzdvihuje zdravotnictví. Zdravotnictví ano. Zachraňuje životy.
1: To ano.
0: My ty lidi z toho života doprovázíme. A pomáháme jim, aby ten život dožili. Ne, aby čekali na smrt.
1: Ano,
0: ale jasný. Aby ho prožili. A já nezapomenu na jednu paní. Byla to bývalá baletka, měla úžasně modrý oči. A ona ještě ráno byla na zpívánkách a odpoledne odešla. A já jsem řekla, takhle bych chtěla jednou umřít. Ještě si zaspívat.
1: A pak odejít.
0: A pak usnout. Život by se měl žít prostě až do konce. My máme v našem domově takový heslo, že úsměv klienta je náš největší pracovní úspěch. Takže u nás se stále smějeme. U nás prostě se smějeme, zpíváme, pracujeme. A opravdu, když tam vejdete, tak náš domov je optimistický domov. Někdo mi řekne, jak můžeš dělat tak smutnou práci. Není smutná. Já když vím, že jsme pro toho člověka udělali všechno, co bylo v našich silách, když vím, že i kněz za tím člověkem přišel, aby mu dal prostě poslední pomazání, aby se s ním rozloučil, aby urovnal tu jeho životní cestu a ten člověk v klidu odejde, tak jsme dělali svou práci dobře.
1: To určitě. Vy máte ten váš dům v nějakém stavu a rádi byste ho vylepšili, přistavili, rozšířili možná, ale jsme ve složité době, víme všichni, jak je to s penězi, čili jak vám někdo může třeba pomoct, pokud by chtěl přispět na rekonstrukci, na přístavbu nebo na nějaké prostředky, zařízení, vybavení. Lze to udělat?
0: Určitě to lze udělat. Náš domov stojí 18 let. Já už 5 let uvažuji o tom, že bychom ho rozšířili, protože zájem je takový, že nemůžeme všechny žadatele uspokojit. Už dneska, kdyby jsme měli o 12 míst víc, tak prostě jsou obsazená. Navíc pokročila doba, prostě doba jde dopředu, je potřeba modernizovat různé prostory, ale i provozy. Takže chceme přistavět budovu k té naší budově jako přístavbu, která bude krásně s tím propojená. Budou tam jednolůžkové pokoje. Bude tam obrovský prostor prosklený na aktivity, kde zatím se s těma vozíčkářema mačkáme. Tak tam budeme mít obrovský prostor. Budou tam mít lidé svoji kuchyni. Budeme tam mít důstojnou prádelnu, lůžkový výtah. Takže na to teďko scháníme finanční prostředky. Zatím se nám podařilo sehnat 16,5 milionů od Ministerstva práce a sociálních věcí na tu první přístavbu. Mezitím ale přišly nové standardy, nové požadavky, takže museli jsme celý projekt přepracovat. A dneska už to není o 16 milionech, ale o 32 milionech. Takže scháníme peníze, děláme akce. Já říkám, když uděláme nějakou akci, že lidé do té pokladničky můžou přispět třeba na půlku cihly. Můžou koupit kliku od dveří.
1: To je hezký.
0: Samozřejmě lze přispívat na náš účet, kde na našich webových stránkách Charita Strakonice najdou veškeré kontakty. Ale můžou lidi kdykoliv přijet, náš domov je otevřený 24 hodin denně. Na ten domov se podívat se i na ten projekt a říct, hele, to je dobrý, až jednou budu starý. Třeba bych chtěl takovýhle jednolůžkový pokoj s balkónem a vlastní koupelnou. A tady to postaví. Třeba i díky mně a dá stovku.
1: To je pravda, no. Já se vždycky taky říkám, že kdyby ten osud se tak mi ukázal, že bych zůstal sám ve stáří, tak bych rád žil v nějakém takovém prostředí, abych měl soukromí, ale nebyl jsem sám. Vy samozřejmě jste mluvila o tom, že tam máte 30 míst, že kdybyste teď měli o 12 míst navíc, tak byste je zcela jistě využili, což je asi problém celé republiky, možná celé Evropy, celého světa. Nicméně jsou rodiny, které se starají u toho seniora, potřebovali by tu péči, nemůžou ji dostat, nicméně lze poradit nějakým způsobem, jak třeba tu péči ulehčit, jakým způsobem, anebo i jakým způsobem se k vám dostat, pokud už ta rodina to nezvládá. Co pro to mají udělat?
0: My působíme na Strakonicku a na Blatensku. Máme pečovatelskou službu, osobní asistenci a odbornou sociální poradnu. Když někdo potřebuje péči pro svého blízkého, zeptá se v odborné sociální poradně. Oni jim doporučí služby, ať už naše nebo jiné vyhovující. A pokud je ten člověk naším klientem, tak samozřejmě dostává i náš charitáček, dozví se o domově, zveme tam klienty z terénu na akce, můžou se setkat na akcích, můžou se tam jít podívat. A ten, kdo má jednou péči charity, tak chce opět péči charity.
1: K těm lidem, za kterými jezdíte, jsou různí, různého věku i různého postižení. Oni vás berou už jako svou rodinu, možná někteří mají jenom vás. Je složité v dnešní době nabídnout tu péči všem těm, kteří ji potřebují? Je složité to vlastně všechno obět, mít vlastně tu kapacitu těch vašich pečovatelek, sestřiček naplněnou?
0: Je to složité vzhledem k rozhodnutí krajského úřadu, který nám určuje úvazky a limity. Určené úvazky, na ty můžeme žádat dotace. I když bychom potřebovali třeba těch lidí víc a poskytovat péče víc, tak jsme omezeni rozhodnutím krajského úřadu. Takže to určuje krajský úřad. Ale my se snažíme vyhovět každému, kdo nás požádá.
1: Co byste ráda, aby se třeba v zákonech této země změnilo, zlepšilo, aby byla ta péče o ty seniory, vůbec vaše práce, práce dalších kolegů, jednodušší. Co je největší bolístkou, kromě těch peněz samozřejmě? Je to administrativa, ten byrokratický
0: Administrativa nás trápí, rok od roku ji přibývá. I když se pořád mluví o boji s byrokracií, není to pravda. Naši sociální pracovníci z velké části dělají papírovou práci, než aby se věnovali lidem. I když já mám takový hrdinky, že to zvládnou obojí na 100%. Ale to nám teda vadí. A pak samozřejmě nás trápí platy našich pracovníků, protože to jsou opravdu zlatý lidi se zlatým srdcem a zasloužili by si víc. A když mám možnost, tak se snažím prostě ty platy navyšovat a pomoci jim. Takže za dobrou práci dobrá odměna.
1: Je to jistě motivační, když řada z vašich kolegů to dělá primárně srdcem, ale taky živí rodiny taky potřebují zaplatit složenky. Je to jasný, bez toho to nefunguje. Je třeba někdo, kdo vám pravidelně nějakým způsobem přispívá, pomáhá? Je nějaký takový donátor?
0: Máme tam jednoho pána, který kdysi u nás měl maminku a pravidelně přispívá každý měsíc, že posílá pár stovek na účet. Máme lidi, kteří jednou za rok, jsou to podnikatelé, tak nám dají dar. Mm-hmm. Tak většinou v prosinci přispívají nám obce, kterým se staráme o občany, takže ano, pár pravidelných donátorů je, ale není jich mnoho.
1: Mluvím o tom proto, protože lidé, kteří třeba zvažují, že by nějakou tu korunku chtěli někam dát, tak třeba rádi přispívají na konkrétní účel, konkrétním lidem, konkrétnímu projektu, takže tady mají šanci. Zároveň vědí a můžou se přijít podívat, jak to tam funguje, a zároveň nevědí, kdy i oni tu péči budou potřebovat. Stáří má řadu trápení a bolestí a řada starších a starých lidí říká, co je na tom stáří hezký a tak dále. Ale já si myslím, že se tam asi dají najít věci, situace, zážitky, které za to stojí. Že jo? Když ten člověk to nevzdá.
0: Stáří není strašný nebo smutný, vůbec ne. Staří lidé jsou moudří. Mají strašně moc zkušeností a prožitků, který ty mladí si vůbec neumějí představit. A my od nich můžeme čerpat. My se od nich můžeme učit. Navíc bych řekla, že ke stáří patří do určité míry i taková ta laskavost a trpělivost. Když se k ním člověk umí postavit, tak ji dostane. A to je taky jedna součást naší odměny za tu práci. Ta laskavost, ten úsměv a to předání těch zkušeností.
1: Jak jsme se na začátku bavili o té hudbě, tak jakou vy máte ráda muziku nejraději?
0: Já jsem kdysi vedla sbor, skládám vlastní písničky, působila jsem jako folková zpěvačka, vystupovala jsem s vlastní tvorbou. Já miluju dobrou hudbu. Dobrou hudbu, která dává energii, anebo kam tu energii můžu předat já. Takže do vlastní tvorby dám svoje stezky a své radosti. A když je dobrá písnička, tak si tu energii zase beru já od ní. Takže já mám ráda dobrou muziku. A když je sborový zpěv, hlasy se dělí a proplétají a je to čistý, tak je to prostě nádhera.
1: Když jste mluvila o té vlastní tvorbě, tak kdy se vám nejlépe píše? Je to po nějakém prožitku, v nějakém období, nebo když je vám smutno, nebo naopak veselo?
0: Smutno.
1: Smutno, musí být smutno.
0: Ne vždycky, ale když je mi smutno, tak mi to pomáhá. Když je mi smutno, tak já prostě ty svoje stezky si uvolním, pro mě je to relaxace. Mm-hmm. A ty slova už pak jdou nějak sami, to už... Prostě zpívám o tom, co mě trápí, a nějak to plyne.
1: Já ani nevím, koho proti sobě mám vlastně, když tak vás poslouchám. To je moc hezký. Dobře, paní Medlínová, já vám děkuju za to, že jste přišla. Přeju vám hlavně zdraví, štěstí a hodně energie vám i vašim děkuju. Kolegům a vašim klientům. Ať se daří a ať i ten úřední šiml se daří ochočit, když tak řekneme básnicky, lépe, a ať je u vás, vašim lidem, pořád dobře.
0: Děkujeme, uděláme pro to všechno.
1: Tak to byla paní Olga Medlínová, která je zároveň ředitelkou Charity Strakonice a vedoucí Domu klidného stáří svaté Anny v obci Sousedovice na Strakonicku. A od mikrofonu se s vámi loučí René Kekely.
2: Plujete na vlnách Radia Proglas.

0: Léto bývá v katolické církvi obdobím změn působišť duchovních. V brněnské diecézi letos většina kněží zůstává ve svých dosavadních místech. Ke změnám dochází jen v několika málo případech, potvrdil Proglasu generální vikář Pavel Kavka.
1: V letošním roce v brněnské diecézi změní své působiště velmi malý počet kněží. Ty personální změny se týkají asi jenom 6 kněží ve službě faráře a 2 kněží ve službě kaplana. Potom jsou tam změny, které vznikly v důsledku toho, že se změní třeba kněží v řeholních komunitách, ale to je víceméně záležitost těch řeholních komunit. Jakékoliv personální změny jsou vždycky zatěžující pro všechny, jak pro kněze, tak pro věřící, tak i pro představené. Protože to není nějaká zábava, ty změny se nedělají jen tak, vždycky je to vyvoláno potřebami v diecézi. Často je to to, že třeba ten kněz onemocní nebo není schopen vykonávat svou službu, potom jsou to změny, které jsou vyvolány potřebou nějaké specifické služby, třeba letos se mění od spirituál na biskupském gymnáziu. A pokud těchto potřeb v tom roce nevznikne mnoho, tak také není důvod bezdůvodně měnit působiště kněží.
0: Zhrnul rozsah personálních změn generální vikář brněnské diecéze Pavel Kavka. Doplnil, že každý přesun je výsledkem desítek či stovek hodin rozhovorů, jednání, posuzování, naslouchání i vysvětlování, když vedení diecéze hledá, co je pro kněze a pro věřící ve farnostech správné.

Před malou chvílí bylo 17:30, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 2. srpen 2026 a podle katolické tradice je slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule. Církev ukazuje i na svatého Eusebia, prvního biskupa z Vercelli na severu Itálie. Zemřel v srpnu 371. Starý kontinent prožívá památný den romského holokaustu. V noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté v plynových komorách vyhlazovacího tábora Osvětim Březinka zavraždili poslední skoro 3 000 z více než 20 000 Romů a Sintů, kteří tam zahynuli. Většinou starých a nemocných, žen a dětí ze 14 evropských zemí. Druhá největší hromadná poprava československých občanů dovršila romský holokaust. Před 105 lety zemřel jeden z nejlepších tenoristů všech dob a průkopník nahrávání hudby, italský operní pěvec Enrico Caruso. 80 let by se dožil odpůrce komunistické totality, zakladatel a ředitel Slovenského ústavu paměti národa Ján Langoš. Roku 2006 zahynul při autonehodě. A 60 let uplynulo od úmrtí legendárního kapelníka, zpěváka, skladatele, herce a nakladatele Rudolfa Antonína Dvorského, vězně komunismu. Svátek má Gustav, obvyklé jméno švédských králů vzniklo snad z výrazu, který znamená opora gótů. A teď už si poslechneme píseň Moje volba. Zpívá Jarda Svoboda.

0: Vyšlo 31. číslo katolického týdeníku. Pro posluchače Proglasu jim právě teď listuje šéfredaktorka Kateřina Koubová.
1: Podíváme se fotkově nebo reportážně na několik křesťanských táborů mezi mládež a přiblížíme, jak se tam děti a mladí lidé mají a co pro ně může tento tábor znamenat. Přinášíme také spoustu zpravodajství, například z kulturního světa. Vydali jsme se na výpravu do Litoměřic, kde v takzvaně sekularizovaném kostele Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích probíhá expozice Kraj bez kraje, která propojuje současné umění s prostorem barokního kostela. Jak? Dočtete se v reportáži. Samozřejmě přinášíme také recenzi na filmový trhák, na filmovou událost roku Odysseus, napsalý pro nás Lukáš Jirsa. Ale jinak tematicky se v tomto vydání věnujeme smíření. Je to téma, které prostupovalo mnoho akcí tohoto roku. Jak charismatickou konferenci v Brně, tak cyrilometodějské oslavy na Velehradě, tak i Meeting Brno, sudetoněmecké dny během letnic v Brně, nemluvě o roku smíření, který vyhlásila litoměřická diecéze vzhledem k ranám, které region utrpěl za druhé světové války a po ní.
0: Tematická dvoustrana přináší návody na smíření. Zve Koubová jménem redakce ke čtení aktuálního katolického týdeníku.
1: Přinášíme také různá svědectví, co to znamená se smířit a co se poté změnilo. Přinášíme svědectví o smíření mezi křesťany, mezi katolíky a protestanty po bitvě na Bílé hoře, které iniciovali Františkán Jakub Sadílek a David Loula, které dokonce kvůli tomu letos pozvali do Japonska, aby svědčili. Zároveň přinášíme dopis maminky sudetské Němky, ze kterého citoval páter Christoph Jakob, který vede komunitu Chemin-Neuf tady v České republice, a z dopisu, kde maminka, která byla vyhnaná v 7 letech z České republiky, odpouští a zároveň prosí o odpuštění. Cestou jsou malé postupné kroky, radí oblíbený exercitátor, irský redemptorista Eamon Tobin ve své knížce, z níž citujeme. A smíření se věnuje také esej v perspektivách, kterou napsal David Macek, spoluorganizátor Meeting Brno, festival, křesťanský festival, který se inspiroval v Itálii. Vrací se za tím, co se událo v Brně letos pro česko-německé vztahy. A říká, že se staly zkouškou toho, zda je Evropa ještě schopna proměňovat své rány v nové začátky. Zajímavé čtení o síle, která mění dějiny. No a na dalších stránkách se dočteme například o tom, jak Aleš Jan Tománek opravuje známé poutní místo, dříve známé, dnes chátrající památku, barokní kostel ve Staré Vodě, v zaniklé obci, kterou po válce pohltil vojenský újezd Libavá na Olomoucku. A na stránce Doma se tentokrát dočteme o nudě. O tom, jak se děti nudí, a to nejenom během léta, a o tom, že to vlastně nemusí být nic špatného. Tématu smíření se věnuje také zpravodajství. Už ze strany 1 přibližujeme to, jak severofrancouzská obec Saint-Étienne-de-Rouvray si připomněla 10 let od tragické události, od zabití pátera Amela, kterého zabili dva mladí islamisté na konci mše svaté. 10 let poté přinášíme svědectví jeho sestry, dcery přeživších, starosty a dalších lidí, kteří vlastně říkají, jak to komunitu v obci zcelilo a jak začali daleko více spolupracovat. Nečekaná svědectví.
0: Představila 31. vydání katolického týdeníku jeho šéfredaktorka Kateřina Koubová s přáním příjemného počtení a krásného léta.

0: To byla Marie Putnerová a píseň Na černo. Čeští františkáni vydali audioknihu vzpomínek bratra Benedikta Holoty na léta komunistického útlaku Nebyl jsem hrdina. Obsahuje 15 epizod v délce okolo 20 minut. Dostupná je zdarma. Autor a zároveň interpret odešel v dubnu ve věku 103 let jako nejstarší člen tuzemské řádové provincie.
1: Ta audiokniha jsou vzpomínky bratra Benedikta na svoje období totality a je to nesmírně zajímavé, protože on vstoupil do řádu a hned krátce po vstupu v noviciátě zažil akcika a teď tam popisuje, jak byl různě internovaný a tak dál. A člověk tam slyší takový boží vedení a je to psané i s takovým humorem a s takovou nadsázkou, je to opravdu moc pěkné poslouchání. My jsme vzali DVDčka, které někdo s Benediktem natočil a které měl u sebe, ale které se natáčely pomocí techniky tehdejší doby a to se povedlo si umělá inteligence vyčistit různě, odstranit takové ty zakašlání a tak dál, takže je z toho teďka plnohodnotná audiokniha.
0: Ozřejmil Proglasu bratr Bernard Mléčka. Audioknihu Nebyl jsem hrdina si mohou zájemci bezplatně stáhnout na webu českých františkánů nebo poslechnout na platformách YouTube a Spotify.

0: Žilivský klášter dokončil rekonstrukci hlavního nádvoří. Práce byly součástí obnovy prostranství za více než 90 milionů korun. Pokračovat budou úpravou vedlejších ploch, opatské zahrady a místa pro odpočinek u panského rybníka. Hlavní část před kostelem se z parkoviště změnila v klidovou zónu, řekl za rezort klášter Žiliv Petr Žák.
1: Ta plocha, která tady byla, tak byla v hodně žalostném stavu, že tady vlastně byla spíš udusená hlína. Jakmile zapršelo, dělali se obrovské louže bahno, když nepršelo, bylo sucho, zase tady strašně prášilo, takže a byla to vlastně poslední část toho kláštera a hlavně uprostřed, která vlastně neproběhla ještě žádnou rekonstrukcí, takže to byla i taková skvrna na tom prostoru.
0: Otevření nádvoří s programem pro návštěvníky bude v sobotu.
2: To byly časy. Jsem byla mladá. Já jsem taky byla mladá, si nemysli. To bys koukal. Mám fotky ještě, ti ukážu. Jsou černobílé, no, ale jsem tam kočka. Je.

0: Samus, mezigouský desertů.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu a Varšavské smlouvy státní hranice

0: Pocit tlaku při oslovení na ulici s žádostí o dobročinný příspěvek je pro více než polovinu lidí z velkých měst nejvíce odrazující stránkou této formy darování. V Česku zároveň panuje nedůvěra kvůli obavě z podvodů. Vyplývá to z průzkumu Ipsos, který představili zástupci neziskových organizací. Lékaři bez hranic, zdravotní klaun a CARE chtějí společně posílit důvěru lidí a zajistit transparentní způsob darování. Alena Novotná, která se stará o financování Lékařů bez hranic, k metodě přímého oslovování dárců na veřejných místech řekla.
1: Face-to-face fundraising vyžaduje počáteční investice stejně jako jakákoliv jiná forma fundraisingu, ale to důležité je, že pak v budoucnu poskytuje velice stabilní a předvídatelné příjmy těm neziskovým organizacím, které pak mohou lépe využívat dary dárců.
2: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Krátce před 6 hodinou večerní vám k poslechu nabízíme myšlenku na den. Pochází z pera papeže Františka a nese téma Přikázáním dává smysl láska, formální dodržování je marné, čte Martin Holík.

Drazí bratři a sestry, dobrý den. V Matoušově evangeliu Ježíš říká, nemyslete si, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Klíčové slovo pro pochopení Ježíše a jeho poselství zní naplnit. Co však znamená toto naplnění? Kristus nejdříve říká, co není naplněním. Písmo říká, nezabiješ. Pokud ale pak člověk ubližuje slovy svým bratrům a sestrám, Ježíšovi to nestačí. Písmo říká, nescizoložíš, ale to nestačí, pokud pak člověk žije lásku poskvrněnou dvojsmyslností a lží. Písmo říká, nebudeš křivě přísahat, ale nestačí slavnostní přísaha, pokud pak člověk jedná pokrytecky. Jako příklad Ježíš uvádí obřad obětování. Přinesením oběti Bohu člověk opětoval bezplatnost jeho darů. Obřad bylo zakázáno přerušit bez vážných důvodů. Ježíš však prohlašuje, že je třeba jej přerušit, pokud má bratr něco proti nám, jít se s ním nejprve smířit. Poselství je jasné. Bůh nás miluje jako první, zdarma, dělá první krok k nám, aniž bychom si to zasloužili. A my pak nemůžeme oslavovat jeho lásku bez toho, abychom na oplátku neudělali první krok ke smíření s těmi, kdo nám ublížili. To je naplnění v Božích očích, jinak je vnější čistě rituální dodržování falešné. Jinými slovy, Ježíš nám dává pochopit, že náboženská pravidla jsou užitečná, ale jsou jen začátkem. Aby se naplnila, je třeba jít za jejich doslovné znění a žít jejich smysl. Přikázání, která nám Bůh dal, nesmíme uzavírat do trezorů formálního dodržování, jinak zůstaneme ve vnější a odtažité religiozitě, zůstaneme spíše sluhy než Božími dětmi. Bratři a sestry, tento problém tu byl v Ježíšově době, ale je tu i dnes. Někdy například slyšíme, otče, nezabil jsem, nekradl jsem, nikomu jsem neublížil, jako bychom chtěli říci, jsem v pořádku. Zde se jedná o formální dodržování předpisů, které se spokojí s minimem, zatímco Ježíš nás vyzývá k maximálnímu možnému naplnění. To znamená, že Bůh neuvažuje podle výpočtů a tabulek. Miluje nás jako zamilovaný. Ne na minimum, ale na maximum. Neříká nám, miluji tě do určité míry. Ne, pravá láska není nikdy do určitého bodu a nikdy se necítí být v pořádku. Láska vždy jde za hranice, nemůže jinak. Kristus nám to ukázal, když položil svůj život na kříži a odpustil svým vrahům. A svěřil nám přikázání, které je mu nejdražší, abychom se milovali navzájem, jako on miloval nás. To je láska, která naplňuje zákon, víru, pravý život. Kéž nám Maria, která dokonale zachovávala Boží slovo, pomáhá naplňovat naši víru a lásku.

Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Je neděle 2. srpen, podle katolické tradice slavnost Panny Marie Andělské z Porciunkule. Církev ukazuje i na svatého Eusebia, prvního biskupa z Vercelli na severu Itálie. Zemřel v srpnu 371. Starý kontinent prožívá památný den romského holokaustu. Svátek má Gustav, obvykle

0: Bylo 18 hodin a 25 minut. Nyní vás zveme k modlitbě růžence, tentokrát slavného, a budeme se modlit za všechny rodiny. Spolu s Josefem se bude modlit
1: Norbert.

0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen. Amen.
0: V úvodu modlitby vám nabízíme chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly.

0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého věříme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který z mrtvých vstal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který na nebe vstoupil.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Ducha Svatého seslal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě, Pano, do nebe vzal.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují.

0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života Tvého Ježíš, který Tě v nebi korunoval.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva. K Tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k Tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž. O milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria, oroduj za nás, královno posvátného růžence,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se. Bože, Tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvých vstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. A přidáme modlitbu na úmysl svatého Otce. Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky. Pano slavná a požehnaná, Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, U syna nám smilování vypros, synu svému nás doporuč, k synu svému nás doprovoď. Amen. Děkujeme všem, kteří se s námi dnes modlili růženec slavný za všechny rodiny. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

možná jsem to já. Ten hovor nepřijatý, kéž slyším v sobě pít.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Bylo 19 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek, ale také už zdravím všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček, který bude patřit pohádce, písničkám, ale také modlitbě.

0: Příběh o květinách z měsíce, které ožijí. Poslední z pohádek, které o květinách napsala paní Frida Pistoriusová.
1: Lilie královská, Lilium regale, pochází z Číny. Je to mrazuvzdorná cibulnatá rostlina s olistěnými květonosnými stonky dorůstajícími do výšky 60 až 120 cm. Voné bílé květy mají na vnější straně červenavý nádech a vyvíjejí se po několika na horní části lodyhy. Lilie rozkvétá v červenci a kvete 10 až 14 dní. Při dobré péči a přihnutí.

0: Drobnými stehy si vyšívala výbavu a bylo jí tam dobře o samotě. Nikoho si nevšímala, protože věděla, že až dovyšívá, sama si vybere ženicha. Jednou, když spala na svých hedvábných vlasech, zdálo se jí, že si jí měsíc prohlíží, že na ní kývá a hází jí kytici bělostných květů. Jen dopadly na zem, zmizely. Ale komůrku naplnila taková vůně, že se tou vůní nevěsta krasavice probudila. A hned si vzpomněla.
1: Už vím, co si vyšiju na svatební polštář.
0: Hned z rána se dala do práce. Místo nití navlékala do jehly svůj hedvábný vlas a začala vyšívat květy, jaké dosud nikdo nikdy neviděl a ani o nich neslyšel. Vyšívala dnem i nocí. V noci pracovala při svitu měsíce a když bylo oblačno, rozžíhala svíce. Jednou, když se měsíc potopil do mraků, šel kolem jejího domku pocestný. Podíval se do osvětleného okna a uviděl nevěstu krasavici s hedvábnými vlasy. Díval se na ní dlouho a nemohl se od té krásy odtrhnout, až konečně ráno si dodal odvahy a zaklepal na okno.
2: Pusť mě do komůrky. Přinesl jsem ti zlaté náušnice.
1: Nemůžu, nemám čas ti otevřít.
2: Jak to, že nemáš čas?
1: Vyšívám květy, jaké nikdy nikdo neviděl a ani o nich neslyšel. Až dovyšívám, otevřu.
0: A řekla to tak rozhodně, že jí nebylo možno odporovat. Pocestný poodstoupil od okna a byl rád i nerad. Nerad, protože se nedostal do komůrky a rád, protože nevěsta byla pilná. Jako žena bude pracovitá a taková nevěsta si zaslouží lepší dárek než jen zlaté náušnice. Šel tedy pocestný k zlatníkovi a koupil jí náhrdelník. A zase celou noc díval na nevěstu. Ráno přistoupil k oknu, zaklepal a povídá.
2: Přinesl jsem ti zlatý náhrdelník. Pusť mě do komůrky.
1: Nemůžu, už jsem ti říkala, co mám práce. Vyšívám květy, jaké dosud nikdo nikdy neviděl a ani o nich neslyšel.
2: A nemohla by ses aspoň z okna vyklonit?
1: Ne, až dovyšívám, otevřu.
0: Zase byl pocestný rád i nerad. A zase si řekl, že tak pilná nevěsta si zasluhuje skvělejší odměnu. Šel k zlatníkovi a koupil prsten s drahokamem. Zatím nevěsta květy došila. Šla odemknout dveře, ale před nimi nikdo nestál. Otevřela okno, pocestný nikde. Obrátila se tedy ke svým květům a povídá.
1: Proč nevoníte?
3: Protože nedýcháme. Ještě si nás to nenaučila.
1: Ach ano, máte pravdu, docela jsem na to zapomněla. Toť se rozumí, že vás to naučím. Dýchejte po mně, hezky zhluboka. Nádech, výdech, nádech, výdech.
0: A po chvilce učení se lilie zaradovaly.
3: Podívej, my už to umíme, sami i bez tebe. Teď ty nedýchej a my ti to ukážeme.
0: Nevěsta krasavice tedy přestala dýchat a dívala se na lilie a ty se rozvonily po celé komůrce. Když pocestný došel k domku, kde nevěsta bydlela, uviděl otevřené okno, ani dveře nebyly zamčené. Bez klepání vstoupil, ale nikdo ho nevítal. Rozhlédl se. Nevěsta krasavice ležela na lůžku na svých hedvábných vlasech, bledá, nehybná.
2: Přinesl jsem ti náušnice.
0: Žádná odpověď.
2: Přinesl jsem ti náhrdelník.
0: Nic.
2: Tady máš prstýnek s drahokamem.
0: Poklekl k ní a tu si

všiml, že nedýchá. Polekal se tak strašně, že ji vzal do náruče a políbil. Tu konečně nevěsta otevřela oči a nadechla se. Pak už bylo všechno jako v pohádce. Třetího dne byla svatba. Nevěsta krasavice zářila. Svatební kytici měla z lilií. Už uměli dýchat a šířili kolem sebe omamnou vůni.

Poslední příběh z knížky Pohádkový herbář Fridy Pistoriusové, kterou vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. Zítra uslyšíte první z pohádek o vlastnostech, které napsala také Frida Pistoriusová. Pohádkový herbář sice dneškem skončil, ale já vás teď, děti, zvu ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Díky za celý týden, Pane, za všechny hezké chvíle, které v něm byly, za odpočinek i spoustu práce, u které jsem mohl pomáhat. Prosím tě za děti na táborech a za jejich vedoucí, aby si užili pěkný čas a měli se co nejlépe. Amen. Milé děti, já už vám tedy přeji jenom krásnou, dobrou noc a hezké sny. Ale ještě než zavřete oči a necháte se unášet právě těmi sny, tak vám pustím hezké písničky. Hned ta první se jmenuje Hledáme slovo.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

Ať už posloucháte v kteroukoliv dobu, znělka ohlásila začátek dalšího kola hitparády na Proglasu. U toho s pořadovým číslem 1533 vás tentokrát vítá a ničím narušený poslech přeje Petr Tesař. Jako obvykle vám můžu slíbit 12 soutěžních skladeb, pozvu vás na zajímavé koncerty či festivaly a nabídnu tipy na pořady, které pro vás na nejbližší dny připravujeme. Ze všech hlasujících vylosuji jednoho výherce, stejně jako s odpovědí na anketu z minulého kola. V té jsme se vás ptali na oblíbené outdoorové hry z dětství. O některé odpovědi se podělím a nebude chybět ani anketa pro kolo příští. Teď už nás ale čeká první z dnešních novinek. Její single s názvem Hladiny od skupiny Papíroví draci. Členem kapely je i bývalý moderátor Proglasu Jan Filipy a její vystoupení jste mohli slyšet i loni v září živě v rámci pořadu Jak se vám líbí.

Zpěvačka Markéta Foukalová a pianista Martin Brunner na svém novém albu nabízejí zhudebněné básně Jana Zábrany. Celé album se v této souvislosti neúplně překvapivě jmenuje Zábrana. My z něj vybíráme dnešní druhou novinku, píseň Černá ranní vzpomínka.

Kromě novinek v hitparádě je dobrým zvykem nabídnout i několik tipů na novinky na hudebním trhu. Písničkář Jiří Dědeček vydal nové album Sny starého pistolníka. Pod názvem 300 vlaků vyšlo album akordeonisty Jakuba Jedlinského a housisty Pavla Fischera. Tradiční bosenské písně, takzvané sevdalinky, hraje smyčcový New Era Quartet na albu Bridge to Sevda. Vyšlo též album slovenského projektu Obrázky zo Slovenska, který spojuje smyčcové kvarteto Spektrum Quartet, lidovou kapelu Noga Band, ženskou pěveckou skupinu Ulijanky a zpěvačku Simonu Hulejovou. Na září pak připravuje nové album písničkářka Květa, letošní držitelka ceny Proglasu za krásu slova. Teď už místo 10. a na něm 3. novinka. Tou je single Ruský spánkový experiment, který vydali společně zpěvák Petrovský a brněnská kapela Karamel. Text využívá motiv chladné cely jako metaforu vztahu, z něhož nedokážou odejít ani jeden z jeho protagonistů. A vytváří tak intenzivní obraz citového uvěznění.

To byl Petrovský a jeho ruský spánkový experiment. Ten mi připomněl, jak jsem za studentských let dojížděl do školy vlakem a spánku v té době vinou brzkého vstávání nebylo mnoho. Občas se mi tak stávalo, že jsem zaspal svou zastávku a neplánovaně se zajel podívat o nějakou tu stanici dál. To mě inspirovalo k dnešní anketní otázce. Máte nějakou zajímavou či veselou historku související s nedostatkem spánku, spánkovým deficitem nebo zkrátka jen když jste někdy zaspali? Teď už 9. místo, na kterém je Soňa Horňáková, blízko něba.

0: možno to malé krhké ticho, kde si v nás.
1: K anketě z minulého kola na oblíbené hry napsala Dagmar. Z dětských her venku jsem měla nejraději Vybíjenou. Byla to fér hra založená jen na mršnosti a důvtipu, nedalo se při ní podvádět ani faulovat. Vítězili opravdu ti nejšikovnější a náramně jsme se při ní vyřádili. Vybíjenou měla ráda i Tereza, která dodala. Nebyla jsem v ní úplně přebornice, ale bavila mě. Taky jsem ráda hrála cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum a často jsme skákali panáka, kterého jsme si třeba i klackem vyryli do písku nebo ho poskládali z klacíků, pokud nebylo kde ho nakreslit křídou. Když jsem byla větší, tak mě bavil volejbal nebo některé sporty, které se hrají ve dvou. Badminton, ping-pong nebo líný tenis. Na 8. místě je 9. cesta Zdeňka Vřešťála.

po devátý šel tam, kam se tenkrát vítr hnul, za láskou zamišel. Vítr ten se otáčí a korouhlička s ní měl vybrat cestu jinačí. Dnes už to vím. Vítr stokrát změní směr, nesmíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad.

strhnul, šel bosky a tak dál. Spocenej a bezradnej, kdo nemá co říct, přepočítá prázdný dny a mezi nima nic.

Co pro vás v rámci hudebních pořadů na Proglasu připravujeme v následujících dnech? V pátek 31. července si v rámci pořadu Jak se vám líbí v 19 hodin a 15 minut připomeneme rozhovor s Pavlem Koudelkou ze skupiny Dunaj o albu Mňau. V pondělí 3. srpna se můžete těšit na rozhovor s francouzským kytaristou Nguyenem Le. Řeč bude také o jeho třech koncertech na letošním ročníku festivalu Maraton hudby Brno. V úterý 4. srpna si budeme povídat s Mily Janatkovou a Jaroslavem Kořánem o albu Písně dne a Písně noci. Ve středu 5. srpna nabídneme koncert chorvatské skupiny Trobozanke. Ve čtvrtek 6. srpna pak pohovoříme s francouzskou zpěvačkou Céline Bossy o jejím novém albu. V týdeníku Slyšte lidé v sobotu 1. srpna vás pozveme na další z našich hudebních výletů. Tentokrát se vydáme na sever do Finska. Pondělí 3. srpna si pak můžete od 16 hodin u čaje do 5. poslechnout hudební profil jazzového zpěváka Tonyho Bonetta. Na 7. místo hitparády doplul Mňau Mňau Band a jejich Kánoe.

kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem sněl. Vždy jsem toužil puman, želce, co ve vodě dýše měl, se sanice mi neohýše.

0: je proplujeme mnohé kraje, kde dávají sněžné lišky spáčku. Dobrý den,
1: dobrý den.
0: Z naší cesty potulení stanou nová pokolení, zhlížet na ně bude svý.

0: Papu Hulk,
1: Papu Hulk,
2: Papu Hulk,
0: Papu Hulk,
1: Papu Hulk,
2: Papu Hulk,
0: Papu Hulk,
1: Papu Hulk.
3: Posluchač Jaroslav k anketě napsal: Zahrál bych si kuličky na ulici bez dopravního provozu a bez dláždění, nebo fotbal s libovolným počtem hráčů na plácku u kapličky. V zimě sáňkování na kraji nedalekého lesíka. Něco z toho dokonce uměli i moji vnuci. Kuličky vzpomínal i posluchač Pavel. Ovšem kuličky se na asfaltu, zámkové dlažbě či betonu hrají blbě. Jedině snad čára. Kdysi, když po legendárním silvestrovském ochlazení nastaly uhelné prázdniny, jsme v družině hráli hru Ivana Mládka Nobele nezlob se. Ta tenkrát vyšla v posledním čísle Vědy a techniky mládeži toho roku. A to se dá hrát furt. Ze 6. místa teď zahraje Petr Linhardt a město Is.

Teď už nabízím pár tipů, kam se vypravit nejen za hudbou. Od čtvrtka 30. července do neděle 2. srpna se centrum Brna promění v dějiště Brazil Festu, který nabídne koncerty, tanec, brazilské bojové umění, gastronomii i tradiční karnevalový průvod. Mezi hosty festivalu budou letos mandolinista a skladatel Hamilton G. Olanda nebo zpěvačka Mirla Riomar. Skupina Poutníci bude hrát například 1. srpna v Týni pod Krkonoší, 16. srpna v Černošicích, 21. srpna v Humpolci nebo 22. srpna v Poličce. V amfiteátru na Kraví hoře vystoupí v neděli 2. srpna zpěvačka Sidy Tobias, 14. srpna pak Vojtěch Dyk. Bohatý program probíhá v létě před brněnským kafé Práh vedle nákupního centra Vaňkovka. Například 4. srpna tam vystoupí My tři a vy, Ivo Cicvárek se skupinou Živo a DNA Brno, 5. srpna FT Prim, Lada a kapela a Hova Duo. 10. srpna Kolibříkův úlet a Zkusme to a 11. srpna Přístav, Old Boys Poutníci a Kupodivu. Festival Popmese se bude konat v Brně na velodromu od 6. do 8. srpna. Mezi účinkujícími jsou Dukla, Aida de Young, Good Times Only, Nina Kohout nebo Richard Miller. Páté místo v tomto kole obsadila Markéta Irglová a The Season.

Posluchač Radek nám napsal. Původně jsem hlasovat nechtěl, ale jelikož jsem pedagog volného času, tak mě zaujala anketní otázka. Myslím, že jsem měl štěstí v tom, že jsme se na ulici i na sídlišti venku vůbec scházeli a hráli nejrůznější hry, které pro všechny organizovali ti starší. V současné době to mají děti těžší, protože se kromě organizovaných kroužků a tréninků venku setkávají mnohem méně. Bavila mě třeba slepá bába na prolézačkách, kdy se nikdo kromě slepého nesměl dotknout země. S určitou nostalgií vzpomíná i Petr. Bydleli jsme v okrajové čtvrti Českých Budějovic, ulice byly prašné a v naší stál jediný automobil. Hráli jsme převážně vybíjenou, aby mohli hrát holky i kluci. Bylo nás v ulici o prázdninách i okolo 15 dětí. Hráli jsme i tenis, fotbal, pozemní hokej s míčkem. Prostě paráda. Dnes je ulice plná aut po obou stranách a děti nikde vidět nejsou. Bohužel. Na čtvrtém místě je Radúza se singlem Já tě prosím, buď tu se mnou.

V reakci na anketu napsala Lucie. Z našich dětských her mě napadají dvě hodně oblíbené. Hodně jsme si hrávali na indiány, protože jsme obdivovali Vinnetoua. Taky jsme milovali knížky o třech pátračích, takže jsme si hrávali i na ně a pokoušeli se vymýšlet případy a sledovat podezřelé lidi. Lucii za odpověď na anketu děkuji a jako vylosované jí pošleme hudební odměnu. Ze všech hlasujících tentokrát vyhrává Hubert Večerek. Výhercům gratuluji a nabízím třetí místo. Jsou na něm Pavla Boučková a Petr Novotný. Usnul jste ode mě vzdálený.

Pokračujeme v pozvánkách. Festival Maraton hudby Brno bude probíhat na mnoha místech Brna od 6. do 9. srpna. Rezidenčním umělcem festivalu bude francouzský kytarista Nguyen Le. Dále vystoupí například sardinský trumpetista Paolo Frezu s kubánským pianistou Omarem Sosou, Julia Kozáková, kolektivní Halucinace, polsko-běloruské duo Duality, Miloš Biháry Django Gypsy Jet Trio, písničkářka Elka, obyvatelé Cihlového domu, chorvatská zpěvačka Duňa Knébl, vojenský umělecký sbor Ondráš, saxofonista Pavel Zlámal, Kumbalu, portugalský akordeonový soubor Dansas Ocultas, Beata Bocek a mnoho dalších. V Dohňanech Mostišti u Půchova na Slovensku se bude od 7. do 9. srpna konat, a to poprvé po více než 20-leté pauze, festival Vandermusa. Vystoupí na něm například František Nedvěd mladší, Rolničky, Marek Raček, Turkouci, Noca nebo Hrdza. Francouzský trumpetista Eric Triffa a rozhlasový big band Gustava Broma přednesou poctu Milesi Davisovi 20. srpna na Velkém nádvoří hradu Špilberg v Brně. V klubu Jazz Dog v Praze má 18. srpna koncert Libor Šmolda s Organ Trio a 27. září skupina Vertigo. Bohatý program nabídne od 26. do 30. srpna Festival židovské kultury Štetlfest v Brně. V jeho rámci vystoupí například švýcarská zpěvačka Lea Kališ s doprovodem skupiny Der Schenstergob, slovenský Mojše Band nebo americký houslista a skladatel Yale Strom. Na druhém místě se umístil Ivo Viktorin. Po 6 týdnech s písní s textem Michala Horáčka Ukázal na mě nasazujeme skladbu z alba Viktorinova Tria z roku 2024. Viktorin píseň Když ji potkal zpíval už v roce 1999 na albu Waltz skupiny AG Fleck. My tak uslyšíme její o čtvrt století mladší verzi.

Posluchač Honza k minulé anketě napsal. Hodně her bylo s míčem a kromě fotbálku i takové, co jsme hrávali i s děvčaty. Když se nás sešlo pár, tak jsme hráli na třetího, pokud nás bylo víc, tak třeba vybíjenou. A když se sešly mladší a starší děti, tak to byla většinou hra polívka se vaří. No a taky musím vzpomenout, že jako kluci jsme mívali zavírací nožíky s obrázkem kovboje nebo rybičku, s kterými se nedalo skoro nic uříznout. Ale na hru roztahovák, kdy se člověk snažil, aby se mu zabodla kudla do hlíny, to úplně stačilo. Ještě si vzpomínám na hru na sochy, kterou jsme občas hrávali ve škole. Ale na obecním hřišti už se tolik neujala. Honzovi i všem ostatním děkuji za příspěvky do ankety a budeme se těšit na příští, která se tentokrát týká nedostatku spánku či příhod souvisejících se zaspáním. První místo obhájil Semiš a Růže v kopřivách.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopří.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Obracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu.

Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam nepatřila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však preč.

Do tohoto kola nepostoupili Barbora Poláková a Slávik. Podle pravidel pak hitparádu opouští Hrdza. Ze všech písní, které jste slyšeli, si prosím vyberte tři různé, kterým přidělíte body následovně. Jedné dejte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Aby bylo hlasování platné, je třeba rozdělit body právě třem skladbám. Teď už rekapitulace všech 12 písní, pro které můžete hlasovat.

0: smíš na něj dát, jít na jih nebo na sever, volit pravdu nebo snad. Prostáček se rozlídnul, než našel starý hrad, měl plnou náruč tutejknul a šedej list.
1: Na 8. místě je 9. cesta Zdeňka Vřešťála.
0: Není

0: od ptáče.
1: Trojka, Pavla Boučková a Petr Novotný. Usnul jste ode mě vzdálený.
2: Nechci být pro vás jen cosi, na cestě trablemi poseté.

0: Stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách. I přesto, že krásná byla, rostla tam, kam...
1: První místo. Semiš, růže v kopřivách.
0: Mrzí mě, že za mou píli kopřivy mě popálily, růže je však preč.
1: 15.33. kolo hitparády je u konce. Své hlasování posílejte prostřednictvím webového formuláře, který najdete na našem webu hudba.proglas.cz/hitparada nebo mailem na adresu hitparada@proglas.cz. Uzávěrka pro hlasování je jako vždy ve středu v poledne. Od mikrofonu se loučí Petr Tesař, o zvuk se staral Roman Kabelka.
2: Plujete na vlnách Radia Proglas.

0: Končí raní mše svatá v bazilice Navštívení Panny Marie na svatém kopečku u Olomouce. Právě tento chrám jsme v minulých dvou dílech pořadu před kostelem podrobně prozkoumali. Dnes jsem se opět s reportážním mikrofonem vypravila na toto poutní místo. Setkám se s průvodcem Antonínem Janýškou a společně se podíváme do svatokopeckého muzea. Kde se teďka nacházíme?
1: Nacházíme se v takovém prostoru, který se poměrně těžko charakterizuje. V dnešní terminologii se mu říká svatokopecké muzeum. Ale je třeba přitom vycházet z toho, čemu ten prostor sloužil dřív. Dřív to byla vlastně spojovací chodba mezi prostory baziliky a klášterem, který tady byl. A v tomto místě, kde je muzeum, tak byla ta spojovací chodba o něco rozšířená, protože tam v tom rozšíření byly umístěny svaté schody. O těch si taky povíme. A aby toho nebylo málo, tak my jsme teďka v přízemí a pak tady máme ještě horní patro a to horní patro je zase propojená bazilika s prostory tady toho bývalého kláštera. Svatokopecké muzeum, to je potřeba trošičku upřesnit, protože mnoho lidí si představuje muzeum jako místo zaprášených artefaktů bez života, kde se zaplatí vstupný a děti tam nechtějí chodit. Ale naše svatokopecké muzeum je odrazem duchovní a historické části života naší v naší bazilice. Já jsem jako mladý chlapec měl socialistický školy a naše soudružka učitelka říkala, Tondo, ty až budeš mít rozum, tak to už budou z kostelu muzea a bude se tam věnovat jenom umělecké činnosti a koncertu. Pravda je ta, že soudružka učitelka je dávno po smrti, z kostelu muzea nejsou a tohleto muzeum nedokumentuje historii jenom, ale dokumentuje ten život, který tady probíhal a neustále probíhá. Takže to je ten podstatný rozdíl v chápání muzea v běžném civilním životě a tady v chápání muzea našeho svatokopeckého jako odraz života stovek let života farnosti. Takže když to vezmeme postupně, tak začneme vlastně tím, o čem jsme už hovořili v minulosti. Centrum té první naší expozice, té první vitriny, kde jsou umístěny různé historické artefakty, tak centrum je přesný sádrový model milostného obrazu Panny Marie ze svatého kopečka. Panna Maria je vyvedena v krásných plastických tvarech. Podstatné je říct to, že to není milostný obraz namalovaný na plátně, ale je to kamenná deska velikosti zhruba 20x40 cm. A ten materiál, ze kterého je ten kámen, tomu se říká opuka. Velice tvrdý a křehký kámen. Když se podíváte na tu postavu, tak je s podivem, že někdo dokázal vytvořit tak do detailu propracovanou postavu Matky Boží, včetně vln ve vlasech a záhybu roucha. Do dnešního dne to není nikomu jasné, jak ta plastika vznikla, protože kdyby to dělal obyčejný sochař, tak kdyby vzal kladívko a dlátko, tak ta opuka praskne, rozbije se. A tak je to vlastně první tajemství toho poutního místa, které tady vzniklo. Ten obraz, takzvaný milostný obraz, se tady objevil rok před vysvěcením té první kaple, která tady byla. To znamená, že se objevil v roce 1632. A od toho data objevení toho obrazu se datuje historie obrovského rozvoje poutního místa, protože to objevení obrazu bylo naprosto mimořádné, zvláštní a nikdo si ho nedokázal vysvětlit, takže k Panně Marii svatokopecké se obracejí se svými prosbami lidé všech generací, muži i ženy. A víte, jak to bývá? Muži prosí o krásné manželky a ženy prosí o bohaté muže a my starší prosíme o trošku zdraví. A tak ta Panna Maria svatokopecká nás vždycky vyslyší A první zázrak na přímluvu té Matky Boží tady ze Svaté hory, jak se tady kdysi říkávalo, se stal v den svěcení té první kaple v roce 1633 a sice zázračně se uzdravil od narození slepý mladík, syn jednoho z měšťanů z Olomouce, jmenoval se Bory. A v den svěcení toho obrazu prohlédl, takže to byl ten první zázrak a od té doby se jich stalo několik stovek, je to všechno zdokumentováno, nebudem tady o tom hovořit tak podrobně, ale výsledkem té rozšiřující se slávy byla skutečnost, že sem přicházelo do té první kaple čím dál více poutníků, nosili dary a kaple byla za chvilku krásná, bohatá, vyzdobená, plná vzácných předmětů, což neuniklo švédským vojákům, kteří tu kapli přepadli, zničili, vypálili, milostný obraz se ztratil. A tak ten náš zakladatel, o kterém jsme už hovořili, pan Andrýsek, tady je na té první grafice, pan Andrýsek, který tady je spící a který usnul a zjevila se mu pana Maria a říká mu: Andrýsek, ty slíbil, že postavíš kapli a nepostavil jsi. Takže ten pan Andrýsek je na té první grafice, tak díky tomuto člověku tady vlastně vznikla ta první kaple, která byla postavena v letech 1629 a 1633. A máme ji tady na té druhé grafice, v té spodní části, a v té horní části vidíme rok 1632, kdy se tady objevil ten milostný obraz. A poustevník Fikar, který to tady hlídal, padl tváří v úctě na kolena a klaněl se tomu obrazu, který se tady objevil jen tak zčista jasna. A poutníku přibývalo a přibývalo, až v roce 1667 přešla kaple do vlastnictví řádu premonstrátů z kláštera Hradisko a pan opat tehdejší, který se jmenoval Sedlecius, on se jmenoval Sedlecký, ale protože to byl vysoký církevní hodnostář, tak mu to polatinštili, to jméno, takže Sedlecius rozhodl, že tady bude kostel, nikoli v kaple. 1668 zbourali kapli, 1669 položili základní kámen a 1679 bylo hotovo. A to máme na té třetí grafice, která je tady. Vidíte tu monumentální hlavní loď, která má délku 55 metrů. Vidíte tady náznak taky kopule, která má výšku až do vrcholku té kopule výšku 30 metrů. A dole v dolní části té grafiky vidíte, jak ta bazilika první vypadala, když ji postavili. To ještě neměla ta boční křídla. A ty věže hlavní, ty byly tehdy vysoké skoro 60 metrů. Ty dnešní věže jsou jenom 45. Ale zobrazení toho původního stavu, když byl kostel postaven v těch letech 1669 až 1679, je tady na té třetí grafice. Důležité je připomenout to, že během těch 10 let byla postavena jenom to hlavní loď a ta křídla byla dostavěna později. Nejprve to jižní křídlo, kterému se říkalo probožské, a potom to severní křídlo, kterému se říkalo kaplanské. A říká se, že v době největší slávy baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém kopečku tam bydlelo až 12 kaplanů. A všichni měli co dělat a všichni se tady úspěšně zapojili do duchovního rozvoje toho poutního místa. Takže to máme obsah té první vitriny. A když tady vidíme ještě ty dvě sochy, tak já to trošku odlehčím. Na první pohled poznáte, že to je svatý Petr a svatý Pavel. A jsou to sochy, které se zachovaly z té původní kazatelny v tom původním kostele. Ona, ta kazatelna, byla zhruba v tom místě, kde je kazatelna dnes, ale byla níž. A nad tou kazatelnou byla taková špičatá střecha, která sahala až do klenby. A na té špičaté střeše bylo umístěno 32 postav svědců různé velikosti. A tady ten svatý Petr a svatý Pavel se nám zachovali a vidíte, že to jsou sochy naprosto detailně provedené, vypracované. A jsme rádi, že se skutečně zachovali. Když se vrátíme k tomu milostnému obrazu, jak jsem říkal, je centrum té první vitriny, tak si všimneme, že tady je Panna Maria na té kamenné desce, prostovlasá. Když se podíváme naproti do vitríny, tak tady vidíme zvětšený model toho milostného obrazu a tady vidíme, že Panna Maria má korunku zlatou a Ježíšek má taky zlatou korunku. A ta korunovace toho milostného obrazu proběhla slavnostně v roce 1732, když se slavilo z té výročí objevení toho milostného obrazu, tak tehdy jsme byli už tak světoznámé poutní místo, že tehdejší papež Kliment XII. Věnoval tomu milostnému obrazu ty zlaté korunky, které tady vidíte na tom zvětšeném modelu. Víte, zlato je takový zvláštní kov, on se často ztrácí, takže ty korunky, které tam jsou dnes, už nejsou původní, jsou to věrné kopie a pochází z roku 1924, ale tím není snížena jejich důležitost a vážnost. A ta korunovace proběhla velice slavnostně a bylo to, jak říkám, v rámci v roce 1732, když se slavilo z té výročí objevení milostného obrazu. A to už věděli o svatém kopečku v Římě, čili to je obrovské vyznamenání, že? A navíc potom ještě o pár let později, v roce 1749, nám byl poprvé udělen titul Bazilika Minor, Bazilika Menší. Tady v té vitríně vidíte dole kopii, faksimilie listiny papeže Benedikta 14., který nám ten titul udělil. Zkráceně hovorově řečeno, Bazilika Minor je vlastně taková pobočka jediné baziliky Major, která je v Římě, a milosti, které získáte v bazilice Minor se svou velikostí, rovnají těm milostem, které můžete získat v Santa Maria Maggiore v Římě. Takže to je to nejvyšší vyznamenání kostela, které tady může získat. A tady vidíte na těch grafikách, které jsou na pozadí, vidíte zaprvé interiér baziliky v té historické podobě, když byl 100 let starý. A ten milostný obraz, jehož model tady je, tak je umístěný nad svatostánkem na hlavním oltáři. Na druhém obraze, na druhé grafice vidíte podobu svatého kopečka v době, kdy se slavilo to z té výročí objevení milostného obrazu. A tehdy vlastně bazilika poprvé prohlédla tak, že byla vidět i z okolí. Protože tady bazilika byla postavena v hlubokém lese, kolem stály všude vysoké stromy, a teprve, když se slavilo to z té výročí, tak se tady udělaly poprvé velké úpravy terénní a odlesnění a byl vytvořen tehdy průsek tou současnou svatokopeckou alejí. Ta tehdy neexistovala. Takže od toho roku 1732 byla teprve ta bazilika vidět ze spoda. Když se díváte pod kopcem nahoru, tak potom už byla ta bazilika vidět. Předtím byla schovaná v lese. No a na třetí grafice máte tu Pannu Marii svatokopeckou, která má výrazné ty zlaté korunky. A ještě bych se vrátil k tomu jablku, které Panna Maria drží v levé ruce. A je to symbol skutečnosti, že Ježíš se narodil z Marie, a narodil se jenom proto, aby přinesl odpuštění hříchu a spásu všem lidem. A to jablko, které Maria drží v levé ruce, to je symbol toho prvního hříchu, který se tady stal. Takže to máme tuto grafiku, abychom si to dokázali představit, jak to tady probíhalo v té historii. A můžeme popojít kousek dál. A máme před sebou výstavu předmětů, které jsou umístěny ve vitríně číslo 3. Když říkám ve vitríně, tak je to prosklený, prosvětlený, prosvícený prostor, ve kterém jsou umístěny jednotlivé předměty a na pozadí jsou grafiky těch partií, které sem patří. Takže tady máme na pozadí krásnou grafiku kláštera Hradisko, kde sídlili premonstráti, kteří založili poutní místo svatý kopeček vlastně. Ona to klášter Hradisko, tady vidíte nádherná budova s bohatou figurální výzdobou, a ten klášter Hradisko potkal smutný osud velké většiny klášterů tady v českých zemích, protože císař Josef II. V roce 1784 zrušil premonstráty a zrušil ten klášter. A z toho kláštera se stal vojenský sklad a později vojenská nemocnice. A ta vojenská nemocnice je tam do dneška. A podle těch zákonů restitučních z roku 1990 nemohlo být ten majetek navrácen z řádu premonstrátů, protože to slouží armádě. Takže klášter Hradisko s nádhernou výzdobou. Co je ale pozitivní skutečnost, takže okolí jednak vnější vzhled se opravuje. Vidíte tu hlavní věž, která v době totality spadla, nikdo s tím nic nedělal. Ta byla obnovená hned v roce 1990. Dneska probíhá další velká rekonstrukce budovy kláštera Hradisko. A navíc probíhá velká rekonstrukce těch nádherných klášterních zahrad, které tam máte na té druhé grafice. A když dneska jdete na Hradisko, tak po pravé straně toho, než přijdete k budově Hradiska, tak po pravé straně jsou už dnes opravené klášterní okrasné reprezentační zahrady. To byl prostor úžasný. V době totality to bylo používáno jako místo skládky stavebního materiálu a odpadu a podobně. Obrovský investice to stálo, ale je faktem to, že ta nádhera se tady objevuje znova. A jak vidíte na té grafice, vstup do těch klášterních zahrad byl taky označen nebo probíhal přes krásnou budovu, která bude taky rekonstruována a upravena. No a v té druhé vitríně, kterou tady, respektive třetí vitríně, kterou tady máme, máme zase dvě zvláštní postavy. Malí děti, když sem přijdou, tak říkají, to jsou přece dva Mikuláši. Oni tak skutečně vypadají, ale podstatný rozdíl spočívá v tom, že je mezi nimi rozdíl 800 let. Ten modrý, to je svatý Augustin, a ten červený, to je svatý Norbert. Zatímco svatý Augustin je autorem té moderní teologie, říká se mu také učitel církve, tak svatý Norbert žil ve 12. století, byl to Němec a je zakladatelem řádu premonstrátu. Svatýho Augustina poznáte vždycky podle toho, že má v levé ruce ohnivé srdce, hořící srdce, jako odraz své povahy, své osobnosti, ohnivý, nadšený, důsledný, bojovný, takže to je svatý Augustin. Zatímco svatý Norbert, ten červený, kdyby tady byly děti, tak jim řeknu, tak si představte, že má ten svatý Norbert v pravé ruce monstranci a v levé ruce biskupskou berlu. Tady na té staré soše se tady ty atributy nezachovaly, protože to je skutečně historická památka. A svatý Norbert, když se podíváte, stojí za krkem nějaké podivné postavičce. On se teda nikdy nepral, ale ta postavička, to je postava kazatele takového zvláštního hedonistického křesťanského pojetí života, jako člověk, jako pán tvorstva si může dovolit naprosto všechno a byl stvořen Bohem k jeho obrazu, tak proto je pánem všeho a může si dovolit cokoliv chce. Takže jak vidíte, má v ruce číši a víno vylévá ven, zatímco svatý Norbert byl vyznavačem toho, že Bůh stvořil lid ke svému obrazu, to znamená k dokonalosti. Čili žádné hedonistické pojetí života, ale dokonalost a přibližování se k Bohu.

0: Takže to máme tuhle tu vitrínu číslo 3. A když se podíváme naproti, tak se dostáváme téměř do současnosti. První, co vás upoutá, je ten veliký obraz krásný, ve kterém je zase interiér baziliky. Na co tady upozorním, je to, že tady vidíte krásně ten kříž, který je v bazilice pod sochou svatého Marka apoštola. Když to vezmu z většího pohledu, tak je to vlastně pod kopulí. A ten kříž, ten pochází ze 14. století, čili je více než o 200 let starší než bazilika samotná. A dostal se tam tak, že když v roce 1784 císař Josef II. Zrušil klášter Hradisko, tak tehdejší opat, myslím, se jmenoval Václavík, přišel s několika řádovými spolubratry na svatý kopeček. Ubytovali se tady, působili tady a ten kříž, který byl na Hradisku, přinesli sebou a od té doby, od toho roku 1784 je tady v bazilice navštívení Panny Marie. Chlubíme se tím, že starší než bazilika samotná, má obrovskou historickou, pochopitelně napřed duchovní a potom tu historickou hodnotu. A podíváte-li se vedle, tak vidíte poměrně tragický pohled na to, jak bazilika vypadala po druhé světové válce. Ona totiž, když kolem svatého kopečku táhla armáda osvoboditelka, tak vojáčci namířili kanóny na baziliku a baziliku rozstříleli dělostřeleckou palbou. A bazilika začala hořet tehdy, ale k tomuto datu, bylo to v noci ze 6. na 7. května 1945, ale k tomuto datu se váže taky datum asi největšího zázraku minulého století, když v té jasné květnové noci ze 6. na 7. května 1945 se spustila obrovská průtrž mračen z jasné oblohy a ten požár byl uhašen přirozenou cestou. Nakonec nemohlo to být jinak, protože hasební technika neměla tehdy takovou dokonalost, aby takový požár zvládla. Nicméně škody byly obrovské. Naštěstí tady byl tehdy farářem páter Julius Půda, který tady už působil někdy od poloviny 30. let minulého století. A byl to nesmírně moudrý člověk, společensky uznávaný, organizačně zdatný a zbožný. A představte si, že on stačil v těch chudých poválečných letech během 4 let zhromáždit finanční prostředky, materiál, pracovní síly a v roce 1949 se tady sloužily první poválečné bohoslužby. Za 4 roky. Když to takhle pro srovnání porovnáme například s tím, jak se opravuje bazilika dnes, tak jenom interiér se dělal 10 let. Ale faktem je to, že tehdy se tak úplně nehledělo na ty detaily a šlo především o to, aby ta bazilika zase mohla sloužit svému posvátnému účelu. No, vrátím se k tomu páteru Juliu Půdovi, protože ten jeho život stojí za to, takže za 4 roky stačil udělat tak obrovskou věc, za což si mu vládnoucí komunistická třída odměnila tím, že ho spolu s několika spolubratry zavřeli a on umřel potom, myslím, v roce 1955 v internaci v Želivě. A od té doby se tady střídali kněží jak na běžícím páse, a protože díky tomu, že páter Půda spravil tu baziliku, tak už z ní nemohli udělat skladiště nebo něco podobného. Ale chtěli změnit ten charakter poutního místa na něco úplně jiného. Takže jestli to byla zhoda okolností nebo úmysl, těžko dnes říct, ale aby změnili charakter poutního místa, tak z něho udělali místo turistické. Takže v těch krásných premonstrátských lesích, který komunisti zebrali, tak tam vybudovali zoologickou zahradu a musíme říct, že ta zoologická zahrada patří mezi nejpěknější v republice. Nicméně fakt je ten, že ty lesy byly premonstrátské a dneska, když řeknete na veřejnosti svatý kopeček, tak každý říká, je, tam je to zoologická zahrada. Ale že tady je podstatné je to, že tady je bazilika a k té bazilice se váže celá historie tohoto místa, kterému se původně říkalo na Svaté hoře, svatý kopeček získalo ten název až v době josefinských reforem, tak díky tomu je skutečně ten význam baziliky ve veřejném mínění poněkud potlačen. Ale musím říct, že od toho roku 1990, kdy se premonstráti vrátili ke svému majetku a začali taky spravovat to poutní místo svatý kopeček, se ta postavení baziliky ve společenském vědomí zase posunulo o značný kus dál a máme z toho radost. A nespravuje už nás premonstrátská kanonie z kláštera Hradisko, protože ten je zrušený, nebyl nikdy obnovený, ale spravují nás premonstráti z kanonie strahovské. Takže máme tady dnes tři kněze a to jsou strahovští premonstráti. A jsme rádi, že je tady máme. No a když se podíváme dál v té naší vitrínce, tak ty tragické fotografie zničené baziliky přeskočíme a podíváme se na tu baziliku, jak vypadala, když ji páter Půda spravil. Vidíte tady ty úpravy pozemkové, ještě nebyly dokončeny, ale ten pohled na baziliku, jak dnes vypadá, je opravdu naprosto úžasný. Na tom obraze, který tady je, tak vidíte nejprve nahoře postavu Matky Boží Panny Marie, už s těmi zlatými korunkami a s tím jablkem v levé ruce. A pod ní je bazilika. Bazilika je té Panně Marii zasvěcená. A to se odrazí taky na tom, že na průčelí, nahoře, ve střední části mezi dvěma věžemi je veliká socha Panny Marie Matky Boží. A když jdete kousek níž, tak pod ní máte větší sochu, což je svatý Štěpán. To byl patron kláštera Hradisko a protože svatý kopeček vybudovali premonstráti z Hradiska, tak tady má svatý Štěpán taky čestné místo. Po levé ruce, po naší levé ruce, vlastně z pohledu průčelí, tak po pravé ruce Štěpána je socha svatého Augustina zase. Tam je naprosto zřetelně to ohnivé srdce vidět. Na druhé straně je socha svatého Norberta. A na křídlech máte taková zvláštní počet svatých, 14. Je pravda to, že 12 svatých je možné zdůvodnit, protože to je 12 apoštolů, na každé straně 6. A potom na té severní straně máme navíc svatého jménem svatý Sebastián a na jižní straně máme svatého jménem svatý Roch, což jsou ochránci proti moru. A proto je tady na přelomu 17. a 18. století mor párkrát řádil, tak ti ochránci proti moru dostali takový výsadní právo, že mohou stát hned vedle apoštolů a jsou vidět ze širokého okolí, z rozsáhlého kraje a to je přece nějaká čest. Že? Takže to máme popsáno, to průčelí. Pro představu, jak je to velikánský komplex, řekneme, každé křídlo má délku 36 metrů a průčelí je široké 25 metrů, takže 97 metrů. To je úctyhodná stavba, která kdyby se stavila dnes, tak by to trvalo já nevím jak dlouho. Pravda je, že tu hlavní loď, to znamená to, co je za tím portálem, tak to postavili za 10 let. Jižní křídlo bylo postaveno za dalších několik let, to bylo otevřeno v roce 1684 a to severní křídlo bylo postaveno později. No a můžeme přejít k další části podstatné tady této budovy a to jsou svaté schody. Možná posluchači vědí, co svaté schody, symbolika svatých schodů říká. Nicméně já to zopakuji. Těch svatých schodů je 28. Jsou to schody, které byly původně v Jeruzalémě a na konci, na vrcholu toho schodiště byl trůn Ponského Piláta. A Krista, když dohnali, předvedli před Ponského Piláta, tak hnali potom schodišti zmučeného, stýraného před toho Ponského Piláta. Ty schody byly mramorové, jak říkám, 28 jich bylo. Někdy ve 4. století je jedna z císařoven, Konstancie se myslím jmenovala, přemístila do Říma. A to, co vidíme před sebou, to je napodobenina, kopie, je provedena z dubového dřeva. je to původní podoba který, těch svatých schodů, které tady byly vytvořeny v originále. A používají se svaté schody jako modlitební. A nahoře proto nemáme Piláta, ale máme tam pietu. Vidíme tam Matku Boží, držící na klině umučeného Ježíše a nad nimi stojí svatý apoštol Jan. Ty schody se používají jako modlitební. Na každém schodě se pomodlíte Otčenáš, zdráva z Maria a sláva Otci a pokolenou vostupinek dál. Takže já věřím tomu, že kdo se pomodlí tímto způsobem všech 28 schodů, tak už je skoro svatý. No a abychom tady tu modlitební část měli oddělenou od té pochůzné části, tak vidíte, že schody jsou rozděleny na tři části. Ty krajní části jsou pochůzné, tam se chodí, a ta střední část, širší, je modlitební. Oni už sem lidé moc často se nechodí modlit, ale například minulý týden jsem přijel nějaký zájezd a vytrvalé skutečně asi 30 lidí se tady modlilo svaté schody a bylo to úctyhodné podívání na ně. Říkal jsem, že nahoře máme pietu, kde se ještě dostaneme, a my jsme předtím hovořili o Ponském Pilátovi, že ty svaté schody vedly k Ponskému Pilátovi. Abychom od tuhle postavu biblickou nepřišli, tak se obrátíme na druhou stranu. A máme před sebou obraz pana Handkeho. Kristus předveden před Piláta. Kristus, dominantní postava, která je uprostřed. Já musím posluchače trošku možná zklamat, protože Kristus takhle určitě nevypadal, jeho spodobnil pan Handke. Protože on tady vypadá skoro jako kulturista a to on určitě nebyl, protože měl za sebou 3 roky asketického života a 2 těžké výslechy, jeden u velkněze Anáše a druhý u Kajfáše. Ale Handke ho namaloval tak dominantního určitě, protože chtěl zdůraznit velikost osobnosti Krista. V dějinách, mezi lidmi, ve všem, kdekoliv byl a jakkoliv učil a působil. Tak proto je Kristus vždycky dominantní. Hlavní představitel toho, co tady máme, žijeme v tom západním prostoru, to znamená křesťanství. No a ten Pilát, to je ta postavička, která je po levé straně. Vidíte člověka, který má pohled poněkud úkosem, a pro představu byl to římský úředník, který bychom dnes řekli, do své funkce se dostal jmenováním a musel sloužit svému pánu velmi poctivě a důsledně, aby v té funkci vždycky zůstal. A když Krista pohnali před Piláta, tak Pilát věděl, že Kristus nic neudělal zlého. Ale protože ostatní přítomní velekněží farizeové řvali ukřižuj, ukřižuj ho, proč by ho ukřižoval? No protože se prohlašoval za krále. A jestliže Krista nepotrestáš, tak nejsi přítel císařův. No tak Pilát, i když věděl, že Kristus nic zlého neprovedl, tak ho nechal odsoudit k smrti. A dneska v dnešní řeči bychom řekli, byl to politik, který pro svou funkci udělal všechno. Takže to je ten Pilát. To nebyl vůbec mocný člověk, byl to obyčejný úředníček, který pro své korýtko obětoval i své svědomí a všechno ostatní. No a na druhé straně vedle Krista máme toho vojáčka, to je taková bezvýznamná postavička, ten prostě akorát toho Krista před toho Piláta přivedl. Ten plnil pouze rozkazy. Podél svatých schodů máme další čtyři obrazy pana Handkeho. Když to vezmeme postupně, tak musíme vidět, poznat a chápat, že to jsou 4 obrazy, které znázorňují příhody se života Krista po jeho zmrtvých stání. Čili nad našimi hlavami vidíme obraz, když Kristus vstal z mrtvých, kámen se odvalil, vojáci, kteří byli před tou jeskyní, kde byl Kristus pohřben, tak ti hrůzou padli na tvář, protože když si představíte sami, že z ničeho nic se odvalí kámen a z toho hrobu vyjde živý neboštík, tak každý z nás by asi dostal strach. Takže i když to byli tvrdí Římané, tak hrůzou padli a nedokázali si to vysvětlit. A Kristus vyšel z hrobu a šel a prvního člověka, kterého potkal, tak to byla žena a byla to svatá Maří Magdalena. To je na tom druhém obraze pana Handkeho tady po levé straně. Třetí obraz pana Handkeho znázorňuje takzvané emauské učedníky. Jestli tu příhodu znáte, učedníci po smrti Krista se rozutekli. Utíkali, měli hrůzu z toho, že taky pochytají, taky umučí. A tři z nich utíkali a doufali, že se schovají ve městě, které se jmenovalo Emauzy. A po cestě do Emaus je došel nějaký neznámý poutník a oni se mu svěřili s tím, že jim popravili mistra a oni teď mají strach a jdou se schovat do Emaus. Tak přišli do Emaus a dnes bychom řekli, stavili se na večeři a Kristus lámal chleba a žehnal víno a v tom ho ti učedníci prchající poznali. Petr, Jakub, Jan to byli. Máme je tam zobrazené, Jana poznáte vždycky podle toho, že to je jediný holobrádek, protože byl nejmladší. Takže emauští učedníci, Kristus se jim nechal poznat a zase zmizel.
1: Po svatých schodech do druhého patra svatokopeckého muzea se s průvodcem Antonínem Janíškou vydáme v příštím díle pořadu Před kostelem. Dozvíme se více o vystavených monstrancích, představíme si liturgické oděvy i expozici poutnictví. Proto nás, milí posluchači, nezapomeňte naladit ani příští týden. Ze svatého kopečku se prozatím loučí Adéla Šimoníková. O zvuk se staral Vojtěch Pchálek.

0: Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval. Spolu se mnou se bude modlit
1: Pavel Šnirch.

0: Nejprve si nalistujeme příslušné stránky z breviáře. Máme 18. neděli v mezidobí. Druhý týden žaltáře, všechny texty, strana 1039 v novějším vydání, 1039 nebo 929 ve starším vydání, 929. Antifona ke kantiku Panny Marie bude ze strany 799 v novějším vydání, 799 nebo 708 ve starším vydání, nebo 708. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Pravý Bože na výsosti, předivný si v své moudrosti,

0: Kdo tebe v pravdě poznají, v tebe naději skládají, neb ty z věčná dobrota uvádíš do života. O Bože dobrotivý, budiš nám milostivý. Kristus je kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Aleluja.
1: Hospodin řekl mému pánu, seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
0: Žezlo moci ti podává Hospodin ze Sionu. Panuj uprostřed svých nepřátel.
1: Ode dne zrození je ti určeno vládnout v posvátném lesku. Splodil jsem tě jako rosu před jitřenkou.
0: Hospodin přísahal a nebude toho litovat. Ty jsi kněz na věky, podle řádu Melchizedechova.
1: Hospodin je po tvé pravici, potře krále v den svého hněvu.
0: Cestou se napije z potoka, proto povznese hlavu.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Kristus je kněz na věky podle Melchizedechova řádu. Aleluja.
0: Bůh náš je na nebesích. Učinil všechno, co chtěl. Aleluja.
1: Nikoli nám, Hospodine, nikoli nám, ale svému jménu zjednej slávu, pro své milosrdenství, pro svou věrnost.
0: Proč mají pohané říkat, kde pak je ten jejich Bůh?
1: Bůh náš je na nebesích, učinil všechno, co chtěl.
0: Jejich modlí jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou.
1: Mají ústa, ale nemluví, mají oči, ale nevidí.
0: Mají uši, ale neslyší, mají nos, ale nečichají.
1: Mají ruce, ale nehmatají, mají nohy, ale nechodí. Hlas nevydávají svým hrdlem.
0: Jim jsou podobní ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.
1: Izraelův dům doufá v Hospodina, je jim pomocníkem a štítem.
0: Áronův dům doufá v Hospodina, je jim pomocníkem a štítem.
1: Hospodinovi ctitelé doufají v Hospodina, je jim pomocníkem a štítem.
0: Hospodin na nás pamatuje a požehná nám.
1: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áronovu.
0: Požehná Hospodinovým ctitelům, malým i velkým.
1: Hospodin vás rozmnoží, vás i vaše syny.
0: Požehnání jste od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
1: Nebesa jsou nebem pro Hospodina, avšak zemi dal lidským dětem.
0: Mrtví nemohou chválit Hospodina, nikdo z těch, kteří se stupují do podsvětí.
1: My však velebíme Hospodina, nyní až na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh náš je na nebesích, učinil všechno, co chtěl. Aleluja. Chvalte Boha všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí. Aleluja.
1: Aleluja. Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, neboť jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé. Aleluja.
0: Aleluja. Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte, a kdo se ho bojíte, malí i velcí. Aleluja.
1: Aleluja. Pán, náš Bůh vševládný, se ujal království. Radujme se, jásejme a vzdejme mu čest. Aleluja.
0: Aleluja. Neboť nadešla Beránkova svatba. Jeho nevěsta se připravila. Aleluja.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Chvalte Boha všichni, kdo mu sloužíte, malí i velcí. Aleluja. Je to naše povinnost, abychom Bohu stále za vás děkovali, bratři pánem milovaní, že vás vyvolil jako první, abyste došli spásy. To se stalo tak, že vás duch posvětil a vy, že jste uvěřili v pravdu. Bůh vás naším kázáním evangelia povolal k tomu, abyste dosáhli slávy u našeho pána Ježíše Krista.

0: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
1: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
0: Jeho moudrost převyšuje všechno,
1: jemu patří všechna moc na nebi i na zemi.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Veliký je náš Bůh, jemu patří všechna moc na nebi i na zemi. Všichni se najedli do syta a ještě se sbírali plných 12 košů zbylých kousků.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Všichni se najedli do syta a ještě se sbírali plných 12 košů zbylých kousků. Chvála a čest Kristu, neboť on může na věky spasit ty, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Stále totiž žije, aby se za nás přimlouval. Posíleni touto vírou ho prosme.
1: Pane, pamatuj na svůj lid. Ježíši, slunce spravedlnosti, na sklonku dne tě prosíme za celé lidské pokolení.
0: Aby se všichni stále těšili z tvého světla, které neubývá.
1: Opatruj novou úmluvu, kterou si spečetil svou božskou krví.
0: A posvěcuj svou církev, aby byla neposkvrněná.
1: Pane, pamatuj na své shromáždění.
0: Na svůj lid, v němž přebýváš.
1: Uveď poutníky na cestu pokoje a pravého štěstí.
0: Aby ve zdraví a radosti došli k vytouženému cíli.
1: Pane, přijmi duše zemřelých.
0: Uděl jim odpuštění a věčnou slávu. A také se modlíme za všechny oběti holokaustu Romů a Sintů, jehož památku si dnes připomínáme.
1: Pane, pamatuj na svůj lid.
0: Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, štědrý dárce milosti, Ty jsi nás stvořil, Ty udržuješ náš život a vedeš nás. Buď stále s námi a slyš naše prosby. Obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od Tebe přijali. Skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

A 15 minut na Proglasu začíná koncert vážné a duchovní hudby, ve kterém vyslechneme dvě skladby. První nese název Lazarus. Napsal ji Franz Schubert. Hraje soubor Gechinger Kantorei Stuttgart, doprovází Bach Collegium Stuttgart a diriguje Helmut Rieling. Druhá skladba nese název Tři romance pro hoboj a klavír. Autorem je Robert Schumann. Na hoboj hraje Igor Fábera, na klavír Vasilena Verbovská. Přeji vám příjemný poslech.

Na Proglasu skončil koncert vážné a duchovní hudby. Vyslechli jsme v něm dvě skladby. První nesla název Lazarus a napsal ji Franz Schubert. Hrál soubor Gichinger Kantorei Stuttgart, dirigoval Helmut Rieling. Druhou skladbou byly tři romance pro hoboj a klavír. Autorem této skladby je Robert Schumann. Na hoboj hrál Igor Fábera, na klavír Vasilena Verbovská.

0: Název dnešní části je Chudoba jako ctnost. Církevní právníci považují za chudobného toho, kdo nemá jmění ani cenné věci. Řeholníci se zavazují slibem chudoby, že se všeho osobního majetku zříkají. Co dostanou, patří klášteru. Klášterních věcí pak smějí užívat jen s dovolením představených. Vykladače textu písma o blahoslavených chudých z Matoušovy 5. kapitoly však víc zajímá otázka, je-li možné každou chudobu, každý nedostatek považovat za ctnost. To jistě není žádoucí. Kdyby lékař rozdal všechny své nástroje, nemohl by zítra posloužit pacientovi. Kdyby otec rodiny rozdal chudým svůj měsíční plat, nechal by v bídě děti, o které je povinen se starat. Proto daleko lépe definuje ctnost chudoby z hlediska náboženského svatý Bazil. Chudý, jak to žádá evangelium, je ten, kdo má to, co potřebuje k životu, k vykonávání své funkce, svých povinností. Zříká se však všeho, co by bylo nad to, co je zbytečné. Svým měním je tomu podobně jako s jídlem. Jako není dovoleno se přejídat, tak se nesmí jídlo shromažďovat zbytečně. Často se dnes mluví o sociální nespravedlnosti. Poukazujeme na to, že jeden vydělává víc než druhý, že jeden má mnoho a druhý málo. I církevní otcové se ve svých homilích často věnují problematice sociálního řádu. Tenkrát je nenapadlo, že by se ekonomie dala řídit a usměrňovat. Proto řešili problém okamžitě, a to z morálního hlediska. Jak to je, že jeden, který vydělává neporovnatelně víc než druhý, si všechen zisk nechává pro sebe? Nesvádějí proto vinu na špatné společenské zřízení, nýbrž mluví o hříších boháčů. Tento postoj je možno nazvat jednostranným. Ale jednostranná je i dnešní mentalita, která svaluje všechnu odpovědnost za sociální nespravedlnost na stát. Co si jednotlivec vydělá, to bývá považováno za jeho nedotknutelné jmění. Svatý Bazil ukazuje nespravedlnost tohoto postoje příkladem. Někdo si za své peníze koupil 2 lístky do divadla. Má 2 místa, ačkoliv sedět může jen na jednom. Jiný člověk stojí. V tom případě 2. lístek není jeho, i kdyby byl za jeho peníze. Divadlo je obraz světa, kde všichni mají právo na místo. Církev proto vždycky hájila povinnost dávat almužnu z nadbytku. Bohužel obě slova zní dnešnímu uchu špatně. Almužna znamená cosi jako maličký penízek, hozený pohrdavě žebrákovi. Nikdo pak nechce slyšet o tom, že by měl něco nadbytečného. A přece je potřeba i v jednotlivcích obnovit smysl pro ctnost křesťanské chudoby. Pak bychom si všimli, že snad přece jen nepotřebujeme ještě 1 šaty na léto, jsou-li ve světě lidé, kteří nemají na byt. Všimli bychom si, že stačí jídlo a pití dobré a zdravé a že není potřeba drahých likérů a cigaret, když jsou ve světě lidé, kteří mají hlad. Křesťané podporují zdravé sociální reformy. Jsme si však vědomi, že žádný systém nevyřeší sociální rozdíly všeobecnými zákony a vnějšími zásahy. I ty se stanou nespravedlivými, nevycházejí-li z upřímné vůle užívat jmění a majetku se stálým ohledem na druhé a na cíl všeho majetku. Svatý Řehoř Veliký píše duchaplně: chudí, ať si jen uvědomí, že všechny poklady světa patří jim, i když je nevidí. Bohatí pak, ať si vštípí do srdce, že si pro sebe nepodrží nic z toho bohatství, jež mají před očima. Majetek se stává opravdu majetkem, něčím, co je naše, až když se promění jeho cena hmotná v hodnotu duchovní. Thank you.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

Přicházím krásnou valašskou krajinou ke statku na břehu přehrady Bystřičky, kde to možná někteří znáte, a kdo to znáte, tak potvrdíte, že je zde krásně. Jdu navštívit manžel.

0: a našli pomoc a bezpečí na Valašsku. Mileno, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Josefe, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jsem moc rád, že tady u vás můžu být. Tak povězte mě, jak vás to vůbec napadlo? Já nevím, kolik je lidí v republice, kteří si koupí autobus, aby mohli svážet lidi, kteří jsou na útěku, na bohoslužby.
2: Ten nápad je takový pozdní, ale začátek byl takový zvláštní, kdy zazvonil telefon a ozval se neznámý člověk na začátku války, jestli nemáme kapacitu a nemůžeme jet pomoct odvážet uprchlíky z polské hranice. A tím ta činnost začala, takže jsme vozili uprchlíky, potom jsme je pomáhali ubytovávat a vznikal požadavek na přepravní kapacitu, takže přibyl další Ford, takže jsme měli dvě auta a nakonec to skončilo tak, že jsme koupili ten autobus.
0: Takže jste jezdili dvěma dodávkama, které vidím z okna, dva Fordy a autobus. A to muselo být příběhů a příběhů silných. Já jsem to jenom slyšel, na Ukrajině jsem byl, ale nebyl jsem u toho odvozu těch úprchlíků z hranic. To jsi tam přijel a čekal, hlásil se z někde, kdo tam byl, tak si představí ty fronty, ničeho, všude auta, nákladňáky. Člověk neví, ke které domku má dojít, kterého pohraničníka nebo vojáka, nebo co tam je celníka oslovit. Poprvé to muselo být těžké, ne? Než do toho auta někoho dostal.
2: Bylo to zvláštní, ale nezapomenutelné. Ten člověk, který mi volal ze Vsetína, tam potom na nás čekal v Přemyšlu a pomáhal organizovat odvoz. A v Přemyšlu ta naše první cesta byla hodně zvláštní, protože venku bylo ještě zima, byl, myslím si, že skoro mráz. A na parkovišti před Teskem probíhala vlastně činnost evakuace uprchlíků a současně na Ukrajinu odjížděli mladí muži do války na povolávací rozkaz. Takový obraz toho mě zůstal v paměti, kdy tam byl kněz v rouchu a v té chvíli a po tmě mi to připadalo jako ten Mojžíš, když stál a držel nad Izraelem v ruce tu hůl, tak ten kněz tam stál a jakoby řídil to, co tam probíhalo a bylo tam spoustu stanů a v nich spoustu pomoci. Zvláštní pocitově to bylo, že jedna část pod takovým obrovským billboardem byly kočárky. A to bylo hrozně silné. Těch kočárků tam bylo spousta a bylo to takové hodně silné. Takže to bylo moje první setkání s realitou. Potom už Poláci, díky jim za obrovské úsilí, vlastně během, já nevím, snad jednoho dne vystěhovali celé Tesco a už ta výměna těch uprchlíků.
0: Seděla tam už pod střechou a už to šlo. No. Tak když tam člověk jde po druhé, to snaží, že už tuší, kde zaparkuje, kde to auto má nechat, kam má jít. Je to takové nějaké rychlejší. Kolikrát jste tam byli, kolikrát se to otočili na polské hranice Valašsko a zpět? Polsko-ukrajinské hranice, pardon.
2: Já si to nespomenu, bylo to vícekrát. Z paměti teď nevím, ale mám z toho zážitek, kdy jsem tam zůstával i přes noc, pomáhal jsem, to už jsem si vzpomněl trošku na ruštinu ze školy ještě, takže jsem pomáhal sám potom odbavovat uprchlíky. A bylo to takové zvláštní, že jsme tam měli jeden z obchůdků v tom Tesku, na něm bylo napsané, myslím, že Švýcarsko, Česko a ještě nějaký jeden stát a tam vlastně přicházeli uprchlíci a byli to vesměs maminky s dětmi a současně proti tomu přicházeli řidiči čeští. Mm-hmm. A pán Bůh to zařídil tak zvláštně, že tak, jak přicházeli přes den ti žadatelé o ten odvoz, tak současně posílal ty šoféry. A krásně to vlastně probíhalo a vždycky ti, kteří chtěli někam jet, vždycky se našel nějaký řidič třeba z Prahy nebo odinut, který je naložil, vzal a odvezl.
0: Pro ně to také muselo být těžké to rozhodování. Pravděpodobně si neuměli moc představit, když jim člověk řekl česká města, jako my si neumíme představit ukrajinskou mapu, tak oni o té české mapě tak

0: moc nevěděli, takže bylo jim to v podstatě jako jedno, kam jedou, nebo měl si třeba, že chtěli vyloženě Prahu, a tak ty si řekl, omlouvám se, do Prahy najedu, počkejte.
1: Ten začátek byl adresný, protože hodně těch uprchlíků na začátku jelo za někým. Oni věděli, kam jedou, nebo věděli, kam chtějí jet. Mm-hmm. A postupem času už to tak nebylo, už přicházeli lidé, kteří neměli žádný kontakt, dostali od Poláků nějakou, přicházely mamky, které neměly nic, jenom děcka, a Poláci je vybavili, dali jim hygienické potřeby, oblečení, kočárky, a vlastně hledalo se, kam by mohli být nasměřováni. A ti bloudili jakoby tím obchodním domem, jako takovou katedrálou, a přemýšleli, do kterého z těch obchodů zajdou, jestli je do Německa, do Polska, do Česka. Byla tam jedna velká oblast, kde byly maminky s malinkatýma dětmi. Takže ti lidé se rozhodovali nějak akutně na tom místě samotném.
0: To si člověk ani neumí představit. A tak teď sedli jste do auta, jeli jste. Ono v té dodávce se moc mluvit nedá, protože tam, co já si pamatuju, tak třeba v zadních sedadlech člověk musí napínat sluch, aby slyšel, co řidič říká, ale přece nějaká konverzace probíhala, tak se ptali, kam jedeme, jak to tam bude vypadat, nebo vy jste jim to spíš říkali, nebo bylo ticho, jak to probíhalo?
1: Často bylo i hodně ticho, protože tam byla ještě jedna věc, kdy jsem pochopil, že třeba ty 8-místné, 9-místné auta jsou ideální na to, protože ti uprchlíci i z té fronty jeli v takových skupinách po 7, 8, 10, drželi se pohromadě, pomáhali si a nebylo možné je rozdělit. Takže třeba byl problém je umístit do 2 osobních aut, protože oni se báli, tam ještě běžela naplno propaganda, že vlastně jim budou odebrány děti a budou prodány na orgány. A ten tlak na ty lidi byl takový, že pro ně to byla reálná hrozba, takže oni prostě nechtěli od sebe. Takže vždycky se jenom otevřely ty posuvné dveře na tom 8-místném, 9-místném autě a cvak, a prostě ti lidi se cvakli dovnitřku do takového chumlu a ani tašky nepustili nic. Mm. To bylo prostě na nich vidět, že nikomu nevěří. A po cestě to postupně třeba roztálo, ta nálada, ale ten stres těch lidí byl veliký.
0: To musí být těžké, když na jednu stranu člověk, co si obětuje, přece jenom jet takovou dálku pomoci a pak teda to vybalancovat na obou stranách, mít pochopení pro ně, že se opravdu bojí, tak jak jsi to řekl, že netuší, kdo se toho volantu drží, kdo ten pín mačká, jestli to je lotr nebo spasitel, když to přeženu, pohodný člověk. Takže to rozstávání nastávalo cestou, že jako...
1: Ano, ano. Možná i to, že jsme si nějakým způsobem trošku aspoň rozuměli, ta znalost, částečná znalost jazyka pomohla a jim se vlastně rozsvítil ten svět, protože na Ukrajině nešly světla nic, tam bylo tma a teď vlastně jsme přijížděli do našich normálních podmínek, kde svítily benzínky, bylo tam teplo, všechno normálně fungovalo, tak postupně ti lidé nějak okřáli během té cesty. Ale pak zas, kde přijedem, co s náma bude, tady ty otázky tam byly.
0: Tak a tak jste jeli a přijeli jste, kde jsi vypustil, kde jsi řekl vystupovat, konec, naschledanou.
1: Až na nějaké výjimky, které jsme už jmenovitě vysazovali někde v Brně a podobně, tak jsme jich brali na Vsetín, kde díky paní bývalé místostarostce fungoval kulturní dům, kde jako přijímací středisko, kde je přijali, mohli se umýt, najíst a potom s nima vyřizovali víza a další věci, tu toho už jsme nebyli. A nebo jsme je vozili i tady na Lhotu, do církve bratrské, do střediska. A potom část jsme přivezli nám slovenští přátelé, ruždětské církvi poskytli penzion v Ružce, takže část jsme potom přivezli i na ten penzion, kde jsme s nima nějak pracovali a potkáváme se doteď.
0: No, Je to jímavé, no samozřejmě člověka napadne, ale počkej, já se ještě budu pokračovat, aby zmluvil ty. A tak, no a pak tady byli nějaký čas a vás napadlo, že když už to je dovezli, tak je potřeba se o ně taky trošku starat, nebo umožnit jim, protože jsou bez prostředků, bez auta, dneska se do kostelů jezdí, na bohoslužby se jezdí, žádné spoje nejsou, cesty jsou daleké, neznají to, tak vás napadlo teda jako pokračovat v té podpoře nebo pomoci?
1: Ano, tam v podstatě ty lidi, které jsme dovezli, tak o ně bylo potřeba pečovat, protože potřebovali lékařské služby, děti do školy, nákupy a všechno tohle, tak s našimi syny jsme plus další lidé ze sboru jsme byli nuceni ten servis poskytnout, protože nešlo to jinak. Jo? Takže se postupně řešili věci. Ve škole v Ružce přibylo, myslím, 6 dětí, jestli z paměti to si to pamatuju. A hledali jsme ty lékařské služby a potom postupně jsme hledali už pro ně zaměstnání, což se také podařilo a s tím pak souviselo i bydlení, protože na tom penzioně ten byl obtížně dopravně obslužný, takže teďka ty rodiny většinově žijí na Vsetíně, ty, co byli na penzioně nebo ve Valmezu a mají svoje zaměstnání, svoje životy, už umí jazyk, někteří dokonce už čekají rodinu, teďka jsem se dozvěděl. A tak je to pro nás povzbuzením. A z malých dětí jsou velké děti a z velkých dětí jsou už dospělí. A tak máme už maturanty mezi nima a zdravotní sestřičky a lidi, kteří programují. Tak je to pro nás takové povzbudivé a velice milé.
0: Tak, pojďme k tomu autobusu. To mě učarová. Takže, ten autobus je váš?
1: Autobus je na naši firmu koupený a ta myšlenka byla taková, že jsme s podporou církve zkoušeli je dovést k moři do Chorvatska. A ten zájem o to byl veliký a přesahovalo to naše kapacity, tak jsme přemýšleli o tom autobusu, protože umožňuje jedním člověkem odvést větší množství lidí. Mm-hmm. Ty dodávky, to je náročné, že musí být víc šoférů a zesložitěval se. Tak jsme to zkusili a tak to nějak funguje. Takže jezdíme po výletech, vozíme děti z mateřské školky, ze školy.
0: Po výletech jezdíte? Kam jezdíte?
1: Tak máme tady...
0: Tady je tam jezdit, to já vím, ale zajímá mě, kam jste jeli.
1: Krásných věcí. Jezdíme Rajecké Teplice na Slovensku do termálních bazénů. Jezdíme Ostravu, jezdíme Olomouc, krásné. Byli jsme v pivovaře v Litovli a na Bouzově a v Lednici a v Mikulově. Tak snažíme se tu poznat takové ty školní výlety našeho mládí, předávat dál.
0: Tak není to úplně zdvořivé, ale přece jenom se musím zeptat. Ta nafta něco stojí a ten čas něco stojí. To teda leží na vašich bedrech, Mileno, Josefe?
1: Částečně za některé ty výlety už vybíráme nějaký drobný peníz, takže nám ti zájemci s tím pomáhají.
0: No. Jo, ale ta hlavní odpovědnost za všechno leží na vás. Je to tak? Ano.
1: Zatím se to nezměnilo.
0: No. A tak třeba teď bude neděle, teď budete svážet tuto neděli na bohoslužby? Ne. Některou další? Jak to dáte v známost, aby věděli, že musí být připraveni 8.45 u zastávky, 9.15 u plotu, nebo jak se to děje?
1: Máme skupiny internetové, ve kterých jsme zaregistrovaní, takže jsou skupiny Valmez 1, Valmez 2, Valmez 3, kde je po nějakých 240 lidech, takže v těch skupinách na Viberu nebo na Telegramu nebo na WhatsAppu to vždycky vypíšeme a potom nás, kdo má zájem, tak buď odpoví nebo neodpoví a přijde na tu zastávku. Takže takhle je pozbíháme na bohoslužby a když se jede na výlet, tak tam se vždycky odpovídá číslem, kolikátý je.
0: Asi jako jo, že si nemůžete dovolit, aby bylo zájemců víc, než se dá del třeba, že jo, tak, to není úplně příjemné, pak tak. Někoho poslat
1: domů. I to jednou nastalo, takže jsme jeli Janošikovi děli teďka na jaře dvakrát. Plánovali jsme pondělí a museli jsme i sobotu přidát a byl to krásný výlet.
0: Tak jenom připomenu pro toho, kdo by nevěděl, co je Valmez. Valmez rovná se Valašské meziříči, ale vy to asi tušíte, to je tady taková zkratka valašská. A takže je vozíte na bohoslužby do evangelického kostela v Růžce. Mm-hmm. Jak čidou na bohoslužby, jak se toho účastní? Jsou většinou asi, vy to neskoumáte, předpokládám, jakého jsou vyznání, jestli jsou pravoslavní, nebo baptisté, nebo luteráni, všechno tam může být z Ukrajiny.
1: Určitě to neskoumáme. Kdo přijde, toho vděčně přijímáme. Já osobně jsem moc vděčný za Pánu Bohu, za náš sbor, že je jaký je, že má otevřenou náruč pro všechny lidi a je to věc, které si já osobně velice vážím a i svých bratrů a sester, protože máme v nich oporu a nejenom my, jako vzájemně to funguje dobře a ti, kdo přicházejí, tak pokud je to možné, tak dostávají překlad do ukrajinštiny toho kázání. A takže můžou si ho odnes sebou domů, pokud ještě dobře třeba nerozumí. A modlíme se za to, aby válka skončila a i za problémy těch lidí, kteří přicházejí. Věříme, že Pán Bůh je mocný a je v jeho rukách učinit mnohé a moje zkušenost je taková, že při těch uprchlících, jak přicházejí, Bůh stojí.
0: To je krásné svědectví, ano. Tak Krista a Pána Boha poznáváme jako toho, kdo stojí na straně utiskovaných a těch, kdo jsou na tom zlé a jednoznačně na tom zlé jsou. Tak já věřím pevně, že těch jako poděkování a radostných reakcí a vděčných máte dost. Je tomu tak?
1: Je tomu tak. Máme spousty krásných obrázků dětí, co nám namalovali a jsme moc za všechny vděční. To setkání s těma konkrétníma lidma je pro nás vždycky vzbuzením a je to radostné.
0: A tak i těch nepříjemných otázek. A setkali jste se s nějakou záští nebo... Pardon, umím si představit, že vám někdo počáral autobus s nějakým sprejem nebo něco, nebo takové hrozné věci nestaly se zatím.
1: Ne, nepotkáváme se s tím, spíš někdy občas člověk bojuje na nějakém úřadě nebo na nějaké ordinaci s nějakou neochotou, ale nic, naopak bych chtěl říct, že jako i čeští lidé, s kterými jsme se potkali a potkáváme, tak jsou velice vstřícní a to, co třeba zní z těch sdělovacích prostředků, s tím se my nějak vůbec nepotkáváme. Ať už ve vztahu k prchlíkům, nebo ve vztahu k českým občanům. Myslím si, že jsme za život potkali hrozně moc lidí, kteří pomáhali a byli otevření.
0: Mleno, jak ty se díváš na tady ty aktivity, je to organizuješ taky, nebo jak to máte rozdělené? Eviduješ, kdo přišel, kdo odejde, nebo jak to je?
2: No, já se snažím pomáhat tak, jak to, co je potřeba. Takže dělám manželovi a doma takové zázemí. Protože kdybych to nedělala, tak by manžel nemohl takhle fungovat. Takže co je v mojich silách, to dělám.
0: To je krásné, protože Musíte si v tom rozumět, je to náročné, ta služba a představa, že by člověk přišel domů a tam si šel třeba nějakou takovou jízlivou poznámku na to, co dělá a proč to dělá a místo toho, aby šel, pardon, dělat dřevo nebo co podobného, tak to by mrzelo, že jo, to musíte se tak jako doplňovat, to je pěkné.
1: Tak. No, já musím konstatovat, že Bůh mě dal velice vzácnou ženu a jsem za ní moc vděčný.
0: Hezké svědectví. A jak dlouho jste spolu, tak mě? Spočítáte to?
1: Zatím bych řekl velmi krátce, nějakých 32 let.
0: 32 let, no co to je. No. Tak, milí Bartoňovi, Mileno, Josefe, já vám děkuji jménem všech, kterým nám leží nějak na srdci úděl těch, kdo utíkají na celé této planetě, ale u nás konkrétně se potkáváme nejvíc s uprchlíky z Ukrajiny. Chceme je podporovat, chceme jim vytvářet prostředí důstojné a bezpečné a vy to děláte moc konkrétně a jednoznačně. Toho si moc vážím a jménem posluchačů Rádia Proglas vám za to moc děkujeme. Tak jo, mějte se pěkně, naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou, děkujeme.
0: A s vámi se posluchači loučí Daniel Ženatý.

0: Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Více než 30 let úspěšné činnosti na poli rodinné, manželské a sociální problematiky má za sebou Ostravské centrum pro rodinu a sociální péči. Jeho posláním je především podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot. Počátkem roku 2026 se instituce přestěhovala na novou adresu v areálu městské nemocnice. Já mám velkou radost, že mohu u mikrofonu přivítat ředitele této instituce, pana Marka Schneidera. Dobrý den.
1: Dobrý den i všem posluchačům.
0: 30 let úspěšné činnosti. A ať pátrám v paměti, jak pátrám, vy jste teprve druhým ředitelem.
1: Je to tak. Před 6 lety jsem se do této funkce nějakým způsobem dostal, nebo jsem se od ní dozvěděl a stal jsem se ředitelem a předsedou a za těch 6 let se postupnými kroky podařilo dostat až tam, kde jsme teď nyní.
0: Dlouhá léta před vámi tedy Centrum pro rodinu a sociální péči vedl kdo?
1: Honza Zajíček, určitě pro mnohé známý, ale šel do penze a hledal nějakého nástupce.
0: Centrum sídlilo ve Vítkovicích, takové chatrné poměrně budově na Silabově ulici. Ta budova už dlouhá léta také nevyhovovala, ale nebylo se kam přestěhovat. Až jste objevili tady tuto budovu v areálu nemocnice?
1: Ano, to objevování bylo skutečně záležitostí více než roku, kdy jsme hledali po různých městských obvodech nebo okolních obcích po Ostravsku, kde bychom s tak velkou organizací se vlezli. Nakonec jsme se dozvěděli přes magistrát města Ostravy, že tato budova je vlastně připravená k možná i k demolici, ale po větších průzkumech se zjistilo, že by to bylo škoda a že ta budova by mohla sloužit něčemu dalšímu, tak jsme se dohodli s magistrátem Ostravou, že bychom o tuto budovu měli zájem a pak celá anabáze pak nasledovala.
0: Domnívám se, že pokud budova byla takřka určena k demolici, tak asi nebyla zrovna v nejlepším technickém stavu. Kdo přijde dnes do Centra pro rodinu, tak nebude věřit, že to je ta budova. A přitom řekl bych, že ta rekonstrukce netrvala až tak dlouho.
1: Ano, ale předtím určitě následovaly opravy i od městské nemocnice, která v dolních prostorech má svoje prostory ještě v přízemí, takže část rekonstrukce dělali oni, ale pak tu obrovskou, velkou, totální rekonstrukci jsme dělali my. Trvalo to 2 roky, měli jsme jasně daný plán a projekt a jsem moc rád, že se to těch 2 let skutečně do dne splnilo.
0: Já jsem zde byl s mikrofonem naposledy v září 2025. Nebyly tady dveře, nebyly podlahy, překračovali jsme různý stavební materiál. Nahoru jsme šli dokonce po žebříku, tady nebyly ani schody. Něco jsem zaslechl, že v listopadu už se bude centrum otvírat, ale nevyšlo to.
1: Nakonec to nevyšlo, protože byly nějaké procesní nebo dokumentační věci, které bylo potřeba dokončit, takže jsme nakonec oficiálně otevřeli během ledna, takže začátkem tohoto roku a bylo to velké a bylo to krásné.
0: Tuším, že Centrum pro rodinu na začátku navštívil i otec biskup Martin?
1: Ano, celé nám to tady vysvětlil, byl tady pozván otec biskup, zastupitelé z kraje, zastupitel z magistrátu, důležití donátoři, takže byli tady opravdu všichni představitelé, kteří s tímhle projektem nebo s námi mají něco společného.
0: Já jsem v pozvánkách na Proglasu zval širokou veřejnost také na den otevřených dveří, ať se přijdou podívat, jak může Centrum pro rodinu vypadat. Přišli?
1: Ano, ano, bylo tady to jak ve včelím úle, takže jsme byli překvapeni, jak moc lidí přišlo, určitě víc než 100, takže to bylo velké.
0: Dokud jste sídlili na Silabově ve Vítkovicích, tak tam mě to připadalo takové jako v ústraní, bokem, v parku, tak v tichosti. Tady jste v centru města, vedle nemocnice. Městská doprava tady jezdí kolem. Zaznamenali jste větší zájem o služby centra, když jste v tom centru?
1: Určitě ano, už jenom tím, že jsme se přestěhovali a všechno jsme hodně medializovali, takže zájem byl a lidi se ptali, kdo je tady za novou službu nebo za novou organizaci. Následně jsme si uvědomili, že tento prostor je potřeba také využít i pro nějaké další aktivity směrem k široké veřejnosti. A tak jsme před pár měsíci udělali několik přednášek nebo několik workshopů a několik společných setkání tady v jedné z těch největších místností a budou dále pokračovat od září, takže to je věc, která se nově změnila, hlavně díky tomu, že jak jste zmínil, jsme v centru Ostravy a hlavně ty prostory jsou mnohem větší, než byly ty minula.
0: A mnohem pěknější. Jsem také raději, ty maminky i s dětmi přijdou, nemají obavu, že jim něco spadne na hlavu tady.
1: Ne, určitě nemají obavu, protože všechno je bezbariérové, ať už vstup do budovy z obou stran, anebo ve všech chodbách. Takže tady pro maminky je to připravené a vlastně místo přátelské rodině, které bylo i na Silabovce, je i tady u nás.
0: Když jsem vešel z ulice do vestibulu, tak jsem očekával, že bude nějaká vrátnice, že se tam zeptám, kam mám jít a kdo mě kde a kam pošle. Nikde nic, ale úžasná orientační tabule se vším všudy.
1: Ano, u vstupu je velký zvonkový portál, přes který se můžou dozvonit na tu danou službu nebo na tu danou aktivitu, kterou děláme, s tím, že po vstupu vlastně přes automatické dveře se dostanou k hlavnímu vlastně informační tabuli, kde můžou výtahem bezbariérovým přijet tam, kde je potřeba, kde se něco děje, kde je pro něco připravené. A součástí vlastně zvonku a veškerých informačních tabulí jsou i piktogramy, které vlastně pro zdravotně handicapované jsou velmi důležité a potřebné.
0: Tento dům má 4 poschodí?
1: 4 bezbariérová poschodí a páté je teda bariérové, tady už jsme v podkroví zrovna, kde teď sedíme, takže tady jsou ale vesměs mediační nebo terapeutické místnosti nebo místnosti, které pro tohle patro byly možné udělat.
0: My se půjdeme tímto domem podívat, určitě představíme jednotlivá oddělení, ale tak aspoň orientačně.
1: První poschodí je teda, jsou prostory městské nemocnice, tam vlastně přímo my nesídlíme, ale od toho druhého už máme sociální službu Brána, máme tam oddělení fundraisingu PR, máme tam další administrační kanceláře a také hlavně zázemí sociální služby Brána, kde mají cvičnou kuchyni, kde mají svůj prostor na povídání, takzvanou čajovnu. Také je tam místnost pro relaxaci a také tam sídlí sociální služba Respit a Rehast, která není sociální službou, ale je vlastně aktivitou pro cvičení zdravotně handicapovaných dětí.
0: Pokusím se hádat, tak ve třetím poschodí bude středisko Rodina?
1: Ne, ještě stále nebude, ještě to bude středisko Výzva. Tam je teda hlavní administrace, personalistika, projektoví manažeři, kteří řeší dotace a je tam hlavně kanceláře největší naší sociální služby a to je osobní asistence, kde mají taky obrovskou školící místnost, kde se konečně vejde všech počet mnoha asistentů najednou, protože to třeba v bývalých prostorech nešlo. A také je v jedné části herna pro děti, která slouží nejenom maminkám, ale také pěstounským rodinám. Ve čtvrtém poschodí je už středisko Rodina, kde je zase nějaká část administrace, jsou tam poradenské místnosti, terapeutické místnosti, je tam vlastně kancelář, která se věnuje školské prevenci a také pěstounským rodinám, to je další divize, kterou máme v rámci střediska Rodina. A pak v tom samém patře je naše největší mezonetová místnost, říkáme tomu sál, který je pro celou veřejnost na různé právě prezentační nebo jiné velké akce. Takže to je ve čtvrtém patře.
0: Když teď sídlíte v takové nádherné obrovské budově, rozšířili jste nějak kapacitu vašich služeb, rozšířili jste nabídku?
1: Ano, určitě, především teda osobní asistence, kde se zvýšilo počet zaměstnanců v této oblasti o 5 úvazků, takže pro dalších mnoho uživatelů tím pádem jsme pokryli jejich potřeby. Pak jsme zvýšili i kapacitu v sociální službě Respit o 2 úvazky. Co víme, tak díky velkorysým prostorám tady v poradenství můžeme také přijímat více lidí, kteří potřebují řešit svoje vztahy nebo svoje třeba případné traumata a podobně. Pak jsme se rozšířili v tom, že děláme akce pro veřejnost pravidelně, vícekrát za měsíc tady v té největší místnosti ve 4. patře. A plánujeme dál, ale potřebujeme nacítit, jak tento prostor a jak tenhle čas správně využít pro kterou cílovou skupinu.
0: S jakými problémy se na vás lidé obracejí nejčastěji? Takové velké centrum, stolika středisky. Kdo je nejvíce využitý?
1: To je teda hodně těžká otázka, protože naše práce je tak široká, že to bychom tady byli dlouho, když bych vyjmenoval, co všechno naši uživatelé služeb nebo rodiny potřebují, ale asi to vychází z toho, co jste říkal na úvodu, že chceme pomáhat každé rodině v každé jejich situaci, kterou prožívají tak, aby mohli fungovat, aby třeba s nějakým dítětem se zdravotním handicapem, aby mohli být společně, aby pěstounské rodiny fungovaly, aby s dětma jim bylo dobře, jo, takže všechno se to točí kolem rodiny, ať už v té sociální nebo i v té další činnosti. Asi bych měl určitě zmínit i pastorační služby, které ve spolupráci s biskupstvím Ostravsko-Opavským společně děláme. Máme několik detašovaných pracovišť po celé diecézi a společně s kolegyněmi z těchto pracovišť se věnujeme k přípravě na svatbu, snoubenci, pak se věnujeme seniorům, pak se věnujeme i dalším rodičům, rodičovským kompetencím, manželským párům, manželské setkání a další, které určitě posluchači znají, kteří znají Centrum pro rodinu, co všechno děláme v pastoraci.
0: My se teď půjdeme projít celým Centrem pro rodinu a průvodkyní nám bude paní Alžběta Vocidělá.

0: Tak, s paní Voceďálkovou začínáme prohlídku prostoru domu. Úvod jsme natáčeli v ředitelně, teď jsme
1: v pátém patře, vlastně je to jediné patro, které není bezbariérové, ale nachází se tady takové samostatné jednotky konzultační místnosti právě pro naši poradnu a pro všechny naše tyhle ty terapeutické a poradenské činnosti. Je to záměrně takhle izolované, aby opravdu lidi tady měli nějaké bezpečí, soukromí.
0: Soukromí a klid.
1: Ano, přesně tak.
0: Tady vede dolů nádherné schodiště. Pamatuji si, v září jsme tady šplhali po žebříku nahoru.
1: Ano.
0: Toto schodiště vůbec ještě nebylo. Došli jsme do takového velice příjemného zákoutí. Je to kuchyňka.
1: Je to kuchyňka, je to takové srdce domu, jako vždy kuchyň. Schází se tady zaměstnanci na obědy, ale zároveň tady vždycky, když přijdou klienti, tak vaříme kávu, čaj, nějaké pohoštění.
0: Poradna Solucio.
1: Tak, to je naše sociální služba, která vlastně je odborným vztahovým poradenstvím. A jsme teda už ve čtvrtém patře naší budovy, kde sídlí středisko rodina a právě naše poradna Solucio a další služby, jako je doprovázení pěstounských rodin.
0: Tak vcházím do konzultační místnosti poradny Solucio a zdravím usměvavou pracovnici paní Janu Balcarovou.
2: Dobrý den.
0: Paní Balcarová, vy už pracujete dlouho v centru?
2: No, nevím, co je to dlouho, ale nějakých pár let ano. Nějakých 5 let asi jo.
0: To znamená, velice důvěrně si pamatujete prostory na Silabově ulici.
2: Jo, tak to ano, to si pamatuju.
0: Jak se vám tady teď pracuje? V takovém krásném novém prostředí, voňavém?
2: Víte co, ta práce je hodně o lidech, i o těch lidech, které tady potkáváme z řad klientů, ale také těch, kteří mě každý den obklopují a jsou to mý kolegové. Takže v tomhle ohledu je to prostě pořád super. Ale faktem je, že ta materie, která mě teďka obklopuje, že je daleko příjemnější. Jo, lépe se tady pracuje. Je to krásné prostředí a ono to udělá něco i s tou náladou vlastně. Když jste říkal na začátku, že jsem usměvavá, ne, že bych předtím na Silabovce nebyla. Ale přece jenom tady se mi usmívá daleko lépe.
0: Tak vám děkuji.
2: Nemáte zač, děkuji taky.
0: Tady další místnost, doprovázení pěstounských rodin. Tak to je záslužná práce, zvláště ty záslužné pěstounské rodiny, že jsou.
1: Ano, to určitě je věc, kterou je potřeba podporovat a proto my jsme doprovodnou organizací pro rodiny nebo jednotlivce, kteří se rozhodnou vlastně vzít si do pěstounské péče dítě. A tady nám tyhle ty prostory velkorysejší dovolují vlastně setkávat se s pěstouny, vzdělávat je, realizovat asistované kontakty. Takže jako ten prostor je opravdu pro nás jako mnohem vhodnější pro tuhle tu práci.
0: Stále se nacházíme ve čtvrtém poschodí?
1: Ano, čtvrté poschodí.
0: A došli jsme do zřejmě přednáškového sálu. Vidím tady videoprojektor, plátno, opět kuchyňský koutek, no a klavír, tady je celé křídlo, koncerty tady jsou.
1: Tohle krásné křídlo jsme dostali darem od jedné dárkyně, za což moc děkujeme, protože si myslíme, že dotvořilo tu atmosféru právě tady toho společenského sálu, který je nádherný a slouží právě ať už k setkávání klientů z různých sociálních služeb, tak i pro pořádání workshopů pro veřejnost nebo právě různých jakoby vzdělávacích a jiných akcí. Takže
0: úžasná prosklená stěna, se kterou by člověk očekával železárny, komíny, a ne, tady hledíme do zeleně, i když jsme uprostřed města. S paní Voceďálkovou pokračujeme v prohlídce domu, scházíme do třetího poschodí a to je sídlo střediska Výzva. Tak to je opravdu výzva tady. Koho vyzýváte?
1: My nevyzýváme nikoho, ale život je výzva, jak vlastně zní moto tady tohohle střediska, které pomáhá dětem, mladým lidem se zdravotním postižením a jejich pečujícím. A my vlastně se snažíme v této výzvě být nápomocní a ulehčit trošku tento život a pomoci nést tyto výzvy. A vlastně momentálně jsme ve třetím podlaží, kde sídlí naše služba Oáza, osobní asistence, a také naše služba Respit, což je odlehčovací služba. Také tady máme zázemí naší rehabilitační asistence, máme tady hernu a školící místnost.
0: Hernu pro děti?
1: Ano, přesně tak. Nemáme tady automaty, ale je to herna, vlastně, která slouží dětem a můžeme tam nakouknout.
0: No to je školka.
1: Když se projektovalo, aby opravdu tady byl třeba prostor, kde můžou rodiče pracovat nebo se jako scházet se sociálním pracovníkem a děti tady mají v dohledné místnosti hernu, hrajou si v kuličkovém bazénu s hračkama, takže opravdu je to na míru uspůsobené.
0: Přímo ze školky jsme došli ke školící místnosti, tak tam teď nemůžeme, tam probíhá nějaká akce?
1: Ano, tak zrovna jsme se trefili do dne, kdy probíhá naše pracovní setkání asistentů, což je každoměsíční aktivita, kdy se naši osobní asistenti školí na nějakém tématu. Dneska vidím, že tady máme téma asertivně na náročnou komunikaci na pracovišti. Takže věřím, že je to obohatí. A jinak vlastně tahle ta místnost je skvělá, protože opravdu má kapacitu až 70 lidí a je to opravdu uspůsobený školící přednáškový sál. Takže to jsme moc rádi.
0: To je radost se školit. Přišli jsme do druhého poschodí.
1: Ano, ve druhém poschodí sídlí naše služby Brána, což je sociálně aktivizační služba, odborné sociální poradenství rodiny průvodce a taky tady sídlí naše technická správa, oddělení fundraisingu a PR.
0: Vidím tady nápis ještě půjčovna pomůcek, tak co to půjčujete?
1: Ano, my provozujeme půjčovnu pomůcek a sportovního vybavení právě pro děti a mladé lidi se zdravotním postižením. Můžete si pod tím představit, ať už různé kompenzační pomůcky, vozík, chodítko, schodoles, ale taky právě nějaké pomůcky na volný čas, třeba benecykl, monosky nebo nějaké speciálně upravené tohleto vybavení. To není tady, máme to zázemí dole ve sklepě, protože tady už by se nám to nevlezlo, tady sídlí kolegové, kteří to s vámi domluví, ale nemáme je konkrétně tady nahoře.
0: Půjčovna pomůcek je zdarma?
1: Není to zdarma, ale myslím si, že ceník, který máme nastavený, je opravdu takový, aby si ho opravdu každý mohl dovolit a než vlastně pořizovat tu pomůcku a kupovat si ji novou, tak se někdy jako vyplatí si to půjčit, máme to až jakoby na dobu delší, není to jenom krátkodobá výpůjčka, takže určitě ceník najdete i na webu, takže se můžete podívat.
0: Procházíme do další části druhého schodí.
1: Tady oproti Silabovce má Brána takovou svoji vlastní část, za což jsme moc vděční, protože opravdu někdy sladit všechny ty časové potřeby do jedné klubovny bylo opravdu náročné. Takže opravdu tady jsme teď ve velké klubovně, kterou využívají bráňáci na skupinové aktivity, kde vlastně jsou jak mladí lidé se zdravotním postižením, tak i dobrovolníci. Takže opravdu někdy nás je hodně a toho prostoru je potřeba hodně. Na druhé straně tady máme cvičnou kuchyni. Tak cvičná kuchyně vlastně taky byla vymýšlena na míru našim potřebám, takže můžete vidět, že tady je třeba taková posuvná linka, posuvná pracovní deska, kuchyňská, aby opravdu tam mohl potovět člověk na vozíku. Aha. Máme tady obrázky na dvířcích kuchyňských, aby vlastně uživatelé věděli, kde co najdou. Takže tady probíhají dvakrát týdně aktivity Moje domácnost, kdy se uživatelé učí nějakou sebeobsluhu, učí se vařit, učí se prát, starat se o domácnost, což jsou jakoby důležité věci do každodenního života.
0: Tady jsou další dveře, ale je tam na klice panáček nerušit, tak tam se také něco zrovna koná.
1: Ano, tam pravděpodobně bude nějaká konzultace, takže tam vám neukážu, ale jinak bych vám ukázala naši terapeutickou relaxační místnost, kde máme prvky snů zelenů, což jsou třeba optická vlákna nebo optický válec, a vlastně je to velmi oblíbené na, právě na relaxaci, na muzikoterapii a vůbec jako na tyhle ty individuální konzultace. Tady máme v tomto zázemí i bezbariérový záchod, jako veškeré budově a vlastně i bezbariérovou sprchu. A můžu vám ještě ukázat.
0: Aha, tady se dá vyjít ven.
1: Ano. Tady je vlastně bezbariérová rampa, kdy můžou lidé přijít vlastně ze dvora nemocnice, zaparkovat tady a po rampě dojít až přímo do zázemí té brány.
0: To znamená i na vozíčku v pohodě?
1: Samozřejmě. Je to právě bezbariérová rampa pro lidi na vozíku, kteří můžou využít buď hlavní vchod nebo tento přímo na aktivity. Tím, že v bráně jsou aktivity každý den, téměř každý den, tak aby opravdu oni mohli přijít rovnou tady. Tady ještě v téhle velké klubovně často probíhají aktivity rodinného průvodce, což je naše odborné sociální poradenství, které dělá aktivity jak pro pečující rodiče, tak i nově pro sourozence dětí se zdravotním postižením, kteří si taky zaslouží určitě pozornost. Takže tuhle tu místnost využívají i tito kolegové.
0: Tady v přízemí na velkoplošné obrazovce se promítá lecos, ale všiml jsem si, že problesklo také logo Rádia Provlast. Tak děkujeme.
1: Ano, tak my děkujeme, že nám pomáháte vstoupit do éteru blíž posluchačům. A ano, máme tady, my jdeme od vrchu dolů, takže jsme vlastně u našeho vchodu, kde máme takovou interaktivní televizi, kde jednak máme pozvánky na naše akce, jednak poděkováním logi sponzorů, a momentálně tam taky běží i spot k naší kampani na pravidelné dárce.
0: Tak já vám moc děkuji za představení prostor budovy a věřím, že každý, kdo tuto budovu navštíví a využije služby Centra pro rodinu a sociální péči, tak nebude zklamán.
1: Tak samozřejmě, že vítáme kohokoliv, kdo by s jakoukoliv svou životní situací potřeboval nás navštívit. Jsme otevření a uvítáme vás s otevřenou náručí.
0: Prošli jsme si celý dům, tak opravdu úžasný zážitek. Pane řediteli, je nutno se sem předem objednat, zavolat, napsat. Mohu přijít v 10 nebo ve 2, anebo mohu přijít kdykoliv bez jakéhokoliv objednání.
3: Určitě nejlépe, když člověk zavolá přes kontakty, které máme na webových stránkách nebo na Facebooku, ale v případě, že někdo potřebuje naléhavou pomoc, vždycky je tady dole zvonek a může někdo se na nás obrátit, a pokud je to aspoň našich trochu možností, jako většinou je, tak ať kdokoliv přijde a budeme se mu věnovat v té věci, která souvisí s rodinou nebo s jeho životní etapou nebo něčím, co prožívá, takže ano.
0: Pane řediteli, dům svítí přímo, nádherně, opravené všechno. Už je všechno zaplaceno?
3: Tak bydlíme tady, opravdu 95% bych řekl, že je zaplaceno. Co se třeba díky nějakým více prácem nepodařilo, je, že máme přípravu na klimatizace, ale ty jednotky tu ještě nevisí. Takže to je věc, která třeba chybí, ale je to skutečně jedna úplně z mála. Takže spíše bych chtěl poděkovat všem dárcům, že, kteří nás podpořili v těch 2 nebo i více letech, že jsme tam, kde jsme, a že můžeme fungovat v podstatě na 100%. A teďka spíše směřujeme k tomu oslovit třeba další nové dárce v tom, abychom stabilizovali naše financování v rámci celého fungování centra, protože je to důležité a ty dotační tituly jsou do určité míry v nějakých omezených limitech, takže pro nás je důležité mít nějaké pravidelné dárce, tak to je zrovna teď aktuální téma.
0: Číslo účtu nebudeme teď říkat, to se dá dohledat.
3: Určitě je teďka mediální kampaň i na Facebooku, i na webových stránkách, takže lze hned dohledat a budeme rádi za každého dárce.
0: Tak já vám moc děkuji a do dalších let přeji tomuto Centru pro rodinu a sociální péči hodně spokojených klientů, hodně nadšených darců, hodně skvělých zaměstnanců, kteří mají cit pro rodinu, pro děti, pro problémy, které mnohé rodiny v tomto světě trápí. A aby toto centrum prožilo nejen dalších 30, ale pokud možno 300 let.
3: Také děkuji, že jste za námi přišel a že máte chuť nás medializovat nebo o nás mluvit. My jsme moc rádi, děkujeme.
0: O novém sídle Ostravského centra pro rodinu a sociální péči hovořil ředitel organizace Marek Schneider. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Antonín Žolnerčík.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Nejprve vyslechneme klavírní trio číslo 1 B-dur opus 21. Autorem je Antonín Dvořák a hraje Smetanovo trio. Druhou skladbou je klavírní trio číslo 2 D-mol. Autorem je Bohuslav Martinů a opět hraje Smetanovo trio. Třetí skladbou je 6 chorálních preludií. Autorem je Johannes Brahms. Na klavír hraje Lidie Artemiová. Přeji vám příjemný poslech.